0: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
1: Yes.
0: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
1: Je svěží jitro.
0: Pane režisére, na co je tady ten kůl?
1: Je svěží jitro.
0: Na co je tady ten kůl?
1: Je svěží jitro. Před nájovnou stojí za... Je svěží jitro. Před nájovnou stojí zaražený pilot. Je svěží jitro. Před nájovnou stojí zaražený pilot.
0: Ale ne.
1: Svěží jitro. Před nájovnou stojí zaražený pilot.
0: Ale ne, pilot, to je...
1: Před nájovnou stojí zaražený pilot.
0: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovnou
1: stojí zaražený pilot.
0: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškov...
1: Zaražený pilot.
0: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten...
1: Pilot.
0: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla. Ale ne, pilot,

0: Když usnou lesy. Když usnou lesy hluboké. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc. Usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc. Hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc. A Jirka Němý. Kolem ticho jest. Je tu roková noc. A Jirka Němý. Ticho jest. Je tu roková noc. A Jirka Němý. A je tu roková noc. A Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový. Roková noc. A Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muznoc. A Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů. A Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Český. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben. Spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben. I slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben. I garáží. Rokováno. Muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben. I garáží. Roková noc. Od deských luhů a hájů. Českých zkušeben. I garáží. Roková noc. Od deseti večer. Českých zkušeben. I garáží. Roková noc. Od deseti večer až do zkušeben. I garáží. Roková noc. Od deseti večer až do rána na rokra. I garáží. Roková noc. Od deseti večer až do rána. Roková noc. Od deseti večer až do rána na rok rádiu. Rok rádio. Rádiu. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Rok rádio je slušná muzika. Rok rádio muzika. Rok rádio nářez. Rok rádio nářez. Opravdu vás to nářez. Opravdu vás pobaví. Pane nářez. Opravdu vás pobaví. Pane režisére, opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane. Pane režisére, promiňte, pane režisére. Na co je tady ten kůl?

0: ten nápadník té nejmladší dcery. Paškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery. Jo, vy... ten nápadník té nejmladší dcery. Jo, vy jste myslel toho dcery. Jo, vy jste myslel toho Korna.
1: No jistě, mě vůbec...
0: Jo, vy jste myslel toho Korna.
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by ta...
0: Jo, vy jste myslel toho Korna.
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké...
0: Jste myslel toho Korna.
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
0: O Korna.
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
0: Tam dejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, víme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý. Je čas. Korna. Ne, ne, to je dobrý. Je čas.
1: Ale.
0: Ne, ne, to je dobrý. Je čas.
1: Ale. On není za...
0: Ne, ne, to je dobrý. Je čas.
1: Ale. On není zaražený.
0: Ne, ne, to je dobrý. Je čas.
1: Ale. On není zaražený do země.
0: To je dobrý. Je čas.
1: Ale. On není zaražený do země. On je zaražený...
0: Je čas.
1: Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že... Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že... On není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě...
0: Jo, takhle byste to myslel.
1: No.
0: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře? Jo, takhle byste to myslel.
1: No.
0: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra je...
1: Vy jste to myslel.
0: No. Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra je...
1: No.
0: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou
1: no.
0: je... To by byl fór, ne? Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou
1: no.
0: je... To by byl fór, ne? Vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou
1: no.
0: je... To by byl fór, ne?
2: Ta díra stála 15.
0: Když už tam ta díra jednou
1: no.
0: je... To by byl fór, ne?
2: Ta díra stála 15 800.
0: No. Je. To by byl fór, ne?
2: Ta díra stála 15 800.
0: To by byl fór, ne?
2: Ta díra stála 15 800.
3: Rock Radio.
0: Ne?
2: Ta díra stála 15 800.
3: Rock Radio.
2: Ta díra stála 15 800.
3: Rock Radio. Konec.
2: 15 800.
3: Rock Radio. Konec legrace.
2: Set.
3: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Legrace.

0: No tak to je mat.
1: A proto to tak hrajú.
2: No to mám rád, když mi někdo radí a neroz...
0: No tak to je mat.
1: A proto to tak hrajú.
2: No to mám rád, když mi někdo radí a neroz...
0: Tak to je mat.
1: A proto to tak hrajú.
2: No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl...
1: A proto to tak hrajú.
2: No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl...
3: No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější...
4: Někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější reklam, jakýho jsem kdy viděl. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější reklam, jakýho jsem kdy viděl.
5: Ty.
4: V životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější reklam, jakýho jsem kdy viděl.
5: Ty. Garde.
4: A vůbec slyšíš ten nejprotivnější reklam, jakýho jsem kdy viděl.
5: Ty. Garde.
6: Pojď si zahrát.
4: Slyšíš ten nejprotivnější reklam, jakýho jsem kdy viděl.
5: Ty. Garde.
6: Pojď si zahrát.
7: Já to nehraju.
4: Reklam, jakýho jsem kdy viděl.
5: Ty.
4: Garde.
6: Pojď si zahrát.
7: Já to nehraju.
4: Viděl.
5: Ty.
4: Garde.
6: Pojď si zahrát.
7: Já to nehraju.
8: Tak jak to, že jsi mu radil?
4: Garde.
6: Pojď si zahrát.
7: Já to nehraju.
8: Tak jak to, že jsi mu radil?
6: Pojď si zahrát.
7: Já to nehraju.
8: Tak jak to, že jsi mu radil?
7: Radit já umím, ale hrát ne.
6: Pojď si zahrát.
7: Já to nehraju.
8: Tak jak to, že jsi mu radil?
7: Radit já umím, ale hrát ne. Já to nehraju.
8: Tak jak to, že jsi mu radil?
7: Radit já umím, ale hrát ne.
9: Rock Radio.
8: Tak jak to, že jsi mu radil?
7: Radit já umím, ale hrát ne.
9: Rock Radio. Konec.
7: Radit já umím, ale hrát ne.
9: Rock Radio. Konec legrace.
7: Umím, ale hrát ne.
9: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Do. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej víkend. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v... Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Pravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu slušná muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Karte.
0: No to Rádio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidí.
0: Název. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal.
0: Pobaví.
1: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom
0: karte
1: vidím. Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom
0: karte
1: vím.
0: Karte.
1: No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom karte vím, proto to tak hraju, abych mu dát garde. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom karte vím, proto to tak hraju, abych mu dát garde. Garde. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom karte vím, proto to tak hraju, abych mu dát garde. Garde. Aby mi někdo napovídal. O tom karte vím, proto to tak hraju, abych mu dát garde. Garde. No. O tom garde vím, proto to tak hraju, abych mu dát garde. Garde.
2: No. Nemůžeš. Nemůžeš. Nemůžeš.
3: No tak to je má.
2: Nemůžeš. Nemůžeš. Nemůžeš.
3: No tak to je má.
2: Nemůžeš. Nemůžeš.
3: No tak to je má.
2: No proto to tak hraju. Nemůžeš. Nemůžeš.
3: No tak to je má.
2: No proto to tak hraju. Nemůžeš.

0: Balzám na vaše pocuchaný nervy a rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zlej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak to dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rokovej. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rokovej večer. Odpondělám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rokovej večer. Od pondělí do pátku uní nervy a zvýšený krevní tlak, to je rokovej večer. Od pondělí do pátku a zvýšený krevní tlak, to je rokovej večer. Od pondělí do pátku vní tlak, to je rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8 na Rock Rádiu. Do pátku úderem 8 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je s úderem 8 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vážná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Dále.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Dále.
0: Pobaví.
1: Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále.
2: Co jdu, profesore?
1: Dále.
2: Co jdu, profesore?
1: Dále.
2: Co jdu, profesore?
1: Dále.
2: Co jdu, profesore? Co jdu, profesore? Za minutu. Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit. Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No.
2: Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne. Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne. Hodina. Zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne. Hodina.
1: Ano.
2: Ano. Už je čas, musíme jít. Ano. Už je čas, musíme jít. Ano. Už je čas, musíme jít. Poslušte. Ano. Už je čas, musíme jít. Už je čas, musíme jít.
3: Poslušte, Hujere.
2: Čas, musíme jít.
3: Poslušte, Hujere.
2: Nejít.
3: Poslušte, Hujere. Poslušte, Hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla. Poslušte, Hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Poslušte, Hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Poslušte, Hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed.
3: Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed.
3: Že mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed.

0: Ničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzosti.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle...
0: Promiňte mi ten výraz, skoro až drzosti.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle... Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle... Rozhlasu.
2: Rokrát.
1: Ráno jsem si je řídil podle... Rozhlasu.
2: Rokrádio.
1: Ráno jsem si je řídil podle... Rozhlasu.
2: Rokrádio. Konec. Rokrádio. Konec legrace. Rokrádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: výročnom mysliveckom plese. Už já vás tady vítám na tom našom výročnom mysliveckom plese. Změna programu. Už já vás tady vítám na tom našom výročnom mysliveckom plese. Změna programu. Tady vítám na tom našom výročnom mysliveckom plese. Změna programu. Krištofy nedorazili, ale máme tu tom mysliveckom plese. Změna programu. Krištofy nedorazili, ale máme tu kabáty. Tom plese. Změna programu. Krištofy nedorazili, ale máme tu kabáty.
1: Jo, paní nadlesí.
0: Změna programu.

0: Já už na vás kluču půl hodiny a vy furt nic. I to jsou rány.
1: Vdu vás pobaví.
0: Já už na vás kluču půl hodiny a vy furt nic. I to jsou rány, nevíte, kdo
1: baví.
0: Já už na vás kluču půl hodiny a vy furt nic. I to jsou rány, nevíte, kdo přitom má. Já už na vás kluču půl hodiny a vy furt nic. I to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát. Na vás kluču půl hodiny a vy furt nic. I to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
0: Jirgot, já!
2: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent. No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
0: Člověče, že...
2: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
0: Člověče, že byste hulákal taky.
2: To jste nějaký inteligent.
0: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo...
2: To jste nějaký inteligent.
0: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi.
2: Nějaký inteligent.
0: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne. Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No, moment, moment.
0: Hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No, moment, moment, počkej.
0: Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No, moment, moment, počkejte.
0: Proč by taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No, moment, moment, počkejte. Proč bych na vás...
0: Ne.
3: No, moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat? No, moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
0: Lucifer, člověče, netvářte se jako kdybyste...
3: Počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
0: Lucifer, člověče, netvářte se jako kdybyste nevěděl, o co jde.
3: Proč bych na vás měl hulákat?
0: Lucifer, člověče, netvářte se jako kdybyste nevěděl, o co jde.
3: To přeci... Proč bych na vás měl hulákat?
0: Lucifer, člověče, netvářte se jako kdybyste nevěděl, o co jde.
3: To přeci...
0: Lucifer, člověče, netvářte se jako kdybyste nevěděl, o co jde. To přeci každý civilizovaný... Se jako kdybyste nevěděl, o co jde. To přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče, o co jde. To přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. To přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče. Civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče. Že na něj tluče. Člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče. Že na něj tluče, že když tluče. A někdo na něj zatluče. Že na něj tluče proto, aby nekouk.
3: Jo.
0: A někdo na něj zatluče. Že na něj tluče proto, aby nekouk.
3: Jo.
0: A někdo na něj zatluče. Že na něj tluče proto, aby nekouk.
3: Jo.
0: Tluče. Že na něj tluče proto, aby nekouk.
3: Jo. Ale v noci.
0: Že na něj tluče proto, aby nekouk.
3: Jo. Ale v noci.
0: Tluče proto, aby nekouk.
3: Jo. Ale v noci.
0: Ve dne nebo v noci.
3: Ale v noci.
0: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví.
3: V noci.
0: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší. Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když... Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání na... v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání, každý normální člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. Člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. Ví, že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. Že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. Takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. Zabouchání na zeď, že to znamená klid.
4: No tomuhle bouchání před...
0: Že to znamená klid.
4: No tomuhle bouchání přeci rozumí každý...
0: Klid.
4: No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magoro, vám ale naposledy.
5: Víte co?
6: Rozumíte?
5: Počítejte si do desíti, jo?
6: Če?
7: Co chceš, táto?
5: Víte co?
6: Rozumíte?
5: Počítejte si do desíti, jo?
6: Če?
7: Co chceš, táto?
1: Rokrádio.
5: Počítejte si do desíti, jo?
6: Če?
7: Co chceš, táto?
1: Rokrádio.
5: Počítejte si do desíti, jo?
6: Če?
7: Co chceš, táto?
1: Rokrádio. Konec.
5: Si do desíti, jo?
6: Če?
7: Co chceš, táto?
1: Rokrádio. Konec legrace. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou. Jeden za 18, druhej bez dvou. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňa. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se pravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petr. Novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a jejich žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Dnes s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na zes. 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na zes. Opravdu na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na zes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádiu. Rock Rádio. Na zes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já už tak.
0: Opravdu vás pobaví.

0: Znaš tohle gringo?
1: I hodíš, sníš i níš.
0: Znaš tohle gringo? To je kolt.
1: Sníš i níš.
0: Znaš tohle gringo? To je kolt. Znaš tohle gringo? To je kolt. Znaš tohle gringo? To je

0: každou neděli od 19. Tráp. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rok. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vám na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o
0: opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý.
0: Vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je. A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to co? A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná. Po kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole. Němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale.
1: Ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale.
1: Vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale.
3: Michal to hlásil po cestě, jak.
1: Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale.
3: Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale.
3: Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my tomu situace, vole.
2: To vím všecko, ale.
3: Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát.
2: To vím všecko, ale.
3: Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že.
3: Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli,
3: jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky. Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, blá, blá, to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, blá, blá, že to jako zvládneme, jo. Já tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, blá, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, blá, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku trošku zvedli psychicky, blá, blá, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku i trochu psychicky, blá, blá, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku i trochu naproti, ty vole. Blá, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku i trochu naproti, ty vole. Zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku i trochu naproti, ty vole. Hele. Ale musíme tomu štěstíčku i trochu naproti, ty vole. Hele. Musíme tomu štěstíčku i trochu naproti, ty vole. Hele.
3: To je
1: štěstíčku i trochu naproti, ty vole. Hele.
3: To je jasná, vole.
1: Naproti, ty vole. Hele.
3: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam. Hele.
3: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. Hele.
3: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí kdyby.
3: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí kdyby jsme náhodou vyhráli.
3: Na vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí kdyby jsme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
3: No.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí kdyby jsme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
3: No, to je jasný, super.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí kdyby jsme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
3: No, to je jasný, super.
1: No. Kříž. A padí kdyby jsme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
3: No, to je jasný, super.
1: No. Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit. Padí kdyby jsme náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
3: No, to je jasný, super.
1: No. Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty bete. Náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
3: No, to je jasný, super.
1: No. Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty bete. Prostě jako normálně.
3: No, to je jasný, super.
1: No. Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty bete. Potřeba nacvičit ten.
3: Jasný, super.
1: No. Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty bete. Potřeba nacvičit ten los. No. Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty bete. Potřeba nacvičit ten los. Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty bete. Potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Radio.
1: Nějak nacvičit los, ty bete. Potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Radio.
1: Potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Ten los.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Nestihli jste o víkend... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živý... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním dnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio. Ten nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte. Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si rockovej večer. A vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech. Si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vás živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil. V první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drap. Rockovej koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drap. Rockovej živák. Každou nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Drap. Rockovej živák. Každou neděli jejich skupin vám drží Kamil Drap. Rockovej živák. Každou neděli od 19 skupin vám drží Kamil Drap. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin drží Kamil Drap. Rockovej živák.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Pojďte si do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rok Rádiu. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.

0: To je skvělá muzika. Co to je za muziku? To je skvělá muzika. Co to je za muziku? To je skvělá muzika. Co to je za muziku? Muzika. Co to je za muziku? Co to je za muziku?
1: To je státní hymna.
0: Muziku.
1: To je státní hymna, ty vole.
0: Jo, vlastně.
1: To je státní hymna, ty vole.
0: Jo, vlastně, státní hymna, no lidi.
1: To je státní hymna, ty vole.
0: Jo, vlastně, státní hymna, no lidi. Já jenom, že ji nehráli takhle dlouho.
1: Státní hymna, ty vole.
0: Jo, vlastně, státní hymna, no lidi. Já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Počkej, nech to. Počkej, nech to. Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Počkej, nech to. To je skvělá muzika.

verwenden, hinterm Sonnenschein.

tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i torty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šest. I to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandoky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fa, nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock do 9 na Rock Rádiu.

0: Rozvázat boty si snad umíš, ne?
1: Hele, hlavně mi tu nebreč.
2: Rock rádio, konec legrace.

Americe měli brány. V Americe měli Brangelínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, byste nechtěli.

0: Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Do prda, to bude. Do prda, to bude domluva s tebou. Do prda, to bude domluva s tebou. To mě ještě schází. Do prda, to bude domluva s tebou. To mě ještě schází. Bude domluva s tebou. To mě ještě schází. Domluva s tebou. To mě ještě schází. To mě ještě scházel. No, scházel. No, vidíš, hele, jsou... No, vidíš, hele, jsou tady. No, vidíš, hele, jsou tady. Bačkory, tvoje. No, vidíš, hele, jsou tady. Bačkory, tvoje. Zuj si boty. Jsou tady. Bačkory, tvoje. Zuj si boty. Rozumíš? Bačkory, tvoje. Zuj si boty. Bačkory, tvoje. Zuj si boty. Rozumíš? A vem si bačkory. Tvoje. Zuj si boty. Rozumíš? A vem si bačkory. Zuj si boty. Rozumíš? A vem si bačkory. Boty. Rozumíš? A vem si bačkory. No tak rozvázat. Rozumíš? A vem...

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na rok... Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na rok rádi... Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na rok rádi stane dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party. A už ti dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party. A už ti nic neunikne. Mimořádný. Staň se členem slušný party. A už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na kon. Členem slušný party. A už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty. Plánovaný party. A už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty. Plánovaný akce a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám. Spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokový rád. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokový rád. Pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokový rádio CZ. Rok slušný party. Přidej se k nám na rokový rádio CZ. Rokový rádio ty. Přidej se k nám na rokový rádio CZ. Rokový rádio C. Přidej se k nám na rokový rádio CZ. Rokový rádio na rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ.
1: Rok rádio
0: CZ. Rokový rádio CZ.
1: Rok rádio. Názes.
0: Rokový rádio CZ.
1: Rok rádio. Názes. Opravdu vás
0: do CZ.
1: Rok rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rok rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Jo. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Co ti můžu vzít?
1: Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Co ti můžu vzít?
1: Opravdu vás pobaví.
2: Co ti můžu vzít?
1: Vás pobaví.
2: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadra. Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadra plá. Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadra plá.
3: Vezmu hadra.
2: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadra plá.
3: Vezmu hadra.
2: Vzít. Akorát ti vezmu hadra plán.
3: Vezmu hadra plán.
2: Akorát ti vezmu hadra plán.
3: Vezmu hadra plán.
2: Akorát ti vezmu hadra plán.
3: Vezmu hadra plán. Můj
2: hadra plán.
3: Vezmu hadra plán. Můj hadra plán. Vezmu hadra plán. Můj hadra plán. Vezmu hadra plán. Můj hadra plán. Plán. Můj hadra plán.
2: Co, školik to stojí?
3: Můj hadra plán.
2: Co, školik to stojí?
3: Můj hadra plán.
2: Co, školik to stojí?
3: 9000 plán.
2: Co, školik to stojí?
3: 9650.
2: Co, školik to stojí?
3: 9650.
2: No, tož na to... Co, školik to stojí?
3: 9650.
2: No, tož na to máš, ne? Školik to stojí?
3: 9650.

0: 3650.
1: No, ty na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidám.
0: 9650.
1: No, ty na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
0: 9650.
1: No, ty na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
0: 650.
1: No, ty na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
0: Ne, zbyde mě.
1: No, ty na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
0: Ne, zbyde mě.
1: Na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
0: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbydeš, jak 9000, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
0: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbydeš, jak 9650 ještě přidáš.
0: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbydeš, jak 9650.
0: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbydeš, jak 9650 máš 9600, no.
0: No a zbyde mě.
1: Jak zbydeš, jak 9650 máš 9600, no.
0: No a 50 mě zbyde.
1: Jak zbydeš, jak 9650 máš 9600, no.
0: No a 50 mě zbyde.
1: No vidíš, ještě vidíš.
0: Zbyde.
1: No vidíš, ještě vyděláš, no.
0: Jo.
2: Rock Radio. Kone...
1: No vidíš, ještě vyděláš, no.
0: Jo.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: No.
0: Jo.
2: Rock Radio. Konec legrace.
0: Jo.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

vyznávate jedine klasiku a z vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama. Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás. Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou. Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není klasiku a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teď novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu tečem vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně ne 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý, teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. Bradě. A ty mladý stejně neví, co je dobrý. A ty mladý stejně neví, co je dobrý. Nalaďte si náš stý, stejně neví, co je dobrý. Nalaďte si náš stream, neví, co je dobrý. Nalaďte si náš stream Legends of. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a bude. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. A budete na svých. Od AC/DC po ZZ budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klas. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legend Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio CZ. Legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio CZ. To je náš stream Legends of Rock na rokový rádio CZ. Stream Legends of Rock na rokový rádio CZ. Stream of Rock na rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ. Stream of Rock CZ.

my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Má deska Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční pohár. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast. Den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíc. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde zjete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů podcast Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hr. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Ch. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. S Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večerka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme Hořína celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou.

ve čtvrtak. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů. Ve 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A nás patří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme. Světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Z brusu nová deska škvorů na hraně.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.
2: Měli jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
2: Všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
2: Na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na to. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na ni. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Technika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.
1: Na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.
1: Koho netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika CZ.
1: Dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
3: Radio
2: vzduchotechnika CZ. To je fičák.
3: Radio House 300 Crossplus
2: CZ. To je fičák.
3: Radio House 300 Crossplus.
2: To je fičák.
3: Radio House 300 Crossplus. To je reklama v rádiu.
2: Fičák.
3: Radio House 300 Crossplus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Crossplus. To je reklama v rádiu online. Radio House 300 Crossplus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a iHouse 300 Crossplus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a i 300 Crossplus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na Radio House staví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz. Na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz. A místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
4: Sedíš celý
3: podporu malých firm na radiohouse.cz.
4: Sedíš celý den
3: na radiohouse.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce a
3: vrac.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený.
3: CZ.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď si hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď razítko a láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat kreativní a cool

nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Piš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radio měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radioha. Tvůj nový

rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Profi-voda.cz. Jezděte bez poruchy. Profi-voda. Jezděte bez poruchy.

0: radiohouse.cz.
1: Řekni třikrát strč
0: p- teď na radiohouse.cz.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
0: Radiohouse.cz.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. CZ.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prost.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje.
1: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje.
1: Strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje.
1: Skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. C. Lepší. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní. Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla, proje, skla, prostroje, skla, prostroje, CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla, pro zemědělské, prostroje, skla, prostroje, CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla, pro zemědělské a skla, prostroje, CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla, pro zemědělské a stavební stroje,
1: skla,
2: proje, CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla, pro zemědělské a stavební stroje,
1: skla, prostroje, CZ.
2: Co? Kvalitní skla, pro zemědělské a stavební stroje,
1: skla, prostroje, CZ.
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Ale...
2: stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Ale...
1: pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Ale, copak?
2: Pískají
1: brzdy.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Ale, copak?
2: Pískají brzdy, Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Ale, copak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek, skla pro pracovní stroje.
3: Ale, copak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontroje.
3: Ale, copak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať...
3: Ale, copak?
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už...
3: Pak.
2: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv... Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opraví... Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opraví... Vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez... Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Ať je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 zvel... Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní... Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto s dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezdiny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte

0: Tlačím,
1: ale moc to nejde.
0: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory pomr. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.

0: Zedník.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník.
2: Malíř.
0: Topenář.
2: Podlaha.
1: Střecha, padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník.
2: Malíř.
0: Topenář.
2: Podlahář.
0: Alen.
1: Tá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník.
2: Malíř.
0: Topenář.
2: Podlahář.
0: Ale ne, na to
1: nám to praví.
0: Zedník.
2: Malíř.
0: Topenář.
2: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Zedník.
0: Malíř.
2: Topenář. Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukčník.
2: Malíř.
0: Topenář.
2: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Topenář.
0: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět.
0: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět.
0: Všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
0: Více informací. Byty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
0: Více informací. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
0: Více informací na rekbity.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Vašeho bytu. Opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka. Opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
0: Informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
0: Na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
0: .cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
4: Mám jen 10.
3: Rekbity. Záruka kvality.
4: Mám jen 10.
3: Záruka kvality.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in. Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in.
5: Ne, tak dál.
4: Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in.
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in.
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. Jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržuj mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro
4: check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega
4: recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně. Napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 6.
5: Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 6.
5: Pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic.
5: Omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Svou na práci na letišti.cz. Na letišti.cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda cení vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Sakra.
0: Klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Sakra.
0: Letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Sakra.
2: Moje záda.
0: Za Profivoda.cz.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé
0: CZ.
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá
1: Sakra.
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vašem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze. Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v hotel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavina, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavina healthyoffice.bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavináč Healthy Office teď následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavináč Healthy Office teďka EU, protože my mějí práce. Napište nám na Praha zavináč Healthy Office teďka EU, protože my měníme kancelář. Napište nám na Praha zavináč Healthy Office teďka EU, protože my měníme kancelářské vály. Praha zavináč Healthy Office teďka EU, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny dedla. Zavináč Healthy Office teďka EU, protože my měníme kancelář válečníky v hrdiny deadlineu healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu EU, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu. My měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu.
4: Oknem fouká střecha.
3: Kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu.
4: Oknem fouká střecha, padá hrob.
3: Válečníky v hrdiny deadlineu.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to...
3: Hrdiny deadlineu.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám... Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám...

0: přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz

0: občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky, déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západě přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačno. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě od nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé. Denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v tisíci 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v tisíci 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů na Moravě ojedinělé až 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů až 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů
1: Rock Radio
0: a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů
1: Rock Radio
0: rokovej na horách kolem 7 stupňů
1: Rock Radio rokovej
0: 7 stupňů

0: pořadu Zvák. Erik má ale i solovou dráhu, kdy vydal celou řadu solových alb a hudebně se angažoval v různých dalších projektech či kapelách.
1: Rock Radio.

0: Krásné ráno z Rock Rádia.
1: Rock Rádio, rockové víkend.
0: Krásné ráno z Rock Rádia vám přeje Adel.
1: Rockové víkend.
0: Krásné ráno z Rock Rádia vám přeje Adéla Šebíková.
1: Víkend.
0: Krásné ráno z Rock Rádia vám přeje Adéla Šebíková. Máme sobotu. Krásné ráno z Rock Rádia vám přeje Adéla Šebíková. Máme sobotu 10. Krásné ráno z Rock Rádia vám přeje Adéla Šebíková. Máme sobotu 10. Krásné ráno z Rock Rádia vám přeje Adéla Šebíková. Máme sobotu 10. října 7. Vám přeje Adéla Šebíková. Máme sobotu 10. října 7 hodin ráno a svátek slaví Marina. Kromě toho ale dneska slaví 66. narozeniny svátek slaví Marina. Kromě toho ale dneska slaví 66. narozeniny Anna. Kromě toho ale dneska slaví 66. narozeniny americký rockový dneska slaví 66. narozeniny americký rockový hudebník a zpěvák Eric 66. narozeniny americký rockový hudebník a zpěvák Eric Martin 66. narozeniny americký rockový hudebník a zpěvák Eric Martin narozeniny americký rockový hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako africký rockový hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanský hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big. Frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big. Ale mimo jiný i z Avantéži, kde otrok vář a zpěváka kapely Mr. Big. Ale mimo jiný i z Avantéži, kde od roku 2000 kapely Mr. Big. Ale mimo jiný i z Avantéži, kde od roku 2013 Mr. Big. Ale mimo jiný i z Avantéži, kde od roku 2013 spolu. Ale mimo jiný i z Avantéži, kde od roku 2013 spolupracuje jako i z Avantéži, kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. Kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. Eric má ale 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. Eric má ale i 13 spolupracuje jako hostující zpěvák. Eric má ale i solovou dráhu, kdy vydal spolupracuje jako hostující zpěvák. Eric má ale i solovou dráhu, kdy vypracuje jako hostující zpěvák. Eric má ale i solovou dráhu, kdy vydal celou řadu solových a hostující zpěvák. Eric má ale i solovou dráhu, kdy vydal celou

0: počasí. Rock je slušná muzika. Rock Rádio počasí. Slušná muzika. Rock Rádio počasí. Muzika. Rock Rádio počasí.
1: Než začneme náš sobotní ranní...
0: Rock Rádio počasí.
1: Než začneme náš sobotní ranní...
0: Jo, počasí.
1: Než začneme náš sobotní ranní rozjezd, pojďme se společně podívat, jaký... Než začneme náš sobotní ranní rozjezd, pojďme se společně podívat, jaký nás... Než začneme náš sobotní ranní rozjezd, pojďme se společně podívat, jaký nás přes den čeká. Začneme náš sobotní ranní rozjezd, pojďme se společně podívat, jaký nás přes den čeká počasí. Očekávání ranní rozjezd, pojďme se společně podívat, jaký nás přes den čeká počasí. Očekáváme přes pojďme se společně podívat, jaký nás přes den čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na věč. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť. Nevážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozachodu

Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě, s respektem

0: na popel.
1: Nemusíš chodit jen v černý a
0: pálíme na popel.
1: Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl
0: na popel.
1: Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je
0: slušná.
1: Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná. Chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: 42% roku 2026, úplná novinka. Zatím má 42% společnost 2026, úplná novinka. Zatím má 42% společnost 26, úplná novinka. Zatím má 42% společně s deskou novinka. Zatím má 42% společně s deskou od Rolling Stone. Zatím má 42% společně s deskou od Rolling Stones z roku 42% společně s deskou od Rolling Stones z roku 22% společně s deskou od Rolling Stones z roku 2026 společně s deskou od Rolling Stones z roku 2026 s deskou od Rolling Stones z roku 2026 Foreign Tongues. No a poslední Rolling Stones z roku 2026 Foreign Tongues. No a poslední deska z 16 z roku 2026 Foreign Tongues. No a poslední deska 2026 Foreign Tongues. No a poslední deska s 16% je 6 Foreign Tongues. No a poslední deska s 16% je Seven Dust Foreign Tongues. No a poslední deska s 16% je Seven Dust 2000. No a poslední deska s 16% je Seven Dust 2000. Poslední deska s 16% je Seven Dust 2026 s deskou One. S 16% je Seven Dust 2026 s deskou One. Ty je Seven Dust 2026 s deskou One. Je jenom na vás, kterou Dust 2026 s deskou One. Je jenom na vás, kterou desku vyberete 2026 s deskou One. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale údest s deskou One. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18 One. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska Alex. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska Alex ukončuje. S kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska Alex ukončuje hlasování. Ale úderem 18. hodiny dneska Alex ukončuje hlasování. Ale úderem 18. hodiny dneska Alex ukončuje hlasování. Errol 18. hodiny dneska Alex ukončuje hlasování. Aerosmith dneska Alex ukončuje hlasování. Aerosmith vohnouti Ace Alex ukončuje hlasování. Aerosmith vohnouti je hlasování. Aerosmith vohnouti Ace Frehley nebo Marilyn Manson hlasování. Aerosmith vohnouti Ace Frehley nebo Marilyn Manson. Aerosmith vohnouti Ace Frehley nebo Marilyn Manson je další muzika, která Smith vohnouti Ace Frehley nebo Marilyn Manson je další muzika, která vám už za chvíli vohnouti Ace Frehley nebo Marilyn Manson je další muzika, která vám už za chvíli Ace Frehley nebo Marilyn Manson je další muzika, která vám už za chvíli zazní. Nebo Marilyn Manson je další muzika, která vám už za chvíli zazní. Manson je další muzika, která vám už za chvíli zazní. Další muzika, která vám už za chvíli zazní.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na
0: chvíli zazní.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to.
2: Dobře.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy.
1: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv
1: stnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Co na děláš? Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: To?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro tam ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Ten vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ. Úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady. Ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Úplný základ.
1: Úklid.

0: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař, úklid.
0: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha.
0: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha
0: najdeme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
0: Vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte.
0: Je.
1: Ha, kuchař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevař.
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti jdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Komín musí...
1: Letišti.cz.
2: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerezové kom... Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerezové komíny, kouřovody a komín.

Tohle byla píseň It's Not War. Tohle byla píseň It's Not War. Tohle byla píseň It's Not War, Just the End of Love. Tohle byla píseň It's Not War, Just the End of Love. Tohle byla píseň It's Not War, Just the End of Love. A my jedeme dál. Tohle byla píseň It's Not War, Just the End of Love. A my jedeme dál v našem raním. Tohle byla píseň It's Not War, Just the End of Love. A my jedeme dál v našem raním. Rozjezdu. Píseň It's Not War, Just the End of Love. A my jedeme dál v našem raním. Rozjezdu. Just the End of Love. A my jedeme dál v našem raním. Rozjezdu. Vy ale nezapomeňte, že Just the End of Love. A my jedeme dál v našem raním. Rozjezdu. Vy ale nezapomeňte, že je sobota a tlav. A my jedeme dál v našem raním. Rozjezdu. Vy ale nezapomeňte, že je sobota a to znamená dál v našem raním rozjezdu. Vy ale nezapomeňte, že je sobota a to znamená, že máte možnost rozjezdu. Vy ale nezapomeňte, že je sobota a to znamená, že máte možnost zahlasovat na rozjezdu. Vy ale nezapomeňte, že je sobota a to znamená, že máte možnost zahlasovat na rokovém referendu. Ale nezapomeňte, že je sobota a to znamená, že máte možnost zahlasovat na rokovém referendu. Že je sobota a to znamená, že máte možnost zahlasovat na rokovém referendu o desku. A to znamená, že máte možnost zahlasovat na rokovém referendu o desku, která vám dneska, že máte možnost zahlasovat na rokovém referendu o desku, která vám dneska od 19. zahlasovat na rokovém referendu o desku, která vám dneska od 19 hodin hlasovat na rokovém referendu o desku, která vám dneska od 19 hodin zazní. Tady na rokovém referendu o desku, která vám dneska od 19 hodin zazní o desku, která vám dneska od 19 hodin zazní tady na Rock Rádiu, která vám dneska od 19 hodin zazní tady na Rock Rádiu, a vám dneska od 19 hodin zazní tady na Rock Rádiu, opět je na výběr ze 30 od 19 hodin zazní tady na Rock Rádiu, opět je na výběr ze 30 a my si pojďme hodin zazní tady na Rock Rádiu, opět je na výběr ze 30 a my si pojďme říct, jaká je tady na Rock Rádiu, opět je na výběr ze 30 a my si pojďme říct, jaká je opět je na výběr ze 30 a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady na výběr ze 30 a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Máme ze 30 a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady Marilyna Mansona a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku 2000, jaká je dnešní nabídka. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku 2026 úplná. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku 2026 úplná novinka. Mansona a jeho desku z roku 2026 úplná novinka. Zatím má 4 a jeho desku z roku 2026 úplná novinka. Zatím má 4

0: Jezd 1000. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopecké.
1: Teď. Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopecké.
1: Nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký.
1: Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby?
1: Jděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se
0: staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby,
0: Jákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: V Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
2: Salony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
2: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
2: Pi, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
2: Přeste snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
2: Přestaň být jen divák.
0: Více na kopecký.cz.
2: Přestaň být jen divák. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň se divákem. A staň se součástí. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se částí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Tají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world. Světa a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Od tebe. Another world. Jiná realita. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ.
3: Řekni třikrát.
2: Jiná realita CZ.
3: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
2: Znám realita CZ.
3: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
4: Znám lepší sklad.
3: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
4: Znám lepší skla pro.
3: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
4: Znám lepší skla pro stroje skla.
3: Řekni třikrát. Strč prst skrz krk.
4: Znám lepší skla pro stroje skla pro stroje.
3: Strč prst skrz krk.
4: Znám lepší skla pro stroje skla pro stroje skla
3: prst skrz krk.
4: Znám lepší skla pro stroje skla pro stroje skla pro stroje C. Znám lepší skla pro stroje skla pro stroje skla pro stroje C. Z.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla pro stroje. Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla pro stroje CZ.
4: Specialist skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla pro stroje CZ.
4: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla pro stroje CZ.

kompletní sortiment pro ach, OK Seto, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK Seto, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK Seto, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK Seto, nerezové komíny, profiřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK Seto, nerezové komíny, prof, kompletní sortiment pro komínové systémy. OK Seto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Sortiment pro komínové systémy. OK Seto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v nové systémy. OK Seto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze. OK Seto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na OK/komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na OK/seto i domácnosti.

0: CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje. Stavební stroje.
0: Skla pro stroje CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Skla pro stroje CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Rock Radio
0: CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Rock Radio.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Rock Radio.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Rock Radio.
1: Pracovní stroje.

0: ten pravej tah. Nebo na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. CZ, OK Seto, ten pravej tah. OK Seto, ten pravej tah.
1: Z nabídky se
0: pravej tah.
1: Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. Jděte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 370 těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2000. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za Peugeot 208 již za 379 tisíc. Nebo 2008 již za 408 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 79 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď.
2: Tak ne.
1: Již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak ne.
1: 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezdě.
1: 75 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte.

DAB+FM nebo na Rap Pohoda. V DAB+FM nebo na DAB+FM nebo na radia.cz. V DAB+FM nebo na radia.cz. DAB+FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio na radia.cz. Rock Radio .cz. Rock Radio. CZ.

considere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za ní One Assassination Under God Chapter 2. Za ní Marilyn Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Foreign Tongues. A do třetice tu máme Foreign Tongues. Do třetice tu máme Seven Dust z... A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem, máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rockst s deskou One. Hlasujte na našem webu Rockový rádio One. Hlasujte na našem webu Rockový rádio C. Hlasujte na našem webu Rockový rádio CZ. Hlasujte na našem webu Rockový rádio CZ. Vyberte na našem webu Rockový rádio CZ. Vyberte si Rockový a Rockový rádio CZ. Vyberte si rockový album na sobotní. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rockový album na

hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Referendum. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Hlasu záleží. Záleží.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rockový album.

hlasu záleží. Do sobotní hlas. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka. Na hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Doč záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under Gut Check. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under Gut Check.

0: je slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omá.
0: Slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem.
0: Muzika.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, s přímkem kvalitním vínem omámen, s přímek se stávaj zatáčky, toží se svět s kvalitním vínem omámen, s přímek se stávaj zatáčky, toží se svět sem na sračky, vínem omámen, s přímek se stávaj zatáčky, toží se svět sem men, s přímek se stávaj zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě se stávaj zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrátky. Zvrací princezčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň, vrací princezčky.

zdraví z kvalitního tupy českej bohému, vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního vína, bojí bohému, vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního vína, bojovat proti mu, vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního vína,

Z těžkých ran lížu se, včera jsme si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili svatýho Vyšuse.

0: Tohle byla kapela. Tohle byla kapela. Tohle byla kapela Aerosmith a píseň Pink. Tohle byla kapela Aerosmith a píseň Pink a my. Tohle byla kapela Aerosmith a píseň Pink a my pokračujeme v našem. Tohle byla kapela Aerosmith a píseň Pink a my pokračujeme v našem rockovém playlistu. Kapela Aerosmith a píseň Pink a my pokračujeme v našem rockovém playlistu. Aerosmith a píseň Pink a my pokračujeme v našem rockovém playlistu. Dáme si kapelu Green Day. Pink a my pokračujeme v našem rockovém playlistu. Dáme si kapelu Green Day a my pokračujeme v našem rockovém playlistu. Dáme si kapelu Green Day, třeme v našem rockovém playlistu. Dáme si kapelu Green Day, tři sestry a jejich Mexiko, rockovém playlistu. Dáme si kapelu Green Day, tři sestry a jejich Mexiko, nebo za chvíli. Dáme si kapelu Green Day, tři sestry a jejich Mexiko, nebo za chvíli píseň. Dáme si kapelu Green Day, tři sestry a jejich Mexiko, nebo za chvíli píseň. Green Day, tři sestry a jejich Mexiko, nebo za chvíli píseň. Faster. Tři sestry a jejich Mexiko, nebo za chvíli píseň Faster. A jejich Mexiko, nebo za chvíli píseň Faster. Za chvíli píseň Faster. Píseň Faster.
1: Hledáte. Hledáte spolehlivý. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
2: U Autopoly.
1: Spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
2: U Autopoly v Praze. Poli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý.
2: Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ.
2: Čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku.
2: Vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis. Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu o původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít
1: k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů du oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů.
2: Využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-polic.cz.
2: Výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-polic.cz. Autopoli.
2: Ani.
1: Nabídka vozu na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný. Nabídka vozu na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. CZ. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Tak co jí koupíme?
1: Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Tak co jí koupíme?
1: Plus v Praze a Příbrami.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: Praze a Příbrami.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: Koupíme. Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká. Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane. To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos.

0: Říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zky.
0: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
0: Dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když...
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat,
1: letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat,
1: darujeme zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek
1: zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeř.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House Run.
0: To darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House Running.
0: Jízde zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House Running.
0: Jízdu v supersportek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House Running.
0: Jízdu v super...
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House Running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek. Večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House Running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek.
0: Pro dva.
1: House Running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek.
1: Opravdu zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každý.
1: Nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledá masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
0: firma. Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firma.
0: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firma. Na zážitky
1: CZ.
0: Každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firma na zážitky
1: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
2: firma na zážitky
1: CZ.
3: Jsem horská gorila.
1: Hledejte na
2: firma na zážitky
1: CZ.
3: Jsem horská gorila z Úga.
2: Firma na zážitky
1: CZ.
3: Jsem horská gorila z Úgandy.
2: Zážitky
1: CZ.
3: Jsem horská gorila z Úgandy.
4: Šálek obyčejné kávy
1: Z.
3: Jsem horská gorila z Úgandy.
4: Šálek obyčejné kávy.
3: Horská gorila z Úgandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem
4: neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Úgandy.
4: Česká i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Úgandy.
4: Česká značka outdoor.
3: Jsem horská gorila z Úgandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bush.
3: Jsem horská gorila z Úgandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
3: Horská gorila z Úgandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila
3: z Úgandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu z
3: Úgandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain King Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Pades se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého baleního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských gorů Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme

0: věnujeme na záchranu horských goril. Tak si Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 kávu a pomoc záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 kávu a horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 kávu a pomozte gorilám. Mountain Dew. Tak si vychutnejte skvělou 5 kávu a pomozte gorilám. Mountain Dew. Dejte skvělou 5 kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od 5 kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz i v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Ale, co pak?
0: Písken i na www.bushman.cz.
1: Ale, co pak?
0: www.bushman.cz.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá.
0: CZ.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať upak. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Pískají podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme trolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na... Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a ceny kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.

0: trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyně a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyňský návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení. Jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, řekni třikrát kuchyní a také podlah. Siko.cz, řekni třikrát kuchyní a také podlah. Siko.cz, řekni třikrát strč prst skrz krk. CZ, řekni třikrát strč prst skrz krk.
1: Znám lepší skla prostroje.
0: Řekni třikrát strč prst skrz krk.
1: Znám lepší skla prostroje. Skla prostroje.
0: Třikrát strč prst skrz krk.
1: Znám lepší skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje.
0: Strč prst skrz krk.
1: Znám lepší skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. Znám lepší skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
0: Co?
1: Lepší skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje. CZ.
0: Co?
1: Skla prostroje. Skla prostroje. Skla prostroje CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla je skla prostroje. Skla prostroje CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zem prostroje. Skla prostroje CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a skla prostroje CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje CZ. Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje CZ.
1: Skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje CZ.
1: Skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje CZ.
1: Specialské a stavební stroje.
0: Skla prostroje CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Skla prostroje CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Uštěna prostroje CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána
0: CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na
1: specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodej
1: na skla pro pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat
1: pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku, stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a kot od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj

CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Vešlo na www.rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz. CZ.

0: radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Oknem fouká
0: radiohouse.cz.

0: stupňů.
1: Ať už prší.
0: Na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 7 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušte diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná mu každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rok do každého počasí. Rok rádio do počasí. Rok rádio rokovej.

0: Zedník.
1: Malíř.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenák.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlaha.
2: Padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne.
2: Pak nám to praví?
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Na to všechno
2: praví?
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity.
1: Zedník. Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Topenář.
0: Podlahář. Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho
1: podlahář.
0: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
0: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více i
3: udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbitu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz. Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
0: Informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
0: Rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
0: CZ.
3: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality. Záruka kvality.
4: Nejvyšší čas. Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechny rokový stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádi stránky. www. Rokový rádio CZ. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

Přemýšlíte o nové Přemýšlíte o nové koupelně nebo Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. O nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci. Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci. Stylová řešení do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci. Stylová řešení a nejoblíbenější Siko.cz, kde najdete inspiraci. Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní graf, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy.

0: Gilmore, Rasmus, anebo už teď Arakaini. Rasmus, anebo už teď Arakaini. Už teď Arakaini. Arakaini.
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí. Slušná muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Jaký nás dneska...
0: Muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Jaký nás dneska...
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Jaký nás dneska čeká počasí, na to se...
0: Rádio. Počasí.
1: Jaký nás dneska čeká počasí, na to se pojďme...
0: Počasí.
1: Jaký nás dneska čeká počasí, na to se pojďme společně... Jaký nás dneska čeká počasí, na to se pojďme společně podívat. Očekávám... Jaký nás dneska čeká počasí, na to se pojďme společně podívat. Očekáváme převážně... Jaký nás dneska čeká počasí, na to se pojďme společně podívat. Očekáváme převážně zataženo. Na čeká počasí, na to se pojďme společně podívat. Očekáváme převážně zataženo. Na většině území, na to se pojďme společně podívat. Očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasně podívat. Očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo před. Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západě nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost. Upoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty budou srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 v polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. Ojedinělé 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. Ojedinělé až 18 a v 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. Ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách stupňů Celsia na jižní Moravě. Ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem jižní Moravě. Ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. Ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Ať už
1: a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.

0: Rock Radio, rockovej víkend. Radio, rockovej víkend.
1: Pěknou sobotu vám přeje
0: rockovej víkend.
1: Pěknou sobotu vám přeje
0: víkend.
1: Pěknou sobotu vám přeje Adele, posloucháte Rock Radio. Pěknou sobotu vám přeje Adele, posloucháte Rock Radio. Dneska. Pěknou sobotu vám přeje Adele, posloucháte Rock Radio. Dneska 10. Pěknou sobotu vám přeje Adele, posloucháte Rock Radio. Dneska 10. října. Přeje Adele, posloucháte Rock Radio. Dneska 10. října. Máme posloucháte Rock Radio. Dneska 10. října. Máme 8 hodin a my si dáme Rock Radio. Dneska 10. října. Máme 8 hodin a my si dáme v týhle dneska 10. října. Máme 8 hodin a my si dáme v týhle 10. října. Máme 8 hodin a my si dáme v týhle hodince 1. října. Máme 8 hodin a my si dáme v týhle hodince první song na přání. Máme 8 hodin a my si dáme v týhle hodince první song na přání. Takže pokud a my si dáme v týhle hodince první song na přání. Takže pokud chcete někomu nebo dáme v týhle hodince první song na přání. Takže pokud chcete někomu nebo třeba i hodince první song na přání. Takže pokud chcete někomu nebo třeba i sobě věnovat song na přání. Takže pokud chcete někomu nebo třeba i sobě věnovat nějakou píseň. Takže pokud chcete někomu nebo třeba i sobě věnovat nějakou pokud chcete někomu nebo třeba i sobě věnovat nějakou píseň nebo kapelu už teď mi někomu nebo třeba i sobě věnovat nějakou píseň nebo kapelu už teď mi napište nám třeba i sobě věnovat nějakou píseň nebo kapelu už teď mi napište na Messenger sobě věnovat nějakou píseň nebo kapelu už teď mi napište na Messenger Rock Rádia ale jako píseň nebo kapelu už teď mi napište na Messenger Rock Rádia ale ještě kapelu už teď mi napište na Messenger Rock Rádia ale ještě předtím si už teď mi napište na Messenger Rock Rádia ale ještě předtím si dáme Metallicu Nothing na Messenger Rock Rádia ale ještě předtím si dáme Metallicu Nothing More Rock Rádia ale ještě předtím si dáme Metallicu Nothing More Rasmus a nebo už teď ale ještě předtím si dáme Metallicu Nothing More Rasmus a nebo už teď Arakaj předtím si dáme Metallicu Nothing More Rasmus a nebo už teď Arakaini Metallicu Nothing More Rasmus a nebo už teď Arakaini Nothing More Rasmus a nebo už teď Arakaini

Nemusíš mít školu roku, aby Nemusíš mít školu roku, abys byl ro... Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Ku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Všechny.

0: Píseň. Píseň sadba. Píseň sadba True od americký. Píseň sadba True od americký. Píseň sadba True od americký thrash metalový legendy. Píseň sadba True od americký thrash metalový legendy Metallica. Píseň Sad But True od americký thrash metalový legendy Metallica je jeden Sad But True od americký thrash metalový legendy Metallica je jedním z nejtemnějších Sad But True od americký thrash metalový legendy Metallica je jedním z nejtemnějších americký thrash metalový legendy Metallica je jedním z nejtemnějších nejtvrdší thrash metalový legendy Metallica je jedním z nejtemnějších nejtvrdších a zároveň legendy Metallica je jedním z nejtemnějších nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kouka je jedním z nejtemnějších, nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich tvorby. Jedním z nejtemnějších, nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich tvorby. Temnějších, nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich tvorby. Píseň pochází nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich tvorby. Píseň pochází z legendy a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich tvorby. Píseň pochází z lepších kousků jejich tvorby. Píseň pochází z legendárního eponymního alba jejich tvorby. Píseň pochází z legendárního eponymního alba skupiny z roku. Píseň pochází z legendárního eponymního alba skupiny z roku 1990. Píseň pochází z legendárního eponymního alba skupiny z roku 1991. Z legendárního eponymního alba skupiny z roku 1991, kterýmu se opního eponymního alba skupiny z roku 1991, kterýmu se opního alba skupiny z roku 1991. Kterýmu se občasně říká The Black Album 91, kterýmu se občasně říká The Black Album neboli Černé 1, kterýmu se občasně říká The Black Album neboli Černé album a jako single, kterýmu se občasně říká The Black Album neboli Černé album a jako single vyšla v roce 19 album neboli Černé album a jako single vyšla v roce 19 album a jako single vyšla v roce 1992. No a skladba je
1: Sami řekněme Sad But True na drtivou sílu a válivý rytmus.

0: Rytmus. Sami řekněte, jak vám tahle válivý rytmus. Sami řekněte, jak vám tahle skladba sedí, ale za mě je jeden z mus. Sami řekněte, jak vám tahle skladba sedí, ale za mě je jeden z nejlepších. Sami řekněte, jak vám tahle skladba sedí, ale za mě je jeden z nejlepších. Jak vám tahle skladba sedí, ale za mě je jeden z nejlepších singlů. Teď už skladba sedí, ale za mě je jeden z nejlepších singlů. Teď už jdeme na song na přání sedí, ale za mě je jeden z nejlepších singlů. Teď už jdeme na song na přání, napsal mi je jeden z nejlepších singlů. Teď už jdeme na song na přání, napsal mi Vašku. Teď už jdeme na song na přání, napsal mi Vašek. Chtěl by nechat zahrát Menou. Teď už jdeme na song na přání, napsal mi Vašek. Chtěl by nechat zahrát Menover pro Pavla. Na přání, napsal mi Vašek. Chtěl by nechat zahrát Menover pro Pavla a jeho napsal mi Vašek. Chtěl by nechat zahrát Menover pro Pavla a jeho Vašek. Chtěl by nechat zahrát Menover pro Pavla a jeho pomocníky do Bukovan a píše. Chtěl by nechat zahrát Menover pro Pavla a jeho pomocníky do Bukovan a píše, že Finat Menover pro Pavla a jeho pomocníky do Bukovan a píše, že finušuje s novou a píše, že finušuje s novou kotelnou. Menover posílám a že finušuje s novou kotelnou. Menover posílám a hned potom taky třeba ket s novou kotelnou. Menover posílám a hned potom taky třeba Ketting Crew kotelnou. Menover posílám a hned potom taky třeba Ketting Crew Foo Fighters. Menover posílám a hned potom taky třeba Ketting Crew Foo Fighters. Papa Roach. Menover posílám a hned potom taky třeba Ketting Crew Foo Fighters. Papa Roach. A nebo a hned potom taky třeba Ketting Crew Foo Fighters. Papa Roach. A nebo horký tom taky třeba Ketting Crew Foo Fighters. Papa Roach, anebo horký žeslíže. Ketting Crew, Foo Fighters, Papa Roach, anebo horký žeslíže. Foo Fighters, Papa Roach, anebo horký žeslíže. Foo Fighters, Papa Roach, anebo horký žeslíže. Papa Roach, anebo horký žeslíže.
1: Oknem fouká střech,
0: anebo horký žeslíže.
1: Oknem fouká střecha,
0: padá kýže slíže.

0: Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Jdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesko. Servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autodobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy. Bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezd autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Ahoj.
0: Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba.
0: Bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů. Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět? Na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. V oblečení koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajeme face to face v menších sálech, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajeme, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž. Oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. tak doraž. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští. A že nehrajem nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25. Vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
2: Slyšíte tuhle reklamu?
1: Slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
2: Slyšíte tuhle reklamu?
1: Tak doraž na Kačinu.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší f... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší f... Tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House... A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus. Co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodně byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodně firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodně. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte. Platíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 výhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc jinak 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidám a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online. 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na té DAB vysílání.

0: Ani, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích Ani, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí v akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, že dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny oči. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio si znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Prase a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House. Získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. O programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Nemáš Radio House 300 Cross Plus? Právě teď na Radio House CZ.
1: Nemáš co na sebe?
0: Tak Cross Plus? Právě teď na Radio House CZ.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán?
0: Teď na Radio House CZ.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra...
0: Radio House CZ.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro krády a tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro krády a na www. Nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro krády a na www. Rokový rádio. Pořiď si slušný

0: různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Sedíš napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Sedíte tu svou na práci na letišti.cz.
1: Sedíš celý den
0: na práci na letišti.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů od
0: letišti.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů od
0: CZ.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš. Celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká trávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď si hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď. Láká tě kreativní a

0: malíř.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlaha. Střecha, padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlaha.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlaha. Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat
0: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat vaš.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat.
0: Na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět
0: domov. Stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací. Byty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rek vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality. Ty, záruka kvality.
3: Ale, co pak? Píska
2: kvality.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už. Pak pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme a podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravdu. Přijdeme na to a

0: Rokovýradio.cz.
1: Mám jen 10
0: e-shop Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti
0: Rokovýradio.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme
0: Rokovýradio.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informač. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a
1: to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odlet celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše
1: informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady. Pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady. Péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Ne.
2: Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najde.
2: Začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha
2: už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
2: Salonek? Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu
2: správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600

Nechceme CVčko, prostě o sobě na námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat tvý život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj novíčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe. O sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House.cz měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House.cz vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House.cz tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House.cz.

0: sportovní hale. Přilámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky díme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. I usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz. Vždycký pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz. Kouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz. A dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz. Sám. Více na minijeřabzlin.cz.
2: Rok má být tvrdej.
1: Minijeřabzlin.cz.
2: Rok má být tvrdej
1: a beton CZ.
2: Rok má být tvrdej a beton taky. Rok má být tvrdej a beton taky. Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Pevná zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz. Ferobet.cz.

my... Usmívá se dýchá na mě. Ale my na sebe Usmívá se dýchá na mě. Ale my na sebe po 18nách Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapení. Prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapení. Slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lápením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme v sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve

0: Píseň vyšla v roce jednom z největších a nejikoničtějších hitů 80. let. Píseň vyšla v roce 1986 hitů 80. let. Píseň vyšla v roce 1986 jako hlavní single. Píseň vyšla v roce 1986 jako hlavní single z debutového alba skupiny Broad. Vyšla v roce 1986 jako hlavní single z debutového alba skupiny Broad. 1986 jako hlavní single z debutového alba skupiny Broad Roast. 86 jako hlavní single z debutového alba skupiny Broad Roast. Kdybyste se ptali, proč se tak single z debutového alba skupiny Broad Roast. Kdybyste se ptali, proč se tak směju debutového alba skupiny Broad Roast. Kdybyste se ptali, proč se tak směju, tak skupiny Broad Roast. Kdybyste se ptali, proč se tak směju, tak Broad Roast. Kdybyste se ptali, proč se tak směju, tak dneska ve studiu nejsem sama. Kdybyste se ptali, proč se tak směju, tak dneska ve studiu nejsem sama. Takže proto celosvětově vystřelila na přední příčky hitparád. V roce 1986 jako hlavní single z debutového alba skupiny Broad Roast. Led Zeppelin místo v americkém žebříčku Billboard Hot 100. Led Zeppelin komunál na žebříčku Billboard Hot 100. Led Zeppelin komunál Billboard Hot 100. Led Zeppelin komunál nebo AC/DC už za chvilku Hot 100. Led Zeppelin komunál nebo AC/DC už za chvilku Hot 100. Led Zeppelin komunál nebo AC/DC už za chvilku. Led Zeppelin komunál nebo AC/DC už za chvilku na Rock Radio.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a my jsme u toho.

0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a... Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u... Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Itálie.
0: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Itálie, která chutná.
0: Od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Itálie, která chutná. Objevte
0: hodně blízko u zvířat.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite
0: u zvířat.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a prosek. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Líně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vín. K tomu pravé italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvnímu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. České speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat i ty, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat i dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www. Lavite.cz.
2: Hledáte a
1: ochutnat Itálii. www. Lavite.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno
1: www. Lavite.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno
1: www. Lavite.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde
1: Lavite.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný? Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný? Tak adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře,
2: všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších. Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budkát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete vy se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: Na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak všech budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak pak si Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak pak si to pěkně
5: viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak pak si to pěkně
5: na metrů nad zemí.
2: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Zemí.
2: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů. A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko, minko.
5: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete
5: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: Adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze

0: Tenhle zážitek najdete pouze na
1: Firma na zážitky
2: CZ.
0: Najdete pouze na
1: Firma na zážitky
2: CZ.
0: Pouze na
1: Firma na zážitky
2: CZ.
1: Firma na zážitky
2: CZ.
3: Sakra.
1: Zážitky
2: CZ.
3: Sakra.
4: Moje zády
2: CZ.
3: Sakra.
4: Moje záda.
2: Z.
3: Sakra.
4: Moje záda.
5: Zatuhlí lidé dělají...
3: Sakra.
4: Moje záda.
5: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
3: Sakra.
4: Moje záda.
5: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci.
4: Moje záda.
5: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Generaci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze. Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně. Zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak sáře v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelář praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu .eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu. Měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineu. V hrdiny deadlineu.
6: Když vyrábíte z vlastní... Když vyrábíte z vlastního mléka... Když vyrábíte z vlastního mléka, když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němců. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovýho mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurt. Nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurt. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Obdaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmu přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Franci kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František. Farmář František.

Piesen I just died. Piesen I just died in your arms. Piesen I just died in your arms od britský. Piesen I just died in your arms od britský rockový skupiny. I just died in your arms od britský rockový skupiny Cutting Crew je jedním z největších. In your arms od britský rockový skupiny Cutting Crew je jedním z největších. Od britský rockový skupiny Cutting Crew je jedním z největších a nejikoničtějších hitů 80. Rockový skupiny Cutting Crew je jedním z největších a nejikoničtějších hitů 80. let. Skupiny Cutting Crew je jedním z největších a nejikoničtějších hitů 80. let. Crew je jedním z největších a nejikoničtějších hitů 80. let.

musíš být pokérovaný, abys byl rocker. Nemusíš být pokérovaný, aby... Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je... Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušný... Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika... Pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Hej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: Віск. Віску про вас, Віску про вас маме екстра слеву 10%. Віску про вас маме екстра слеву 10%. Віску про вас маме екстра слеву 10%. Віску про вас маме екстра слеву 10% на все, včetně ježiště. Віску про вас маме екстра слеву 10% на все, včetně ježiště zlevněného zboží. На вас маме екстра слеву 10% на все, včetně ježiště zlevněného zboží. Nabídka platí extra slevu 10% na vše, včetně ježiště zlevněného zboží. Nabídka platí pouze 10% na vše, včetně ježiště zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. na vše, včetně ježiště zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 1. ježiště zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11. zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Je 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Skandinávský do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Skandinávský 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Tea a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Rastát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku? Prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Tíky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď dny. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě se s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o tak

0: Z 300 Cross Plus zaplatíte vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. Projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. S 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Dalších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digit získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání banesíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV. Spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. I na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte. Dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechno. Nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o produktu. Ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o pro. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz. Všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz. O programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz. Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Jediný slušný rádio.
0: Právě teď na radiohouse.cz.
1: Jediný slušný rádio.
0: Radiohouse.cz.
1: Jediný slušný rádio.
0: CZ.
1: Jediný slušný rádio.
2: Rock Radio.
1: Jediný slušný rádio.
2: Rock Radio.
1: Jediný slušný rádio.
2: Rock Radio.
1: Jediný slušný rádio.
2: Rock Radio.
3: Nejvyšší čas.
1: Rádio.
2: Rock Radio.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný.
2: Rock Radio.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný.
2: Radio.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. rokovýradio.cz. Slušný rokový stránky. www. rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádní rokový stránky. www. rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nánky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Radio.cz.

Slušnej rok si můžete diktovat ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každej čí nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slut každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Sluden. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Rok do každého počasí. Rok rádio počasí. Rok rádio rokovej.

0: Rock Radio. Počasí. Je slušná muzika. Rock Radio. Počasí. Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se společně...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se společně pod...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás během...
0: Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás během dnešní. Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně... Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo... Podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území... Nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území se čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občas... Očekáváme převážně zataženo na většině území... se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnosti ubývne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnosti ubývat. No a budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní západu srážky a v západní polovině Čech i oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 a v západní polovině Čech i oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní teploty polovině Čech i oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě, ojedinělé teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě, ojedinělé až 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě, ojedinělé až 18 stupňů 16 stupňů Celsia na jižní Moravě, ojedinělé až 18 stupňů a v 1000 metrech nahoře Celsia na jižní Moravě, ojedinělé až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 na jižní Moravě, ojedinělé až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. Ojedinělé až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. Až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. Až stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Ať už
1: a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Ať už prší nebo
1: na horách kolem 7 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce
1: stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce.

0: Mimo jiný i s Avantage, kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák.
1: Rock Radio.
2: Bryan Adams.

0: radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Na radiohouse.cz. House.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Te tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus. Co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte, kdyby příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House.

0: Rockovej víkend.
1: Pohodu.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Pohodovej víkend vám z Rock
0: Radio. Rockovej víkend.
1: Pohodovej víkend vám z Rock Radio.
0: Rockovej víkend.
1: Pohodovej víkend vám z Rock Radia přeje
0: Adel.
1: Pohodovej víkend vám z Rock Radia přeje Adel. Pohodovej víkend vám z Rock Radia přeje Adel, vaše víkendová moderátorka. Pohodovej víkend vám z Rock Radia přeje Adel, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotový víkend vám z Rock Radia přeje Adel, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu vám z Rock Radia přeje Adel, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu 10. října. Radia přeje Adel, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu 10. října. Adel, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu 10. října 9 hodin. Adel, vaše moderátorka. Máme sobotu 10. října 9 hodin a svátek. Máme sobotu 10. října 9 hodin a svátek. Máme sobotu 10. října 9 hodin a svátek slaví Marina. 10. října 9 hodin a svátek slaví Marina. Kromě toho, ale dnes 10. října 9 hodin a svátek slaví Marina. Kromě toho, ale dneska svoje šna 9 hodin a svátek slaví Marina. Kromě toho, ale dneska svoje 60 min a svátek slaví Marina. Kromě toho, ale dneska svoje 66 svátek slaví Marina. Kromě toho, ale dneska svoje 66. Kromě toho, ale dneska svoje 66. narozeniny slaví Amerika. Kromě toho, ale dneska svoje 66. narozeniny slaví americký rock. Ale dneska svoje 66. narozeniny slaví americký rockový hudebník a zpěvák. Svoje 66. narozeniny slaví americký rockový hudebník a zpěvák. 66. narozeniny slaví americký rockový hudebník a zpěvák Eric Martin. Narozeniny slaví americký rockový hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete slaví americký rockový hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontský rockový hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář. Rockový hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář. Zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big. Můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný i jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný i z Avantage, kde od roku tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný i z Avantage, kde od roku 2000 a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný i z Avantage, kde od roku 2000 kapely Mr. Big, ale mimo jiný i z Avantage, kde od roku 2013 spolupracoval Big, ale mimo

Rádio. Rock, rock rádio. Rock. Rock, rock rádio. Rockovej.

Rock Radio.

0: Martin.
1: Guess what, baby? Guess what, baby?

Rock Radio. Rock Radio, rockovej výrok. Rock Radio, rockovej výrok. Rock Radio, rockovej výrok. Život je víc. Rock Radio, rockovej výrok. Život je víc cesta než rádio, rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Cesta než cíl. Erik Martin. Erik Martin.

Na koncertech s oblibou slézá z pódia přímo republikou energii a na koncertech s oblibou slézá z pódia přímo republikou energii a na koncertech s oblibou slézá z pódia přímo republika. Koncertech s oblibou slézá z pódia přímo republika. Často zpívá oblibou slézá z pódia přímo republika. Často zpívá bez mikrofonu. Jen z akustiky slézá z pódia přímo republika. Často zpívá bez mikrofonu. Jen z pódia přímo republika, často zpívá bez mikrofonu, jen s akustickou kytarou republika, často zpívá bez mikrofonu, jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky, často zpívá bez mikrofonu, jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově bez mikrofonu, jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Mikrofonu, jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat a nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Zatímco v USA se mistr fanoušky zborově zpívat s ním. Zatímco v USA se Mr. Big zapsali hlavně je zpívat s ním. Zatímco v USA se Mr. Big zapsali hlavně i jedním s ním. Zatímco v USA se Mr. Big zapsali hlavně i jedním obřím hitem. Zatímco v USA se Mr. Big zapsali hlavně i jedním obřím hitem. V USA se Mr. Big zapsali hlavně i jedním obřím hitem. V Japonsku se Mr. Big zapsali hlavně i jedním obřím hitem. V Japonsku byli zapsali hlavně i jedním obřím hitem. V Japonsku byli a dodnes jsou obrovskou modlou i jedním obřím hitem. V Japonsku byli a dodnes jsou obrovskou modlou obřím hitem. V Japonsku byli a dodnes jsou obrovskou modlou. Erik tam v Japonsku byli a dodnes jsou obrovskou modlou. Erik tam naspíval i byli a dodnes jsou obrovskou modlou. Erik tam naspíval i několik úspěšných solových dnes jsou obrovskou modlou. Erik tam naspíval i několik úspěšných solových alb a kavrskou modlou. Erik tam naspíval i několik úspěšných solových alb a cover verzí. Erik tam naspíval i několik úspěšných solových alb a cover verzí. Včetně naspíval i několik úspěšných solových alb a cover verzí. Včetně slavných japonských několik úspěšných solových alb a cover verzí, včetně slavných japonských popových písních solových alb a cover verzí, včetně slavných japonských popových písní, předělaný do rovných japonských popových písní, předělaný do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist. Z popových písní, předělaný do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist. Svůj sník, předělaný do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist. Svůj nezaměněný do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas o stylu v sérii Mr. Vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do Mr. Vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních projektů. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s videohrami a anime. Hlas propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s videohrami a anime. Propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s videohrami a anime, což je například pro hudebních projektů spojených s videohrami a anime, což je například pro soundtracky her spojených s videohrami a anime, což je například pro soundtracky herní série s videohrami a anime, což je například pro soundtracky herní série Mega Man a anime, což je například pro soundtracky herní série Mega Man. Toť k Erikovi a my jedeme dál v naší rockový muzice Mega Man. Toť k Erikovi a my jedeme dál v naší rockový muzice. Dáme si Red Hot Chili Peppers. Rybičky 48 kvíny anebo škorpiony.

0: 48. Kvíny anebo škorpiony. 48. Kvíny anebo škorpiony. Kvíny anebo škorpiony.
1: Chceme ho postavit.
0: Kvíny anebo škorpiony.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Nebo škorpiony.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý
1: materiál. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix z děte.
2: Dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix z děte s rozumem.
2: A vybudovat náš domov.
1: Porfix, zděte s rozumem,
2: budovat náš domov.
1: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Domov.
1: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Proč se culí?
1: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Proč se culíš?
1: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásně.
1: S rozumem, budujte srdcem.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
1: Budujte srdcem.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
1: Srdcem.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný.
2: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropolis.
2: Přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling.
2: Jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: Vlasový styling.
3: Beauty workshopy.
2: Příprav.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: Vlasový styling.
3: Beauty workshopy.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling.
2: Beauty workshopy.
3: Příprava matcha chai.
2: Poli Zličín.
3: Vlasový styling.
2: Beauty workshopy.
3: Příprava matcha chaje nebo kačín.
2: Vlasový styling.
3: Beauty workshopy,
2: příprava matcha chaje nebo kavárna z dárečky.
3: Styling,
2: beauty workshopy,
3: příprava matcha chaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty day,
3: beauty workshopy,
2: příprava matcha chaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty days v Metropolis Ličín.
2: Příprava matcha chaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty days v Metropolis Ličín.
2: Matcha chaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty days v Metropolis Ličín. 15. a 10. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdení 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdení slevové knížové nákupy se slevami až 30% díky týdení slevové knížce.
2: Navštivte slevami až 30%
3: díky týdení slevové knížce.
2: Navštivte L'Occitane, Nike, Profim
3: 30% díky týdení slevové knížce.
2: Navštivte L'Occitane, Nike, Prof
3: díky týdení slevové knížce.
2: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové.
3: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody.
2: Více na webu Metropole.
3: L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody.
2: Více na webu Metropole Zličín.
3: Nike, Profimet a další značkové obchody.
2: Více na webu Metropole Zličín.
4: Mám jen
2: a další značkové obchody.
3: Více na webu Metropole Zličín.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
2: Značkové obchody.
3: Více na webu Metropole Zličín.
4: Mám jen 10 vteřin na to.
2: Více na webu Metropole Zličín.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
2: Webu Metropole Zličín.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha
2: Zličín.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je v noci.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je v noci. Díky nám letadla.
4: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Jdeme na to?
5: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Na
5: první nápověda je v noci. Díky nám letadla

0: Letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
0: Je v noci? Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
0: Ne, když nás zavolají, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
0: Ne, když nás zavolají, jde o čas. Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
0: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
0: Jo, taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
0: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes...
0: Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
0: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
0: Elektrikář. Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
0: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.
0: Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, sakou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. 15. říjen. Pražský distrikt. 15. říjen. Pražský distrikt. Jen Pražský distrikt.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se ne... Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá rad... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiď za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 520 nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 520 podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. Sedmý Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. Sedm dní Peugeot probíhá, již za 525 tisíc. Sedm dní Peugeot probíhá právě teď, již za 525 tisíc. Sedm dní Peugeot probíhá právě teď.
4: Tak neč...
3: 25 tisíc. Sedm dní Peugeot probíhá právě teď.
4: Tak nečekejte.
3: Sedm dní Peugeot probíhá právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezd...
3: dní Peugeot probíhá právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
5: Staňte se.
3: Probíhá právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
5: Staňte se. Peugeot.
3: Právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony.
4: Čekejte. Jezděte.
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký.
4: Jezděte.
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký.
5: Služby. Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký.
5: Služby, na které se snadno zvykáčem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký.
5: Služby, na které se snadno zvyká
6: Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký.
6: Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Autosalony Kopecký.
5: Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
5: Kopecký.
6: Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Rock Radio.
6: Snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.

Všechno nejlepší přejeme. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který Erik se narodil do hudebtinovi, který dneska slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny. Jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Je známý tím, že má obrovskou energii a na koncertech s oblibou slézá z pódia.

Vstáváme brzo a chodíme. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

Slušnej rok z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Garáží a z kušeben.

DAB i FM nebo na rádia v DAB i FM nebo na rádia teď v DAB i FM nebo na rádia.cz v DAB i FM nebo na rádia.cz DAB i FM nebo na rádia.cz Rock FM nebo na rádia.cz Rock Radio na rádia.cz Rock Radio .cz Rock Radio .cz

Nemusíš chodit jen v černý a... Nemusíš chodit jen v černý a... Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slu... Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je... Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Všechny.

kde z brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám denně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pus 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou na celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Vám desku pustíme celou.

víkend. Co ta paní odjela na celý víkend. Co já tu budu dělat, odjela na celý víkend. Co já tu budu dělat víkend. Co já tu budu dělat sám. Co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším, budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším, dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem. Zůstal jsem tu s naším psíkem.

Je to až neuvěřitelný, ale Rock Radio opět... Je to až neuvěřitelný, ale Rock Radio opět bude slavit narozeniny. Je to až neuvěřitelný, ale Rock Radio opět bude slavit narozeniny jako předešlý. Je to až neuvěřitelný, ale Rock Radio opět bude slavit narozeniny jako předešlý roky, ale Rock Radio opět bude slavit narozeniny jako předešlý roky. Jsme se Radio opět bude slavit narozeniny jako předešlý roky. Jsme se minulý rok viděli v Plzni. Bude slavit narozeniny jako předešlý roky. Jsme se minulý rok viděli v Plzni. Narozeniny jako předešlý roky. Jsme se minulý rok viděli v Plzni, kde jsme společně oslavili společně oslavili 17. narozeniny a musím říct, že minulý rok to byla velká oslavili 17. narozeniny a musím říct, že minulý rok to byla velká 17. narozeniny a musím říct, že minulý rok to byla velká akce a dorazilo vás fakt hodně a musím říct, že minulý rok to byla velká akce a dorazilo vás musím říct že minulý rok to byla velká akce a dorazilo vás fakt hodně, ještě aby ne. Minulý rok to byla velká akce a dorazilo vás fakt hodně, ještě aby ne, když tam byly tak skvělí. To byla velká akce a dorazilo vás fakt hodně, ještě aby ne, když tam byly tak skvělí kapely a dorazilo vás fakt hodně, ještě aby ne, když tam byly tak skvělí kapely. Ale letos vás fakt hodně, ještě aby ne, když tam byly tak skvělí kapely. Ale letos hodně, ještě aby ne, když tam byly tak skvělý kapely, ale letos to bude extrémně, ještě aby ne, když tam byly tak skvělý kapely, ale letos to bude extrémně velká party, když tam byly tak skvělý kapely, ale letos to bude extrémně velká party, ale letos to bude extrémně velká party, protože slavíme plný, ale letos to bude extrémně velká party, protože slavíme plný, letos to bude extrémně velká party, protože slavíme plnoletost. A to 18 bude extrémně velká party, protože slavíme plnoletost a to 18 let. A takhle velká party si zaslouží i větší prostor. A tak letos budeme slavit ve Zlíně. Takhle velká party si zaslouží i větší prostor. A tak letos budeme slavit ve Zlíně. Ty si zaslouží i větší prostor. A tak letos budeme slavit ve Zlíně, kde v sobotu i větší prostor. A tak letos budeme slavit ve Zlíně, kde v sobotu 7. listopadu prostor. A tak letos budeme slavit ve Zlíně, kde v sobotu 7. listopadu. A tak letos budeme slavit ve Zlíně, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme. Budeme slavit ve Zlíně, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní Zlíně, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart. Kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart. Těpadu ovládneme sportovní halu Datart. Těšte se na tváře Rock Radia. Jsme sportovní halu Datart. Těšte se na tváře Rock Radia. Slušní rockerky, křestní halu Datart. Těšte se na tváře Rock Radia. Slušní rockerky, křest kalendář Datart. Těšte se na tváře Rock Radia. Slušní rockerky, křest kalendářů. Těšte se na tváře Rock Radia. Slušní rockerky, křest kalendářů a hlavně na tváře Rock Radia. Slušní rockerky, křest kalendářů a hlavně na tři skvělý český kapely rádia, slušní rockerky, křest kalendářů a hlavně na tři skvělý český kapely. Slušní rockerky, křest kalendářů a hlavně na tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. Křest kalendářů a hlavně na tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. A jak už zbařu a hlavně na tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. Na tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. A jak už zbývá tradicí, skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. A jak už zbývá tradicí, jména kapely, který znáte z našeho vysílání. A jak už zbývá tradicí, jména vám neznáte z našeho vysílání. A jak už zbývá tradicí, jména vám neodhalíme. A jak už zbývá tradicí, jména vám neodhalíme. Ale když se pozor... A jak už zbývá tradicí, jména vám neodhalíme. Ale když tradicí, jména vám neodhalíme, ale když se pozorně zadíváte, jména vám neodhalíme, ale když se pozorně zadíváte na grý.

Až video se podívám, až vyhodím kapes se podívám, až vyhodím kapesníky dívám, až vyhodím kapesníky promám.

0: Jména vám neodhalíme, ale když se pozorně zadíváte na grafiku na sociálních sítích, možná na ně přijdete sami. A nebude chybět ani hudebních sítích, možná na ně přijdete sami. Lístky seženete na rockoviradio.cz.
1: Alpecin, doping pro vaše vlasy.
2: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je... Rychle, jsme bez poruchy. Aut velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz.
3: Více na KBC.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku
3: KBCZ.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilním umístění. Společně

0: S našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a řešení a nejoblíbenější trendy. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová to měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorila. Česká značka Algorila.

0: Česká značka outdoorového...
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení...
1: Horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do mečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičku balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičku záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodavu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www. Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Bushman i na www.bushman.cz.
2: Rock Radio.
0: Bushman.cz.

0: aktivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vrazit třeba na Harley.
1: Metalová Xandry. Spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holub Rule. Prorok Rádio, Šárka Holubcová.

0: FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? CZ. Rock Radio. Rock Radio. Co se... Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Rock
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu.
0: Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich
0: Léto je definitivně

0: 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem. 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem Premium Legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koli z lehké sliti. Edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. Vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem, prémiovým lakováním a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol lakováním a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberců a koli z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za jednu z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za jednu korunu. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Již 30 zimních kol a celoročních koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Již 30 koberečků za jednu korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideál jednu korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu.
0: Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší auto.
0: 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší auto Branka.
0: Ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší auto Branka, váš autorizovaný. Na vaši návštěvu se těší auto Branka, váš autorizovaný prodejce. Na vaši návštěvu se těší auto Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. Na vaši návštěvu se těší auto Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. Auto Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz v Náchodě. www.autobranka.cz www.autobranka.cz Autobranka.cz
2: Už nemusíte čekat.
1: Branka.cz
3: Skonto nabité.
2: Už nemusíte čekat.
3: Skonto nabité.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na
3: to nabité.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Šetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. A nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejna. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50%. Získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50%. V prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pra.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodních z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodních 10 000

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou... Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu a... Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty... Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákup. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce pro lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé ak Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž tu, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den na plný. Nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, ty. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Řekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Řekni třikrát.
0: A užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám
0: plno, když něco, tak Allegro.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
0: Skl... Něco, tak Allegro.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla...
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prost...
1: Strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prost...
1: Skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla stroje, skla prostroje, skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro prostroje, skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla
2: CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje. Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Stroje. Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Oslav prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Oslavte 30.
1: CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Oslavte 30. výročí legendy.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Oslavte 30. výročí legendy.
2: Pro pracovní stroje.
0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia.
2: Stroje.

0: navíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Z nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nitku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nejvyšší slevy u obchodníka.
1: Nejvyšší čas navštívit
0: slevy u obchodníka.
1: Nejvyšší čas navštívit
0: obchodníka.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se i stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. To, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Nevešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost u poledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší do severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojediněle až 8 teploty 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojediněle až 11 až 16 stupňů Celsia na jižní Moravě ojediněle až 18 stupňů Celsia na jižní Moravě ojediněle až 18 a v 1000 metrech na Celsia na jižní Moravě ojediněle až 18 a v 1000 metrech na horách kolem na jižní Moravě ojediněle až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů Moravě ojediněle až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů měle až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už
0: v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už prší nebo
0: na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už prší nebo
0: 7 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého k napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Počasí.

0: Já vás potěším slušnou rokovou, nepůsobí žádný deprese, ale já vás potěším slušnou rokovou, nepůsobí žádný deprese, ale já vás potěším slušnou rokovou muzikou, ale já vás potěším slušnou rokovou muzikou, ale taky si dáme další song na potěším slušnou rokovou muzikou, ale taky si dáme další song na přání, takže už rokovou muzikou, ale taky si dáme další song na přání, takže už si rokovou muzikou. Ale taky si dáme další song na přání, takže už si můžete psát o svoje. Ale taky si dáme další song na přání, takže už si můžete psát o svoje tužby. Ale taky si dáme další song na přání, takže už si můžete psát o svoje tužby. No a další song na přání, takže už si můžete psát o svoje tužby. No a my 10. hodinu, takže už si můžete psát o svoje tužby. No a my 10. hodinku, takže už si můžete psát o svoje tužby. No a my 10. hodinku začínáme. Můžete psát o svoje tužby. No a my 10. hodinku začínáme link svoje tužby. No a my 10. hodinku začínáme linkinama. No a my 10. hodinku začínáme linkinama. System of the 10. hodinku začínáme linkinama. System of the Down. Ospringa hodinku začínáme linkinama. System of Down, Ospringama a už teď začínáme linkinama. System of Down, Ospringama a už teď linkinama. System of Down, Ospringama a už teď Western Boogie. System of Down, Ospringama a už teď Western Boogie. System of Down, Ospringama a už teď Western Boogie a kabáti. Down, Ospringama a už teď Western Boogie a kabáti. Springama a už teď Western Boogie a kabáti. Už teď Western Boogie a kabáti. Western Boogie a kabáti. Kabáti.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: počasí. Muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Pojďme se
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat.
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás během
0: počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekávám. Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území se během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občas čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo očekáváme převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Převážně zataženo na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západě později odpoledne a večer budou od

0: Sobota, 10.
1: Rockové víkend.
0: Sobota, 10.
1: Víkend.
0: Sobota, 10. října. Sobota, 10. října, 10 hodin a... Sobota, 10. října, 10 hodin a vás na rok... Sobota, 10. října, 10 hodin a vás na Rock Rádiu. Sobota, 10. října, 10 hodin a vás na Rock Rádiu. Zdraví Adel. 10. října, 10 hodin a vás na Rock Rádiu. Zdraví Adel. Já doufám, že na 10 hodin a vás na Rock Rádiu. Zdraví Adel. Já doufám, že se máte dobře a vás na Rock Rádiu. Zdraví Adel. Já doufám, že se máte dobře a že v Rock Rádiu. Zdraví Adel. Já doufám, že se máte dobře a že vám tohle počasí nepůsobí žád. Zdraví Adel. Já doufám, že se máte dobře a že vám tohle počasí nepůsobí Adel. Já doufám, že se máte dobře a že vám tohle počasí nepůsobí žádný deprese. Já doufám, že se máte dobře a že vám tohle počasí nepůsobí žádný deprese, ale já vás doufám, že se máte dobře a že vám tohle počasí nepůsobí žádný deprese, ale já vás potěším a že vám tohle počasí nepůsobí žádný deprese, ale já vás potěším, že vám tohle počasí nepůsobí žádný deprese, ale

nemusíš být rap. Nemusíš být rebelka, abys byla. Nemusíš být rebelka, abys byla rock. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Belka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

vydaného v listopadu z jejich 8. studiového alba From Zero, vydaného v listopadu vydaného v listopadu 2024. A tahle skladba vydaného v listopadu 2024. A tahle skladba znamenala pro listopadu 2024. A tahle skladba znamenala pro Linkin Park, ale i obecně 24. A tahle skladba znamenala pro Linkin Park, ale i obecně pro nás fanou. A tahle skladba znamenala pro Linkin Park, ale i obecně pro nás fanoušky teda. Tahle skladba znamenala pro Linkin Park, ale i obecně pro nás fanoušky teda. Znamenala pro Linkin Park, ale i obecně pro nás fanoušky teda. Velký návrat Linkin Park, ale i obecně pro nás fanoušky teda. Velký návrat na scénu, ale i obecně pro nás fanoušky teda. Velký návrat na scénu po více než 7 letech. Pro nás fanoušky teda. Velký návrat na scénu po více než 7 letech od tragického úmrtí teda. Velký návrat na scénu po více než 7 letech od tragického úmrtí zpěváka. Velký návrat na scénu po více než 7 letech od tragického úmrtí zpěváka Chestera. Velký návrat na scénu po více než 7 letech od tragického úmrtí zpěváka Chestera. Na scénu po více než 7 letech od tragického úmrtí zpěváka Chestera v roce 2017. Než 7 letech od tragického úmrtí zpěváka Chestera v roce 2017. A letech od tragického úmrtí zpěváka Chestera v roce 2017. A zároveň šlo o prvního úmrtí zpěváka Chestera v roce 2017. A zároveň šlo o první představení zpěváka Chestera v roce 2017. A zároveň šlo o první představení nový sestavy v roce 2017. A zároveň šlo o první představení nový sestavy na post 2017. A zároveň šlo o první představení nový sestavy na postu hlavní a zároveň šlo o první představení nový sestavy na postu hlavní zpěvačky. O první představení nový sestavy na postu hlavní zpěvačky se představila představení nový sestavy na postu hlavní zpěvačky se představila Emily Armstrong. Na postu hlavní zpěvačky se představila Emily Armstrong a za bicími nově na postu hlavní zpěvačky se představila Emily Armstrong a za bicími nově usedl Colin. Hlavní zpěvačky se představila Emily Armstrong a za bicími nově usedl Colin Britain. Představila Emily Armstrong a za bicími nově usedl Colin Britain. Tahle Armstrong a za bicími nově usedl Colin Britain. Tahle píseň dokonk a za bicími nově usedl Colin Britain. Tahle píseň dokonale pro bicími nově usedl Colin Britain. Tahle píseň dokonale usedl Colin Britain. Tahle píseň dokonale propojuje klasický zvuk. Tahle píseň dokonale propojuje klasický zvuk Linkinu. Tahle píseň dokonale propojuje klasický zvuk Linkinu, který fanoušci píseň dokonale propojuje klasický zvuk Linkinu, který fanoušci milují. Dokonale propojuje klasický zvuk Linkinu, který fanoušci milují z Alp jako. Propojuje klasický zvuk Linkinu, který fanoušci milují z Alp jako Hibbert Theory. Nemecký zvuk Linkinu, který fanoušci milují z Alp jako Hibbert, který fanoušci milují z Alp jako Hibbert Theory nebo Meteora, který fanoušci milují z Alp jako Hibbert Theory nebo Meteora. Teda s moderní milují z Alp jako Hibbert Theory nebo Meteora. Teda s modernějším přístupem Alp jako Hibbert Theory nebo Meteora. Teda s modernějším přístupem Hibbert Theory nebo Meteora. Teda s modernějším přístupem kombinuje chytlavý teorie nebo Meteora. Teda s modernějším přístupem kombinuje chytlavý teora. Teda s modernějším přístupem kombinuje chytlavý melodie. Teda s modernějším přístupem kombinuje chytlavý melodie, jemnější elektronický pnějším přístupem kombinuje chytlavý melodie, jemnější elektronický pem kombinuje chytlavý melodie, jemnější elektronický pasáže melodie, jemnější elektronický pasáže, emotivní refren a typický jemnější elektronický pasáže, emotivní refren a typický rockový kytary. Elektronický pasáže, emotivní refren a typický rockový kytary. Pasáže, emotivní refren a typický rockový kytary. Text se točí kolem toxicitivní refren a typický rockový kytary. Text se točí kolem toxický a typický rockový kytary. Text se točí kolem toxických vztahů.

Ztráty v rokový kytary. Text se točí kolem toxických vztahů, ztráty vlastní identity. My se přesouváme na sondy nefunkčního stroje, který člověk vysává. Bon Jovi, Hellstorm, Ozzy Osbourne a Cranberries 8. listopadu. Bon Jovi,

0: Bonjovi, Hellstorm, Ozzy Osbourne a Cranberries ho listopadu. Bonjovi, Hellstorm, Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na Rock Rádiu. Bonjovi, Hellstorm, Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na Rock Rádiu. Bonjovi, Hellstorm, Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na Rock Rádiu. Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ale...
0: Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ale co?
0: Cranberries už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ale co pak? Pískají brzdy.
0: Za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá pod
0: rádiu.
1: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrol. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to. Bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Tí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi... A opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi... To. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezdě je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Proč jsi? Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty Days v krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v Metro.
2: Už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Vlast. Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling.
2: Ale jiný level.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: Vlasový styling,
3: beauty workshopy.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling,
2: beauty workshopy.
3: Příprava Match
2: Days v Metropoli Zličín.
3: Vlasový styling,
2: beauty workshopy.
3: Příprava Matcha Chaje nebo
2: Poli Zličín.
3: Vlasový styling,
2: beauty workshopy.
3: Příprava Matcha Chaje nebo
2: Kavárna s dárečky.
3: Vlasový styling,
2: beauty workshopy.
3: Příprava Matcha Chaje nebo
2: Kavárna s dárečky.
3: Beauty Day
2: link,
3: beauty workshopy.
2: Příprava Matcha Chaje
3: nebo Kavárna s dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: Shopy.
2: Příprava Matcha Chaje
3: nebo Kavárna s dárečky.
2: Beauty Days v Metro.
3: Matcha Chaje
2: nebo Kavárna s dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: 15. až 18.
3: Nebo Kavárna s dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín.
3: 15. až 18.
2: Kavárna s dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: 15. až 18.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín.
2: 15. až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy
2: v Metropoli Zličín
3: 15. až 18. října.
2: K tomu pohodové nákupy se slevami
3: Zličín
2: 15. až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až
2: 13. až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%
2: díky
3: až 18. října.
2: K tomu pohodové nákupy se slevami až
3: 30%
2: díky týdenní
3: října.
2: K tomu pohodové nákupy se slevami až
3: 30%
2: díky týdenní
3: skupy
2: se slevami až
3: 30%
2: díky.

0: Týdenní slevové knížce. Navštěv procent díky týdenní slevové knížce. Navštěvte L'Occitane, Nike, díky týdenní slevové knížce. Navštěvte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové slevové knížce. Navštěvte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webce. Navštěvte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole. L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Když uvidí
0: a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Když uvidíte Albert ne
0: obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Když uvidíte Albert nepo
0: více na webu Metropole Zličín.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější ne
0: pole Zličín.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské máslo ne, levnější nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské máslo 200 nehledejte. Tento týden u nás Jihočeské máslo 250 gramů a tento týden u nás Jihočeské máslo 250 gramů s apkou den u nás Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34 Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčka 50 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kil apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčko za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 124,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90 panenská svíčková kilo pouze za 129,90 Albert dle srovnáková kilo pouze za 129,90 Albert dle srovnání k 3 kilo pouze za 129,90 Albert dle srovnání k 39 za 129,90 Albert dle srovnání k 39 990 Albert dle srovnání k 39 Albert dle srovnání k 39 Albert dle srovnání k 39 dle srovnání k 39 hledá 39 hledá 9 hledáte spolehlivý vůz, kterým hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
2: U
1: vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na
1: který má jasnou historii a perfektní technický stav.
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka
1: a perfektní technický stav.
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka
1: technický stav.
2: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz
2: v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ.
2: Na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu
2: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a
2: prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis
2: vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis. Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který

Píseň. Píseň do ep. Píseň do Eptimness Machine. Píseň do Eptimness Machine od americké. Píseň do Eptimness Machine od americký rockový. Píseň do Eptimness Machine od americký rockový kapely Link. Píseň do Eptimness Machine od americký rockový kapely The Eptimness Machine od americký rockový kapely Linkin Park představuje Machine od americký rockový kapely Linkin Park představuje velký americký rockový kapely Linkin Park představuje velký milník v historii skupiny. Rockový kapely Linkin Park představuje velký milník v historii skupiny. Jde o pily Linkin Park představuje velký milník v historii skupiny. Jde o pilotní Park představuje velký milník v historii skupiny. Jde o pilotní single z velký milník v historii skupiny. Jde o pilotní single z jejich 8. studiový milník v historii skupiny. Jde o pilotní single z jejich 8. skupiny. Jde o pilotní single z jejich 8. studiového alba. Jde o pilotní single z jejich 8. studiového alba From Zero, pilotní single z jejich 8. studiového alba From Zero, vydanýho v listopadu 2020, single z jejich 8. studiového alba From Zero, vydaného

0: Má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A
0: původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít.
0: Získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné finance.
0: A skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka VOS opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka.
1: Můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz.
1: I výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomlčka police.cz. Autopoli.
1: Financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus, poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Zatímco všichni
0: Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Zatímco všichni ještě
0: v Praze a Příbrami.
2: Zatímco všichni ještě spí.
0: My.
2: Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hiltoně ještě spí. Ty už tvrdě makáš. V Hiltoně víme, že bez tebe. Ty už tvrdě makáš. V Hiltoně víme, že bez tebe se prostě nestaví. Ty už tvrdě makáš. V Hiltoně víme, že bez tebe se prostě nestaví. Makáš. V Hiltoně víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš. V Hiltoně víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí tak staví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od... Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od... Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkouš max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože prni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. A vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Hilti. Protože profíci vědí.
3: Rokrády.
2: Protože profíci vědí.
3: Rock Radio.
2: Si vědí.
3: Rock Radio.
4: Slušnej.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok.
5: Slušnej rok.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok.
5: Slušnej rok
4: pro Prahu a střed.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok.
5: Slušnej rok
4: pro Prahu a střední Čechy.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok.
5: Slušnej rok
4: pro Prahu a střední Čechy. Slušnej rok.
5: Slušnej rok
4: pro Prahu a střední Čechy.
3: Rock Radio.
4: Rock je
5: slušnej rok.
4: Slušnej rok
5: pro Prahu a střední Čechy.
3: Rock Radio.
4: Rock je slušná a střední Čechy.
3: Rock Radio.
4: Rock je slušná muzika.
3: Čechy. Rock Radio.
4: Rock je slušná muzika.
3: Rock.
4: Rock je slušná muzika.
3: Rock Radio.
4: Slušná muzika.
3: Rock.
4: Muzika.

Nemusíš být. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

0: Do sobotního rokovýho referenda
1: všem hlasu záleží.
0: Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek.
1: Záleží.
0: Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One a míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination and do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Foreign Tongues. A do třetice tu máme Sevens. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu, máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu, Rokovýst s deskou One. Hlasujte na našem webu Rokový rádio C1. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Na našem webu Rokový rádio CZ. Vyberte si rokový album na sobotní rádio CZ. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album na

hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Referendum. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Hlasu záleží. Záleží.

Vyberte si rockový album na... Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co... Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rockový album...

hlasu záleží. Vás, rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: roku 2026 a deska Foreign Tongues. No a poslední deska Sing Stones z roku 2026 a deska Foreign Tongues. No a poslední deska z roku 2026 a deska Foreign Tongues. No a poslední deska Seven Dust 6 a deska Foreign Tongues. No a poslední deska Seven Dust 2026 a Foreign Tongues. No a poslední deska Seven Dust 2026 z roku One. No a poslední deska Seven Dust 2026 z roku One. 16. deska Seven Dust 2026 z roku One. 16. Seven Dust 2026 z roku One. 16%. One. 16%. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale 16%. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodin. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska Alex, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska Alex, ukončuje hlasku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska Alex, ukončuje hlasování, ale úderem 18. hodiny dneska Alex, ukončuje hlasování a od 19 hodin 18. hodiny dneska Alex, ukončuje hlasování a od 19 hodin vám vybraná dneska Alex, ukončuje hlasování a od 19 hodin vám vybraná deska na Rock Rádiu, ukončuje hlasování a od 19 hodin vám vybraná deska na Rock Rádiu zazní a od 19 hodin vám vybraná deska na Rock Rádiu zazní. Od 19 hodin vám vybraná deska na Rock Rádiu zazní. Hodin vám vybraná deska na Rock Rádiu zazní. Tím, že je to vyrovnaný, tak vybraná deska na Rock Rádiu zazní. Tím, že je to vyrovnaný, tak ještě na Rock Rádiu zazní. Tím, že je to vyrovnaný, tak ještě Rock Rádiu zazní. Tím, že je to vyrovnaný, tak ještě můžeme zazní. Tím, že je to vyrovnaný, tak ještě můžeme rozhodnout. To vyrovnaný, tak ještě můžeme rozhodnout o desku, jaká to bude, protože 40, tak ještě můžeme rozhodnout o desku, jaká to bude, protože 42% můžeme rozhodnout o desku, jaká to bude, protože 42% rozhodnout o desku, jaká to bude, protože 42% jaká to bude, protože 42% zkuste zahlasovat, ale my, protože 42% zkuste zahlasovat, 42% zkuste zahlasovat, ale myslím si, že to bude rolling. Zkuste zahlasovat, ale myslím si, že to bude rolling. Zkuste zahlasovat, ale myslím si, že to bude Rolling Stones, protože už koukám. Zkuste zahlasovat, ale myslím si, že to bude Rolling Stones, protože už koukám, že tady hlasuje. Myslím si, že to bude Rolling Stones, protože už koukám, že tady hlasujete. Takže možná to bude Rolling Stones, protože už koukám, že tady hlasujete. Takže možná to bude Rolling Stones, protože už koukám, že tady hlasujete. Takže možná to bude deska Rolling Stones, už koukám, že tady hlasujete. Takže možná to bude deska Rolling Stones a Foreign Tongues. Tady hlasujete. Takže možná to bude deska Rolling Stones a Foreign Tongues. Hlasujete. Takže možná to bude deska Rolling Stones a Foreign Tongues. Teď pojďme. Takže možná to bude deska Rolling Stones a Foreign Tongues. Teď pojďme dál. Dáme si něco. Bude deska Rolling Stones a Foreign Tongues. Teď pojďme dál. Dáme si něco z Česka. Rolling Stones a Foreign Tongues. Teď pojďme dál. Dáme si něco z Česka. Trap Stones a Foreign Tongues. Teď pojďme dál. Dáme si něco z Česka. Trabant Tongues. Teď pojďme dál. Dáme si něco z Česka. Trabant a černý pasažér. A zase dál. Dáme si něco z Česka. Trabant a černý pasažér. A ze zahraničních tady máme si něco z Česka. Trabant a černý pasažér. A ze zahraničních tady máme Iron Maiden. Černý pasažér. A ze zahraničních tady máme Iron Maiden. All That Remains. A nebo kapela pasažér. A ze zahraničních tady máme Iron Maiden. All That Remains. A nebo kapela U2. Ze zahraničních tady máme Iron Maiden, All That Remains, anebo kapela U2. Ze zahraničních tady máme Iron Maiden, All That Remains, anebo kapela U2. Iron Maiden, All That Remains, anebo kapela U2.
1: Tak děti.
0: All That Remains, anebo kapela U2.
1: Tak děti, zítra je taky.
0: Anebo kapela U2.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už.
0: Kapela

0: U2.
1: Tak, deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spú. Tak, deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat. Tak, deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat. Deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, Luboši, ty ho nevyhod. Luboši, ty ho nevyhod. Nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevyhod. Nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevyhod. Nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevyhod. Nic ti neudělal. Luboši, ty ho nevyhod. Nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Jinak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
4: Šéf
3: bezkempu.cz.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenatačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi.
4: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi. Říkal jsem, že teď... Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe,
5: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají... Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačení. Jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místo. Vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místo. CZ. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místě. Vidíte, co je skladet? Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Obě stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do... Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut. I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
5: No, to by šlo.
4: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: To by šlo.
4: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Uvažujete o...
4: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle?
4: Vsaď... www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle?
4: Vsaďte na... www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradiční.
4: To je fičák.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná

tohle byl Bon Jovi a my si pojďme připomenout.

0: Saďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichíčku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichýho výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. A vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistí provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i stabilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivé umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz. Už nemusíte čekat. ProTerm.cz. Už nemusíte čekat, až si u CZ. Už nemusíte čekat, až si Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Až do pondělí zbývá nábytek. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-cenu, na kterou máte. Slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávníka. Lákáte kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď razítko a pojď.

0: tebe. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj. Chceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job.

radia.cz. Robu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli nový život. Nechceme CVčko, prostě

Nemusíš. Nemusíš být pokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Pokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. A muzika pro všechny. Yesterday. Pro všechny.

0: potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová, 100 gramů, celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová, 100 gramů za 8 dinu. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová, 100 gramů za 18,90. Například Chodura, Bohemia Šunka Výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Florian, jo, Bohemia Šunka Výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Florian Výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90, 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90, 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet z 90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva. Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290 Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 3. Káva krema kilo za 299,90 až do 13. října za 299,90 až do 13. října Kaufland 99,90 až do 13. října Kaufland 90 až do 13. října Kaufland až do 13. října Kaufland
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodeji. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a najdete si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy 50% z každých 10 000 nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy u obchodníka z každých 10 000 nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy u obchodníka 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Profi voňák. Z nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Profi voňák. Nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Profi voňák. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Profi voňák. Stou se nemůže. U obchodníka.

0: počasí. Je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jaký počasí?
0: Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jaký počasí nás dnes?
0: Rock Radio. Počasí.
1: Jaký počasí nás dneska ještě čeká?
0: Radio. Počasí.
1: Jaký počasí nás dneska ještě čeká? Očekáváme převážně...
0: Počasí.
1: Jaký počasí nás dneska ještě čeká? Očekáváme převážně zataženo. Jaký počasí nás dneska ještě čeká? Očekáváme převážně zataženo. Na většině území... Jaký počasí nás dneska ještě čeká? Očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vyskytne... Očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude... Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od... se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadní déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Na jižní Moravě o No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Na jižní Moravě o jedině. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Na jižní Moravě o jedině. 11 až 16 stupňů Celsia. Na jižní Moravě o jedině až 18 a v tisíci až 16 stupňů Celsia. Na jižní Moravě o jedině až 18 a v tisíci metrech na horách kolem stupňů Celsia. Na jižní Moravě o jedině až 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů. Na jižní Moravě o jedině až 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů. Jedině až 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů. 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů. V tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Ať už prší nebo
1: padá. Metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Ať už prší nebo
1: kolem 7 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušte diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Každého počasí.
2: Rock Radio. Rockovej časí.

0: Pohodovou sobotu vám z Rockrádia přeje Adéla. Pohodovou sobotu vám z Rockrádia přeje Adéla Šebíková. Pohodovou sobotu vám z Rockrádia přeje Adéla Šebíková. Máme 10. října. Je sobotu vám z Rockrádia přeje Adéla Šebíková. Máme 10. října 11 hodin a Adéla Šebíková. Kromě toho slaví 66. narozeniny Erik B. Marina. Kromě toho slaví 66. narozeniny Erik Martin Opina.
1: Rock Radio.

webu i FM nebo na Rock Radio. V dabu i FM nebo na Rádia Tečo. V dabu i FM nebo na Rádia.cz. V dabu i FM nebo na Rádia.cz. V dabu i FM nebo na Rádia.cz. Nejvyšší FM nebo na Rádia.cz. Nejvyšší nebo na Rádia.cz. Nejvyšší čas.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovirad. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovirádio.cz. Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovirádio.cz. Všechno slušný rokový stránky. www.rokovirádio.cz. Všechno rokový stránky. www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Šlo na www.rokovirádio.cz. Na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz.

Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia, Šunka, Vík.

Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Rokráč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Rádio Rokové víkend.
1: Pohodovou sobotu vám z Rock
0: Rádio Rokové víkend.
1: Pohodovou sobotu vám z Rock Rádia
0: Rokové víkend.
1: Pohodovou sobotu vám z Rock Rádia přeje víkend.

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej výrok. Rock Radio. Rockovej výrok. Rock Radio. Rockovej výrok. Život. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Výrok. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Rok. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Život je víc cesta než cíl. Erik Martin. Cesta než cíl. Erik Martin. Erik Martin.

0: se Mr. Big zapsali hlavně jedním obřím hitem. Co v Americe se Mr. Big zapsali hlavně jedním obřím hitem. Se Mr. Big zapsali hlavně jedním obřím hitem. V Japonsku zapsali hlavně jedním obřím hitem. V Japonsku byli a dodnes jsou jedním obřím hitem. V Japonsku byli a dodnes jsou obrovskou modlou. V Japonsku byli a dodnes jsou obrovskou modlou. V Japonsku byli a dodnes jsou obrovskou modlou, protože Eric tam naspíval i několik a dodnes jsou obrovskou modlou, protože Eric tam naspíval i několik úspěšných obrovskou modlou, protože Eric tam naspíval i několik úspěšných modlou, protože Eric tam naspíval i několik úspěšných solových alb a cover verzí, protože Eric tam naspíval i několik úspěšných solových alb a cover verzí. Eric tam naspíval i několik úspěšných solových alb a cover verzí. Zpíval i několik úspěšných solových alb a cover verzí, včetně úspěšných solových alb a cover verzí, včetně slavných japonských popových písní předělaných alb a cover verzí, včetně slavných japonských popových písní předělaných do rockových verzí, včetně slavných japonských popových písní předělaných do rockového stylu v sérii, včetně slavných japonských popových písní předělaných do rockového stylu, včetně slavných japonských popových písní předělaných do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist. Japonských popových písní předělaných do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist. Jejich popových písní předělaných do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist. Písní předělaných do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist. Svůj nezaměněný do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist. Svůj nezaměněný stylu v sérii Mr. Vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčili Mr. Vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do Vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních projektů. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních projektů spojených. Nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s videohrami. Hlas propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s videohrami a anime. Napůjčil i do různých hudebních projektů spojených s videohrami a anime. Hudebních projektů spojených s videohrami a anime. Například pro soundtracky spojených s videohrami a anime. Například pro soundtracky herní série Mega videohrami a anime. Například pro soundtracky herní série Mega anime. Například pro soundtracky herní série Mega Man. Toč například pro soundtracky herní série Mega Man. Toč k Erikovi a pro soundtracky herní série Mega Man. Toč k Erikovi a my jedeme k herní série Mega Man. Toč k Erikovi a my jedeme dál v naší rokovní série Mega Man. Toč k Erikovi a my jedeme dál v naší rokový Mega Man. Toč k Erikovi a my jedeme dál v naší rokový muzice Man. Toč k Erikovi a my jedeme dál v naší rokový muzice. Máme tady Oasis. Ha. Toč k Erikovi a my jedeme dál v naší rokový muzice. Máme tady Oasis. Erikovi a my jedeme dál v naší rokový muzice. Máme tady Oasis, Harley, Aerosmith, nebo jedeme dál v naší rokový muzice. Máme tady Oasis, Harley, Aerosmith, nebo Disturbed už za rokový muzice. Máme tady Oasis, Harley, Aerosmith, nebo Disturbed už za chvíli na Rock Rádiu. Máme tady Oasis, Harley, Aerosmith, nebo Disturbed už za chvíli na Rock Rádiu. Oasis, Harley, Aerosmith, nebo Disturbed už za chvíli na Rock Rádiu. Harley, Aerosmith nebo Disturbed už za chvíli na Rock Rádiu. Nebo Disturbed už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Itálie, která chutná.
0: Už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Itálie, která chutná.
0: Rádiu.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve... Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství.

Všechno nejlepší. Všechno nejlepší přejeme Eriku. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 60. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 60. Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. Přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do Martinovi, který dneska slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny, který dneska slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny, slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny, jeho otec byl 6. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny, jeho otec byl bubeník. Erik se narodil do hudební rodiny, jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo. Erik se narodil do hudební rodiny, jeho otec byl bubeník, což ho od malička. Erik se narodil do hudební rodiny, jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudební rodiny, jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Zpočátku sám hrál bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Zpočátku sám, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Zpočátku sám hrával na bicí, než definička vedlo k lásce k hudbě. Zpočátku sám hrával na bicí, než definitivně zakotvil u lásce k hudbě. Zpočátku sám hrával na bicí, než definitivně zakotvil u. Zpočátku sám hrával na bicí, než definitivně zakotvil úspěvu. Sám hrával na bicí, než definitivně zakotvil úspěvu. No a je známý tím, že má na bicí, než definitivně zakotvil úspěvu. No a je známý tím, že má obrovskou definitivně zakotvil úspěvu. No a je známý tím, že má obrovskou energii a na koncertě zakotvil úspěvu. No a je známý tím, že má obrovskou energii a na koncertě úspěvu. No a je známý tím, že má obrovskou energii a na koncertech s oblibou. No a je známý tím, že má obrovskou energii a na koncertech s oblibou slézá tím, že má obrovskou energii a na koncertech s oblibou slézá z pódia přímo do obrovskou energii a na koncertech s oblibou slézá z pódia přímo do publika. Obrovskou energii a na koncertech s oblibou slézá z pódia přímo do publika. A na koncertech s oblibou slézá z pódia přímo do publika. Často zpívá bez mikrofonu. S oblibou slézá z pódia přímo do publika. Často zpívá bez mikrofonu, jen s akustickou slézá z pódia přímo do publika. Často zpívá bez mikrofonu, jen s akustickou kytarou a přímo do publika. Často zpívá bez mikrofonu, jen s akustickou kytarou publika. Často zpívá bez mikrofonu, jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky často zpívá bez mikrofonu, jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově s mikrofonu, jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Zatímco v Americe a nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Zatímco v Americe se mistr fanoušky zborově zpívat s ním. Zatímco v Americe se Mr. Big zapsali hlavně zpívat s ním. Zatímco v Americe se Mr. Big zapsali. Zatímco v Americe

0: tomu větší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při první. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Ty, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Jste připraveni ochutnat Itálii.
0: www.lavite.cz.
1: Jste připraveni obklopit se podzimními hity.
0: www.lavite.cz.
1: Jste připraveni obklopit se podzimními hygge?
0: www.lavite.cz.
1: Jste připraveni obklopit se podzimními hygge? Vězku nabízíme široké.
0: Jste připraveni

0: Znovu.
1: Proto?
0: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
0: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
0: Indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
0: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
0: Kde pak? Ještě na den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
0: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
0: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování.
1: Check-in?
0: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
0: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
0: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečí.
0: Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
0: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Recepční. Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně.
1: Na letě.
0: Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
0: pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600
0: alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Tak co jí koupíme?
1: Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Tak co jí koupíme?
1: Přála si na letišti.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: .cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká. Koupíme. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostane svíčku, páří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat.
4: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat.
4: Vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantik.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
2: Pobyt. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva. Co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
4: House.
2: Darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
4: House running.
2: Jízdu v super. Zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
4: House running.
2: Jízdu v supersportu.
4: Adren. Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
4: House running.
2: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek večeři.
2: Pobyt pro dva.
4: House running.
2: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek.
2: Pro dva.
4: House running.
2: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž. Running.
2: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vybere sportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu
4: nový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého
4: nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší za zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledej masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: zážitky.
2: Dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firma na zážitky.
2: Pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firma na zážitky.
4: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
5: firma na zážitky.
4: CZ. Hledejte na
5: firma na zážitky.
4: CZ.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
2: Přestaň být jen divák.
5: Zážitky.
4: CZ.
2: Přestaň být jen divákem.
4: CZ.
2: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem.

podcast. Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatajou. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiné v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a při kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousem vybereš. Místo z jiného světa a přitom Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world. Světa a přitom kousek od tebe. Another world. Ta a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná realita tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. The world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Rock Radio. Jiná realita CZ. Rock Radio. CZ.

0: kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou textilu, dekorací a doplňku i nábytku. JISK Scandbytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK Scandinavian Sleep, vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK Scandinavian Sleeping and Living. Správnou hřejivou atmosféru. JISK Scandinavian Sleeping and Living. JISK Scandinavian Sleeping and Living. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim.
0: Sleeping and Living.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do... Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a... Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý rybá. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali. 24 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali. 3 koncertů po celý republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladé republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajeme nikde face v menší sále, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. Mamin. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
2: Mám jen 10 vteřin na to.
1: Příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti
1: Praha let, tak doraž na kačinu.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
1: Na kačinu.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první inice.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první inice. Celý den.
2: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne.
2: Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
3: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne. Tak dál. Nic nám
2: neděláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklout.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. .cz.

Smile.

streets and come alone. Narrow streets and come alone.

Rockovej víkend začíná v pátek večer a Krádio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu dělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu dovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. V týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na rok máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušný. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Toho byl Harley a píseň Proč pocit mám a kapela Harley je aktuálně na svém podzimním turné s názvem Pocit mám a kapela Harley je aktuálně na svém podzimním turné s názvem Tak jdem dál. A pokud je chcete ještě stihnout, tak můžete 15. říjem dál tour. A pokud je chcete ještě stihnout, tak můžete 15. října do Plzně. A pokud je chcete ještě stihnout, tak můžete 15. října do Plzně, 31. října do Pěnčína, anebo 31. října v Jindřichově Hradce. Teď už k muzice dáme 31. října v Jindřichově Hradce. A holba keprník světlý ležák za 13,90.

0: Žák za 13,90 až za a holba Keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland. Světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland. 13,90 až do 13. října. Kaufland. Oknem 10 až do 13. října. Kaufland.
1: Oknem fouká střecha.
0: Až do 13. října. Kaufland.
1: Oknem fouká střecha. Padá kropa k nám.
0: 13. října. Kaufland.
1: Oknem fouká střecha. Padá kropa k
0: nám. Kaufland.
1: Oknem fouká střecha. Padá kropa k nám. To praví. Oknem fouká střecha, padá kropa k nám, to praví
2: zedník, malíř.
1: Oknem fouká střecha, padá kropa k nám, to praví
2: zedník, malíř.
1: Topenář. Padá kropa k nám, to praví
2: zedník,
1: malíř.
2: Topenář.
1: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno.
1: Pak nám to praví
2: zedník,
1: malíř.
2: Topenář.
1: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno.
1: Praví
2: zedník,
1: malíř.
2: Topenář.
1: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonář.
1: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rek byty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat.
2: Ale ne, na to všechno stačí rek byty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět dom.
2: Ne, na to všechno stačí rek byty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Byty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyt opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality. Domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
2: Informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
2: Na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality. Rekbyty, záruka kvality.
4: Uvažujete.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Uvažujete o tepel.
3: Záruka kvality.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle?
3: Vsaďte.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku Tradi. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku Tradi. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelné padle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelné na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s naše čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám padla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup. Zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Každý z nás
4: se zvyklí. Proterm.cz.
5: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději.
4: Proterm.cz.
5: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když
4: přijde.
5: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas, z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hled, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem ti. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, přišel čas vybrat.

0: vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní. Vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou. Hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučil jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporuč by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. A za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových. Volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete těch krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kaz doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet rukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet.cz. Na míru a hned. Najdete to své na Kazbet.cz. Hned. Najdete to své na Kazbet.cz. Najdete to své na Kazbet.cz. Kazbet.cz.
1: Z nabídky se CZ. Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 výhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladových podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové vůz. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 7 místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 703 SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc 7 dní Peugeot 8 skladové vozy již za 735 tisíc 7 dní Peugeot právě skladové vozy již za 735 tisíc 7 dní Peugeot právě teď. Tak ne již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Tak nečekejte. 35 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Tak nečekejte. Jezděte. 7 dní Peugeot. Právě teď. Tak nečekejte. Jezděte. Staňte se. 7 dní Peugeot. Právě teď. Tak nečekejte. Jezděte. Staňte se Peugeot. Právě teď. Tak nečekejte. Jezděte. Staňte se Peugeotákem u Kopecké. Tak nečekejte, jezděte. Staňte se Peugeotákem u Kopeckého. Autkejte, jezděte. Staňte se Peugeotákem u Kopeckého. Autosalony Kopecký. Jezděte. Staňte se Peugeotákem u Kopeckého. Autosalony Kopecký. Staňte se Peugeotákem u Kopeckého. Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvykáte. U Kopeckého. Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více u Kopeckého. Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.

0: dceřiného.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
1: Salony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
1: Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
1: Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
1: Rokrát snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
1: Rock Radio.
0: Více na kopecký.cz.
1: Rock Radio.
0: Kopecký.cz.

0: Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu.
0: Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A žij. Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley, v kulturní pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley, v kulturním domě. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley, v kulturním domě barikádních spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley, v kulturním domě barikádníků se staví se tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley, v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour, vyrazit třeba na Harley, v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour, jako host v kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour, jako host zahrají Loko Loko, v domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour, jako host zahrají Loko Loko, barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour, jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek, tak jdem dál tour, jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak tak jdem dál tour, jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. hrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v Praž 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Gatsy víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS Hořína nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový tým Rock Café na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu The Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na The Fialky. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Dis. Punkový to bude taky v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision v modrý opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Dripici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU Posilový auto na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days Driák VVU Postrofestu zahrají Vision Days Driák VVU Posilový autobus a řada dalších. A ještě Vision Days Driák VVU Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem Driák VVU Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem VVU Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphony. A ještě jeden tip s předstihem ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphony. Dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte pro Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte pro Rock Radio. Spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte pro Rock Radio. Šárka Holub. Tak se bavte pro Rock Radio. Šárka Holubcová. Rock Radio. Pro Rock Radio. Šárka Holubcová. Rock Radio. Radio. Šárka Holubcová.

Pohoda.

Nejrok, Nejrok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.odrana.dovečera. V DABu i FM nebo na radia.cz do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rok M nebo na radia.cz. Rok radia.cz. Rock Radio. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje CZ? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?

Rockovej víkend. My máme 25. Rockovej víkend. My máme 25. Rockovej víkend. Máme 25. Rockovej víkend. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

systémy. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v P systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na OK pomlčka se to pro firmy i

nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodeji nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodeji. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých desetinách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku z slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 1 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Kupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Poskytnutí slevy u obchodníka. Obchodníka.

0: ten pravej tah. Na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. Kaseto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Nemáš co na sebe?
0: OK Seto, ten pravej tah.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš...
0: Ten pravej tah.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán...
0: Tah.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný obě. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro Krádia nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro Krádia na www.rokovira.ne. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro Krádia na www.rokovira.ne. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro Krádia na www.rokovira.ne. Na e-shop pro Krádia na www.rokovira.cz. E-shop pro Krádia na www.rokovira.cz.
2: Radio
1: na www.rokovirádio.cz.
2: Radio House 300.
1: Rokovirádio.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus
1: CZ.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV. Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Plus 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikačka v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Tech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná míní komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místní mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radio postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Na místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Malých firem na radiohouse.cz. Už na radiohouse.cz. Skonto nabitek. .cz. Skonto
3: nabitek. Už nemusíte čekat.
4: Skonto nabitek.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na
4: nabitek.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na

0: Fashion Arena. Fashion Arena slaví. Fashion Arena slaví 19 let. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová. 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozenin. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort, doprovodný program a čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavičná světelná mappingová show. Narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako provodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jak a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi nové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18 značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října Fashion nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října Fashion Aréně. Více na Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Fashion to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Fashion pomlčka Arena.cz až 18. října ve Fashion Aréně. Více na Fashion pomlčka Arena.cz.
1: Komi.
0: 15. října ve Fashion Aréně. Více na Fashion pomlčka Arena.cz.
1: Komi.
0: Ve Fashion Aréně. Více na Fashion pomlčka Arena.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tak.
0: Aréně. Více na fashion.arena.cz.
1: Komín musí mít pořádnej
0: na fashion.arena.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezovek.
0: Arena.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezové komíny, kouřovody. Komín musí mít pořádnej.

0: oblačnost, ale budou tu lokální přehánky. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech i oblačnost, ale budou tu lokální přehánky. Nejvyšší teploty 10 až Čech i oblačnost, ale budou tu lokální přehánky. Nejvyšší teploty 10 až nost, ale budou tu lokální přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, tu lokální přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 stupňů a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů na jihu Moravy až 17 stupňů a v tisíce metrech 10 až 15 stupňů na jihu Moravy až 17 stupňů a v tisíce metrech na horách kolem 15 stupňů na jihu Moravy až 17 stupňů a v tisíce metrech na horách kolem 7 stupňů na jihu Moravy až 17 stupňů a v tisíce metrech na horách kolem 7 stupňů na jihu Moravy až 17 stupňů a v tisíce metrech na horách kolem 7 stupňů stupňů a v tisíce metrech na horách kolem 7 stupňů. A v tisíce metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Rock Radio, rockovej.
0: Metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Rock Radio, rockovej.
0: 7 stupňů.
1: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Stupňů.
1: Rock Radio, rockovej víkend. Rock Radio, rockovej víkend.
0: Já vám přeju
1: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Já vám přeju
1: Radio, rockovej víkend.
0: Já vám přeju krásnou a pohodovou sobotu.
1: Víkend.
0: Já vám přeju krásnou a pohodovou sobotu. Já vám přeju krásnou a pohodovou sobotu, i když to počítá. Já vám přeju krásnou a pohodovou sobotu, i když to počas. Já vám přeju krásnou a pohodovou sobotu, i když to počasí dneska nic moc. Já doufám, že krásnou a pohodovou sobotu, i když to počasí dneska nic moc. Já doufám, že máte fajn a pohodovou sobotu, i když to počasí dneska nic moc. Já doufám, že máte fajn pohodovou sobotu, i když to počasí dneska nic moc. Já doufám, že máte fajn víkend a že poslouchá. Když to počasí dneska nic moc. Já doufám, že máte fajn víkend. A že posloucháte rockovou muziku, i dneska nic moc. Já doufám, že máte fajn víkend. A že posloucháte rockovou muziku, my začínáme. Já doufám, že máte fajn víkend. A že posloucháte rockovou muziku, my začínáme naší. Doufám, že máte fajn víkend. A že posloucháte rockovou muziku, my začínáme naší poslední. Máte fajn víkend. A že posloucháte rockovou muziku, my začínáme naší poslední. Víkend. A že posloucháte rockovou muziku, my začínáme naší poslední společnou hodinku. Rockovou muziku, my začínáme naší poslední společnou hodinku v jednu. My začínáme naší poslední společnou hodinku v jednu hodinu, se můžete těšit. My začínáme naší poslední společnou hodinku v jednu hodinu, se můžete těšit na Alexi. Poslední společnou hodinku v jednu hodinu, se můžete těšit na Alexe, ale poslední společnou hodinku v jednu hodinu, se můžete těšit na Alexe, ale společnou hodinku v jednu hodinu, se můžete těšit na Alexe, ale nás týhle hodince ještě čeká v jednu hodinu, se můžete těšit na Alexe, ale nás týhle hodince ještě čeká song na v jednu hodinu, se můžete těšit na Alexe, ale nás týhle hodince ještě čeká song na přání a můžete těšit na Alexe, ale nás týhle hodince ještě čeká song na přání a spoustu rockový muzik se, ale nás týhle hodince ještě čeká song na přání a spoustu rockový muziky, ale nás týhle hodince ještě čeká song na přání a spoustu rockový muziky. Na začátek hodince ještě čeká song na přání a spoustu rockový muziky. Na začátek 12. čeká song na přání a spoustu rockový muziky. Na začátek 12. hodiny posílám a spoustu rockový muziky. Na začátek 12. hodiny posílám Midnight Oil rockový muziky. Na začátek 12. hodiny posílám Midnight Oil Sabatony. Na začátek 12. hodiny posílám Midnight Oil Sabatony nebo Danietek 12. hodiny posílám Midnight Oil Sabatony nebo Daniel Landu z jeho Valčí hodiny posílám Midnight Oil Sabatony nebo Daniel Landu z jeho Midnight Oil Sabatony nebo Daniel Landu z jeho Valčíkem Midnight Oil Sabatony nebo Daniel Landu z jeho Valčíkem Sabatony nebo Daniel Landu z jeho Valčíkem nebo Daniel Landu s jeho Valčíkem. Landu s jeho Valčíkem.

0: počasí. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí. Slušná muzika. Rock Rádio. Počasí. Rock Rádio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás...
0: Rock Rádio. Počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká...
0: Jo, počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká počasí. Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká počasí. Převážně... Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká počasí. Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká počasí. Z převážně zatažené oblohy bude dívat, jaký nás dneska ještě čeká počasí. Z převážně zatažené oblohy bude občas pršet. Později dneska ještě čeká počasí. Z převážně zatažené oblohy bude občas pršet. Později odpoledne počasí. Z převážně zatažené oblohy bude občas pršet. Později odpoledne a večer. Z převážně zatažené oblohy bude občas pršet. Později odpoledne a večer od severozápadu. Převážně zatažené oblohy bude občas pršet. Později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť. Oblohy bude občas pršet. Později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť a v sever občas pršet. Později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť a v severozápadu později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť a v severozápadní polovině Čech i oblačno. A večer od severozápadu ubude déšť a v severozápadní polovině Čech i oblačnost, ale budou severozápadu ubude déšť a v severozápadní polovině Čech i oblačnost. Ale budou tu lokální ubude déšť a v severozápadní polovině Čech i oblačnost, ale budou tu a v severozápadní polovině Čech i oblačnost.

teď poznal svůj plášť, mým palčí proniká do tebe tak. Teď poznal svůj plášť, mým méká do tebe tak. Teď poznal svůj plášť, mým jméno je zášť a jsme tebe tak. Teď poznal svůj plášť, mým jméno je zášť a teď poznal svůj plášť, mým jméno je zášť a smrt to je zpěv. Teď poznal svůj

tak je zášť a smrt to je zpěv, jak rudá je krev, tak se drž a pojď. Smrt to je zpěv, jak rudá je krev, tak se drž a pojď se mnou. Zpěv, jak rudá je krev, tak se drž a pojď se mnou tančit. Jak rudá je krev, tak se drž a pojď se mnou tančit. Tančit a je krev, tak se drž.

Nemusíš randit s Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: posílám kapelu Calling a hned potom třeba Five schválně napište a já už holkám posílám kapelu Calling a hned potom třeba Fšte a já už holkám posílám kapelu Calling a hned potom třeba Five Finger Dead Punch holkám posílám kapelu Calling a hned potom třeba Five Finger Dead Punch a nebo krucepiskám kapelu Calling a hned potom třeba Five Finger Dead Punch a nebo krucepisk. A hned potom třeba Five Finger Dead Punch a nebo krucepisk. Potom třeba Five Finger Dead Punch a nebo krucepisk.
1: Ale
0: Five Finger Dead Punch a nebo krucepisk.
1: Ale co?
0: Punch a nebo krucepisk.
1: Ale co pak? Píska
0: krucepisk.
1: Ale co pak? Pískají brzdy. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je pak. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme i kontrolky. Ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme, ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme, koliv, přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transple jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezdě to je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezdě autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré.
1: Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak
1: pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu.
1: Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší.
1: Bez poruchy.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a si pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. No nic, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. No nic, nečekej. Běž na a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. No nic, nečekej. Běž na Allegro a užij si teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. No nic, nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Za super ceny od MOL a CZ. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco MOL a CZ. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. C. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Hledáte nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Hledáte adresu na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno...
1: Když si den naplno, když něco, tak Allegro.
0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde...
1: Tak Allegro.
0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný? Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný? Adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
2: Tak dobře poslouchej.
0: Ale všechno už vám přijde... okoukaný?
2: Tak dobře poslouchej.
0: Už vám přijde... okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má... okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž... koukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou...
2: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, které... Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Runny.
0: A pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
0: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
0: Kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitkem.
0: V Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme
3: vás. Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset z trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrůnky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak pak si to...
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně...
2: Na metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Mami!
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě
0: pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pou...
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitek.
2: Pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: Adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Tak najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Rock Radio.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Rock Radio.
2: CZ.
5: Rock Radio.
2: Z.

0: Tohle byla píseň Bets Are Burning a my máme před sebou song na přání. Tentokrát posílám kapelu Colds Are Burning a my máme před sebou song na přání. Tentokrát posílám kapelu Calling do Plzně, do kavárny, kde jsou holky na směně až do večeru, calling do Plzně, do kavárny, kde jsou holky na směně až do večera a píšou, že tahle kapela je pro ně připomínkou střední. A mě zajímá, s jakou kapelou nebo připomínkou střední. Protože si myslím, že každý něco takového má.
1: Tak mi schválně napište a já už holkám posílám kapelu.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Šnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádia teč od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádia.cz do večera. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. DABu i FM nebo na Rádia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock Radio. Ona radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

Vyberte si rokový. Vyberte si rokový album. Vyberte si rokový album na sobotní. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album.

hlasu záleží. Do referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One. Míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Neck. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stone. Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongue. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rockový album na

hlasu záleží. Kový referendum. Na vašem hlasu záleží. Referendum. Na vašem hlasu záleží. Vašem hlasu záleží.

Nemusíš chodit jen... Nemusíš chodit jen v černý... Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je... Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná... Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. To cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalita. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezdě. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Servis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy.
0: Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kaufze.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Bohemia šunka výběrová. Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Bohemia šunka výběrová. Které potěší celou rodinu. Například Chodura. Bohemia šunka výběrová 100 gramů. Celou rodinu. Například Chodura. Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18 d. Například Chodura. Bohemia šunka výběrová. Výběrová 100 gramů za 18,90. Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6 výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a jako 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková 10. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. října kau krema kilo za 299,90 až do 13. října kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland 99,90 až do 13. října Kaufland.
2: Už tě nebaví
1: 9,90 až do 13. října Kaufland.
2: Už tě nebaví od rána do večera
1: 50 až do 13. října Kaufland.
2: Už tě nebaví od rána do večera
1: do 13. října Kaufland.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodej
1: Kaufland.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Babička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár věcí s lidmi? Tak změň

0: tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Mám jen 10 vteřin. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme...
1: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne.
1: Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízí.
1: Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme. Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty.
1: Služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salon.
2: Pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Před odletem.
1: Kavárna.
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si. Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha.
2: Hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete
2: dovolená už tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic.
2: Tady.
1: Salonek.
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč.
2: Správně. Uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Obě pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
0: Rock Radio.
1: Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
0: Rock Radio.
1: Na práci na letišti.cz.

Ale, co pak? Pískají brzdy. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá pod... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svý... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Tak. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme... Brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a... Podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychlek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Ať už je to cokoliv. Přijdeme.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Radia.cz. Rock Radio.cz.

Nemusíš být pokérovaný. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rok. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro. Být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. A muzika pro všechny.

0: kapely, od který byste to možná vůbec nečekali. Kde jinde, říká, v podání kapely, od který byste to možná vůbec nečekali. Kde jinde, než na v podání kapely, od který byste to možná vůbec nečekali. Kde jinde, než na Rock Rádiu, od který byste to možná vůbec nečekali. Kde jinde, než na Rock Rádiu. Chcete to možná vůbec nečekali. Kde jinde, než na Rock Rádiu. Chcete vůbec nečekali. Kde jinde, než na Rock Rádiu.
1: Chceme ho postavit vlastně.
0: Čekali. Kde jinde, než na Rock Rádiu.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Kde jinde, než na Rock Rádiu.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý.
0: Na Rock Rádiu.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat na. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte.
2: Dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
2: Reál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
2: Budujte. Vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte s
2: domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem. I'm on my way. Rozumem, budujte srdcem. I'm on my way. Xandria. Budujte srdcem. I'm on my way. Xandria. Symphonic metalem. I'm on my way. Xandria. Symphonic metalová krása. I'm on my way. Xandria. Symphonic metalová krása. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zach. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zach beroucí show. Vá krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zach beroucí show. Míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zach beroucí show. Xandria, Sevenspool Eclipse do Prahy. Čeká vás Zach beroucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Čeká vás Zach beroucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné Zach beroucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer. Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský Disney. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt. 15. říjen, Pražský distrikt.
2: Přemýšlíte o nové koupi?
1: 15. říjen, Pražský distrikt.
2: Přemýšlíte o nové koupelně?
1: Pražský distrikt.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
1: Zamyslíte.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamyslete do prodeje. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz. O nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová. Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová. Prodeje Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Niko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní graficky najdete inspiraci, stylová řešení.

0: Řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh kuraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafická řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyň. Nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Ať na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylo a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz.
1: Rock Radio.
0: Podlah. Siko.cz.
1: Rock Radio.
0: Siko.cz.

Když se řekne fate no. Když se řekne fate. Když se řekne fate no more, tak většina. Když se řekne fate no more, tak většina lidí se vybaví spíš. Když se řekne fate no more, tak většina lidí se vybaví spíš tvrdší kapela. Když se řekne fate no more, tak většina lidí se vybaví spíš tvrdší kalibr. Řekne fate no more, tak většina lidí se vybaví spíš tvrdší kalibr. More, tak většina lidí se vybaví spíš tvrdší kalibr. Na začátku 90. ale většina lidí se vybaví spíš tvrdší kalibr. Na začátku 90. ale překvapili kapela. Lidí se vybaví spíš tvrdší kalibr. Na začátku 90. ale překvapili kapela spíš tvrdší kalibr. Na začátku 90. ale překvapili cover verzí soulový kalibr. Na začátku 90. ale překvapili cover verzí soulový klasiky Easy. Na začátku 90. ale překvapili cover verzí soulový klasiky Easy. Na začátku 90. ale překvapili cover verzí soulový klasiky Easy od Lionela Richieho a jeho skupiny. Ale překvapili cover verzí soulový klasiky Easy od Lionela Richieho a jeho skupiny Commodore. Cover verzí soulový klasiky Easy od Lionela Richieho a jeho skupiny Commodores. Soulový klasiky Easy od Lionela Richieho a jeho skupiny Commodores. Původně tohle hráli jen Easy od Lionela Richieho a jeho skupiny Commodores. Původně tohle hráli jen Lionela Richieho a jeho skupiny Commodores. Původně tohle hráli jenom pro radost a jeho skupiny Commodores. Původně tohle hráli jenom pro radost, nakonec toho byl ale Commodores. Původně tohle hráli jenom pro radost, nakonec toho byl. Původně tohle hráli jenom pro radost, nakonec toho byl ale jeden z jejich největších hitů. Původně tohle hráli jenom pro radost, nakonec toho byl ale jeden z jejich největších hitů vůbec. Jenom pro radost, nakonec toho byl ale jeden z jejich největších hitů vůbec. V Británii se vyšplhal. Nakonec toho byl ale jeden z jejich největších hitů vůbec. V Británii se vyšplhal třeba na toho byl ale jeden z jejich největších hitů vůbec. V Británii se vyšplhal třeba na třetí z jejich největších hitů vůbec. V Británii se vyšplhal třeba na třetí místo hitparády a v Austrálii hitů vůbec. V Británii se vyšplhal třeba na třetí místo hitparády a v Austrálii dokonce. V Británii se vyšplhal třeba na třetí místo hitparády a v Austrálii dokonce bral zlato. Se vyšplhal třeba na třetí místo hitparády a v Austrálii dokonce bral zlato. Tak třeba na třetí místo hitparády a v Austrálii dokonce bral zlato. Tak tohle je třetí místo hitparády a v Austrálii dokonce bral zlato. Tak tohle je pohodová sobotní krády a v Austrálii dokonce bral zlato. Tak tohle je Austrálii dokonce bral zlato. Tak tohle je pohodová sobotní klasika v podání dokonce bral zlato. Tak tohle je pohodová sobotní klasika v podání kapel. Tak tohle je pohodová sobotní klasika v podání kapely, od který byste to možná vůbec ne. Je pohodová sobotní klasika v podání kapely, od který byste to možná vůbec nečekali. Pohodová sobotní klasika v podání kapely.

0: počasí.
1: Tak jak dneska s počasím?
0: Zika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak jak dneska s počasím?
0: Rock Radio. Počasí.
1: Tak jak dneska s počasím? S Znojma jsme s přehánkama, teploměry tady ukazují v tuhle chvíli 15 stupňů. Dvanáct stupňů teplo měří tady ukazují v tuhle chvíli 15 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat.

můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušnej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio každého počasí. Rock Radio

ale jedno vaše hudební přání proměním ve skutečnost, tak jak jste zvyklí. Pustím vám teďka Scotta Steppa s Janisem Papadoupulem. Pod zem, nech sa s tebou zblížim. Pod zem je rádio.

0: víkend.
1: 13 hodin
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: 13 hodin
0: rockovej víkend.
1: 13 hodin úplně přesně v tenhle ten
0: víkend.
1: 13 hodin úplně přesně v tenhle ten aktuální čas. 13 hodin úplně přesně v tenhle ten aktuální čas nám startuje. 13 hodin úplně přesně v tenhle ten aktuální čas nám startuje dalších hodin úplně přesně v tenhle ten aktuální čas nám startuje dalších přesně v tenhle ten aktuální čas nám startuje dalších 60 minut rokového víkendu. Tenhle ten aktuální čas nám startuje dalších 60 minut rokového víkendu a od téhle chvíle ten aktuální čas nám startuje dalších 60 minut rokového víkendu a od čas nám startuje dalších 60 minut rokového víkendu. A od téhle chvíle až do večera budu dalších 60 minut rokového víkendu a od téhle chvíle až do večera budu vaším průvodcem 60 minut rokového víkendu a od téhle chvíle až do večera budu vaším průvodcem slušnou minut rokového víkendu a od téhle chvíle až do večera budu vaším průvodcem slušnou muzikou chvíle až do večera budu vaším průvodcem slušnou muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Do večera budu vaším průvodcem slušnou muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Spolu nás čeká vaším průvodcem slušnou muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Spolu nás čeká teda 6 hodin slušnou muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Spolu nás čeká teda 6 hodin muziky. Alex Kronika je moje jméno. Spolu nás čeká teda 6 hodin muziky. Pár slušných ka je moje jméno. Spolu nás čeká teda 6 hodin muziky. Pár slušných. Spolu nás čeká teda 6 hodin muziky. Pár slušných hudebních přání. Čeká teda 6 hodin muziky. Pár slušných hudebních přání od vás posluchačů a 6 hodin muziky. Pár slušných hudebních přání od vás posluchačů a věřím, že i muziky. Pár slušných hudebních přání od vás posluchačů a věřím, že i pár moment slušných hudebních přání od vás posluchačů a věřím, že i pár momentů, na který nezapomenete. Hudebních přání od vás posluchačů a věřím, že i pár momentů, na který nezapomenete. Já se teď od vás posluchačů a věřím, že i pár momentů, na který nezapomenete. Já se teď už jdu podívat a věřím, že i pár momentů, na který nezapomenete. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádio. Věřím, že i pár momentů, na který nezapomenete. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádiový. Pár momentů, na který nezapomenete. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádiový Facebook, na který nezapomenete. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě nete. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá nějak. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song. Podívat do zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song. Než ale zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song. Než ale jedno vaše hudebníkové Facebook, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song. Než ale jedno vaše hudební přání pro mě, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song. Než ale jedno vaše hudební přání proměním ve skutečnost, na mě už číhá nějaký váš song. Než ale jedno vaše hudební přání proměním ve skutečnost, tak jak stá nějaký váš song. Než

A během rokového víkendu je zas i prostor na jeden díte Rock Radio. A během rokového víkendu je zas i prostor na jeden song podle vás. A během rokového víkendu je zas i prostor na jeden song podle vás. Vybírám ho z vás. Během rokového víkendu je zas i prostor na jeden song podle vás. Víkendu je zas i prostor na jeden song podle vás. Vybírám ho z vašich facebookových vzkazů. Zas i prostor na jeden song podle vás. Vybírám ho z vašich facebookových vzkazů. Před chvíli jich pár. Dor na jeden song podle vás. Vybírám ho z vašich facebookových vzkazů. Před chvíli jich pár dorazilo. Song podle vás. Vybírám ho z vašich facebookových vzkazů. Před chvíli jich pár dorazilo. A jeden z nich vás. Vybírám ho z vašich facebookových vzkazů. Před chvíli jich pár dorazilo. A jeden z nich vzkazů. Před chvíli jich pár dorazilo. A jeden z nich byl od Saši. Před chvíli jich pár dorazilo. A jeden z nich byl od Saši. Zněl takhle. Ahoj, dorazilo. A jeden z nich byl od Saši. Zněl takhle. Ahoj, Alexi, prosím o zahrání. Z nich byl od Saši. Zněl takhle. Ahoj, Alexi, prosím o zahrání ino od Saši. Zněl takhle. Ahoj, Alexi, prosím o zahrání Innocence. Zněl takhle. Ahoj, Alexi, prosím o zahrání Innocence Eyes od Annihilator a... Ahoj, Alexi, prosím o zahrání Innocence Eyes od Annihilator a bylo by to pro všechny. Alexi, prosím o zahrání Innocence Eyes od Annihilator a bylo by to pro všechny. Prosím o zahrání Innocence Eyes od Annihilator a bylo by to pro všechny, co musí být doma. Innocence Eyes od Annihilator a bylo by to pro všechny, co musí být doma s nemocným dítkem. Eyes od Annihilator a bylo by to pro všechny, co musí být doma s nemocným dítkem. Krater a bylo by to pro všechny, co musí být doma s nemocným dítkem. Krásně se bylo by to pro všechny, co musí být doma s nemocným dítkem. Krásně se vás poslouchá, děkuji všechny, co musí být doma s nemocným dítkem. Krásně se vás poslouchá, děkuji, musí být doma s nemocným dítkem. Krásně se vás poslouchá, děkuji, Saša. Doma s nemocným dítkem. Krásně se vás poslouchá, děkuji, Saša. S ním dítkem. Krásně se vás poslouchá, děkuji, Saša. Saši, krásně se vás poslouchá, děkuji, Saša. Saši, díky za tvůj vzkaz a poslouchá, děkuji, Saša. Saši, díky za tvůj vzkaz a samozřejmě přeju, děkuji, Saša. Saši, díky za tvůj vzkaz a samozřejmě přeju, Saša. Saši, díky za tvůj vzkaz a samozřejmě přeju, ať se to tvým. Saši, díky za tvůj vzkaz a samozřejmě přeju, ať se to tvý malý protě uzdraví. Díky za tvůj vzkaz a samozřejmě přeju, ať se to tvý malý protě uzdraví co nejdřív. Vzkaz a samozřejmě přeju, ať se to tvý malý protě uzdraví co nejdřív a můžete spolu. Samozřejmě přeju, ať se to tvý malý protě uzdraví co nejdřív a můžete spolu poslouchat songy. Už ať se to tvý malý protě uzdraví co nejdřív a můžete spolu poslouchat songy. Už ve stav. To tvý malý protě uzdraví co nejdřív a můžete spolu poslouchat songy. Už ve stavu. Protě uzdraví co nejdřív a můžete spolu poslouchat songy. Už ve stavu zdraví. Nejdřív a můžete spolu poslouchat songy. Už ve stavu zdraví. Zkrátka, morebí a můžete spolu poslouchat songy. Už ve stavu zdraví. Zkrátka, moribundus poslouchat songy. Už ve stavu zdraví. Zkrátka, moribundus fuč songy. Už ve stavu zdraví. Zkrátka, moribundus fuč a slušnou muziku. Už ve stavu zdraví. Zkrátka, moribundus fuč a slušnou muziku sem. Annihilator zdraví. Zkrátka, moribundus fuč a slušnou muziku sem. Annihilator se už řítě. Zkrátka, moribundus fuč a slušnou muziku sem. Annihilator se už řítě do éteru. Ne. Moribundus fuč a slušnou muziku sem. Annihilator se už řítě do éteru. Nevinný oči. A slušnou muziku sem. Annihilator se už řítě do éteru. Nevinný oči dáme. Muziku sem. Annihilator se už řítě do éteru. Nevinný oči dáme od nich za chvíli. A hnedka pod Annihilator se už řítě do éteru. Nevinný oči dáme od nich za chvíli. A hnedka potom řítě do éteru. Nevinný oči dáme od nich za chvíli. A hnedka potom dáme taky Báry od Plexru. Nevinný oči dáme od nich za chvíli. A hnedka potom dáme taky Báry od Plexis a nevinný oči dáme od nich za chvíli. A hnedka potom dáme taky Báry od Plexis a nevinný za chvíli. A hnedka potom dáme taky Báry od Plexis a nebo Die by the Blay. A hnedka potom dáme taky Báry od Plexis a nebo Die by the Blay od Beast in. Potom dáme taky Báry od Plexis a nebo Die by the Blay od Beast in Black. Taky Báry od Plexis a nebo Die

0: by the Blay od Beast in Black. Flexis anebo Die by the Blay od Beast in Black. Flexis anebo Die by the Blay od Beast in Black. Oknem. Die by the Blay od Beast in Black.
1: Oknem fouká střecha padá.
0: Od Beast in Black.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám...
0: Black.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví. Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví.
2: Zedník.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví.
2: Zedník.
1: Malíř. Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví.
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlaha.
1: Padá, kdo pak nám to praví.
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlaha.
2: Ale ne, na to
1: praví.
2: Zedník.
3: Malíř.
2: Topenář.
3: Podlaha.
2: Ale ne, na to všechno stačí reg...
3: Zedník.
2: Malíř.
3: Topenář.
2: Podlaha.
3: Ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce.
2: Malíř.
3: Topenář.
2: Podlaha.
3: Ale ne, na to všechno stačí regbity, rekonstrukce bytů.
2: Penář.
3: Podlaha.
2: Ale ne, na to všechno stačí regbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho.
2: Ale ne, na to všechno stačí regbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět
2: no stačí regbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací.
3: Regbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací na rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací na
4: Regbity. Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na regbity.cz.
4: Z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na regbity.cz.
4: Regbity za tu opět domov.
2: Více informací na regbity.cz.
4: Regbity záruka domov.
2: Více informací na regbity.cz.
4: Regbity záruka kvality.
2: Informací na regbity.cz.
4: Regbity záruka kvality.
2: Na regbity.cz.
4: Regbity záruka kvality.
2: .cz.
4: Regbity záruka kvality.
2: .cz.
4: Regbity záruka kvality.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17. KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluch.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších.
5: 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si
6: laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevu.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevu.
5: KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhraj s KFC.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhraj s KFC.cz.
6: Účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
6: A získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
6: Kupon.
5: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
7: Slyšíte tuhle?
5: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
7: Slyšíte
5: na vyhrajskafc.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu?
5: KFC.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co?
5: .cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem tuhle reklamu?

0: kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House Tlamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte ještě byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a další plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního data zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které... K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na té... K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV. Spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertní. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobré budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazník i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získ produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House. O programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ.
1: Jsem horská
0: Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ.
1: Jsem horská gorila
0: Plus. Právě teď na Radio House CZ.
1: Jsem horská gorila sluga.
0: Právě teď na Radio House CZ.
1: Jsem horská gorila sluga.
0: Radio House CZ.
1: Jsem horská gorila sluga.
0: Šálek obyčejné CZ.
1: Jsem horská gorila sluga.
0: Šálek obyčejné kávy
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
1: Horská gorila z Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská.
0: Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila.
0: Ne kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: I horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
1: Horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojí.

0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Padesát korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte z kofí. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a na záchranu horských goril. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Rock Radio.
0: www.bushman.cz.
1: Rock Radio.
0: CZ.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

This is Tokyo. This is Tokyo. This is Tokyo. This is Tokyo. Poslechli jsme Halloween. This is Tokyo. Poslechli jsme Halloween ve 3. This is Tokyo. Poslechli jsme Halloween ve 13 hodin a 7. This is Tokyo. Poslechli jsme Halloween ve 13 hodin a 7. This is Tokyo. Poslechli jsme Halloween ve 13 hodin a 17 minut k tomu. Poslechli jsme Halloween ve 13 hodin a 17 minut k tomu. Podzimní sobota jede z... jsme Halloween ve 13 hodin a 17 minut k tomu. Podzimní sobota jede s naší muzikou naplný ve 13 hodin a 17 minut k tomu. Podzimní sobota jede s naší muzikou na plný obrátky hodin a 17 minut k tomu. Podzimní sobota jede s naší muzikou na plný obrátky, jak 17 minut k tomu. Podzimní sobota jede s naší muzikou na plný obrátky, jak taky jinak, když ladíte rok. Podzimní sobota jede s naší muzikou na plný obrátky, jak taky jinak, když ladíte rok. Podzimní sobota jede s naší muzikou na plný obrátky, jak taky jinak, když ladíte rok rádio. S naší muzikou na plný obrátky, jak taky jinak, když ladíte rok rádio. A během plný obrátky, jak taky jinak, když ladíte rok rádio. A během rokový, jak taky jinak, když ladíte rok rádio. A během rokovýho víkendu je za jinak, když ladíte rok rádio.

DABu i FM nebo na radia.cz. IFM nebo na radia.cz. ROFM nebo na radia.cz. ROK nebo na radia.cz. ROK Radio. Radia.cz. ROK Radio. CZ.

Ferobet. Rok má být tvrdý. A beton taky. Ferobet. Krásný. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. A pevná zeď. Ferobet.cz. Zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz. CZ.

0: my Nadia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky. Křest kalendářů, tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky. Křest kalendářů, prostě ský skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky. Křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším Rock Rádia, slušný rockerky. Křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším vky. Křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Na oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete všude. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu se nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíte na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíte, lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plno art ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plno letost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plno letost. Lístky na rokový rádio CZ. S náma zapít plno letost. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ.
1: Ahoj,
0: rokový rádio CZ.
1: Ahoj,
0: CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín, pomůžu ti s... Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín, pomůžu ti stavět... Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín, pomůžu ti stavět, rekonstruovat... Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín, pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat. Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín, pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako Minijeřáb Zlín, pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako Elektráb Zlín, pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být
1: se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý.
1: Na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý. A beton.
1: Zlín.cz.
2: Rok má být tvrdý. A beton.
1: CZ.
2: Rok má být tvrdý. A beton taky. Rok má být tvrdý. A beton taky. Rok má být tvrdý a beton tak.

dvojdesku Esla a v roce 2003 vydal svůj první živák dvojdesku As Life As It Gets. Nahrávalo se na koncertech ve švýcarském klubu Z-Sieben. Mimochodem, je to poslední deska, kde tahle původní sestava Blazovy kapely. Sign of the Cross.

Van Halen na rok... Van Halen na Rock Rádiu zrovna... Van Halen na Rock Rádiu zrovna... Van Halen na Rock Rádiu zrovna od nich dohrává song Why Can't This Be Love a já přeju pohodovou sobotu každému, kdo ladí. Na pohodu tu každému, kdo ladí. Na pohodu bude, věřím, i závěr víkendu. V neděli večer dojde, kdo ladí. Na pohodu bude, věřím, i závěr víkendu. V neděli večer dojde na... Na pohodu bude, věřím, i závěr víkendu. V neděli večer dojde na další... pohodu bude, věřím, i závěr víkendu. V neděli večer dojde na další rokovej... I závěr víkendu. V neděli večer dojde na další rokovej živák a Kamil... Kendu. V neděli večer dojde na další rokovej živák a Kamil tentokrát na serví... V neděli večer dojde na další rokovej živák a Kamil tentokrát na server dojde na další rokovej živák a Kamil tentokrát naservíruje pořád další rokovej živák a Kamil tentokrát naservíruje pořádně nabitou heavy metalovou rokovej živák a Kamil tentokrát naservíruje pořádně nabitou heavy metalovou porci a Kamil tentokrát naservíruje pořádně nabitou heavy metalovou porci živý muziky. Tentokrát naservíruje pořádně nabitou heavy metalovou porci živý muziky. Bude se toto točit na servíruje pořádně nabitou heavy metalovou porci živý muziky. Bude se toto točit pořádně nabitou heavy metalovou porci živý muziky. Bude se toto točit kolem chlapa nabitou heavy metalovou porci živý muziky. Bude se toto točit kolem chlapa, co to v kariéře metalovou porci živý muziky. Bude se toto točit kolem chlapa, co to v kariéře neměl vůbec jedno živý muziky. Bude se toto točit kolem chlapa, co to v kariéře neměl vůbec jednoduchý a bude se to točit kolem chlapa, co to v kariéře neměl vůbec jednoduchý a přestočit kolem chlapa, co to v kariéře neměl vůbec jednoduchý a přesto se co to v kariéře neměl vůbec jednoduchý a přesto se nikdy nevzdal. Kariéře neměl vůbec jednoduchý a přesto se nikdy nevzdal. Blaze Bailey jednoduchý a přesto se nikdy nevzdal. Blaze Bailey, který je v 90. a přesto to se nikdy nevzdal. Blaze Bailey, který v 90. nastoupil k to se nikdy nevzdal. Blaze Bailey, který v 90. nastoupil k Maidenům, nikdy nevzdal. Blaze Bailey, který v 90. nastoupil k Maidenům za Bruce Dickinsona. Blaze Bailey, který v 90. nastoupil k Maidenům za Bruce Dickinsona a naspíval Blaze Bailey, který v 90. nastoupil k Maidenům za Bruce Dickinsona a naspíval který v 90. nastoupil k Maidenům za Bruce Dickinsona a naspíval s nima dvě desátkách nastoupil k Maidenům za Bruce Dickinsona a naspíval s nima dvě desky. Po odchodu se založil k Maidenům za Bruce Dickinsona a naspíval s nima dvě desky. Po odchodu se založil vlastní kapelu za Bruce Dickinsona a naspíval s nima dvě desky. Po odchodu se založil vlastní kapelu a Dickinsona a naspíval s nima dvě desky. Po odchodu se založil vlastní kapelu a po odchodu si založil vlastní kapelu a v roce 2003 vydal svůj první živák. Dvojdel vlastní kapelu a v roce 2003 vydal svůj první živák.

0: Na 10-minutovou epickou věc Sign of the Cross. No a nechybí na 10-minutovou epickou věc Sign of the Cross. No a nechybí ani minutovou epickou věc Sign of the Cross. No a nechybí ani vzpomínka na Blaze Sign of the Cross. No a nechybí ani vzpomínka na Blazovu první kapelu The Cross. No a nechybí ani vzpomínka na Blazovu první kapelu Wolfsbane a nechybí ani vzpomínka na Blazovu první kapelu Wolfsbane a jako třeba ani vzpomínka na Blazovu první kapelu Wolfsbane a jako třešeň na dortě hodinka na Blazovu první kapelu Wolfsbane a jako třešeň na dortě hodizovu první kapelu Wolfsbane a jako třešeň na dortě hodně metalová verze de kapelu Wolfsbane a jako třešeň na dortě hodně metalová verze Dazed and Confused Wolfsbane a jako třešeň na dortě hodně metalová verze Dazed and Confused od a jako třešeň na dortě hodně metalová verze Dazed and Confused od Led Zeppelin na dortě hodně metalová verze Dazed and Confused od Led Zeppelin hodně metalová verze Dazed and Confused od Led Zeppelin všechno skrz hlas který se prošel verze Dazed and Confused od Led Zeppelin všechno skrz hlas který se prošel peklem i Dazed and Confused od Led Zeppelin všechno skrz hlas který se prošel peklem i slávou Confused od Led Zeppelin všechno skrz hlas, který se prošel peklem i slávou a vy si Zeppelin. Všechno skrz hlas, který se prošel peklem i slávou a vy si Blaze. Všechno skrz hlas, který se prošel peklem i slávou a vy si Blaze můžete poslechnout už a vy si Blaze můžete poslechnout už zítra na 7:00. Teďka ale máme Blaze můžete poslechnout už zítra na 7:00. Teďka ale máme 41 minut poslechnout už zítra na 7:00. Teďka ale máme 41 minut už zítra na 7:00. Teďka ale máme 41 minut po 15. na 7:00. Teďka ale máme 41 minut po 15. hodině v sobotu hodinu. Teďka ale máme 41 minut po 15. hodině v sobotu a k odehrání máme 41 minut po 15. hodině v sobotu a k odehrání mám pro vás vypsanou 41 minut po 15. hodině v sobotu a k odehrání mám pro vás vypsanou minut po 15. hodině v sobotu a k odehrání mám pro vás vypsanou fixu Indr a 15. hodině v sobotu a k odehrání mám pro vás vypsanou fixu Indr a ještě předně v sobotu a k odehrání mám pro vás vypsanou fixu Indr a potu a k odehrání mám pro vás vypsanou fixu Indr a ještě před nima Rammstein. Odehrání mám pro vás vypsanou fixu Indr a ještě před nima Rammstein. Vás vypsanou fixu, Indr a ještě před nima Rammstein.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor
0: Rammstein.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. 67, sektor G.

0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
1: Fashion Arena slaví 19...
0: www.bezkempu.cz.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás
0: CZ.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná... Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná... Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mapping... Slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. 20 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný... Jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
2: Komín.
1: 10. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
2: Komín musí mít...
1: Na aréně. Více na fashion-arena.cz.
2: Komín musí mít pořádnej tah.
1: Více na fashion-arena.cz.
2: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to.
1: Arena.cz.
2: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to.
1: Nerezo.cz.
2: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerezové. Komín musí mít pořádnej...

0: bečky. Já se oblíkám bez potisku. Bečky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Rock Radio.
0: Bez potisku CZ.
1: Rock Radio.
0: Bez potisku CZ.
1: Rock Radio.
0: Bez potisku CZ.

nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komíny. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy, kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás my. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto firmy i domácnosti.

Punkový to bude taky v modrý v opci God Save the Punk, zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý v opici v sobotu 10. Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý v opici v sobotu 10. PS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý v opici v sobotu 10. na druhým Punk Dis Fialky. Punkový to bude taky v modrý v opici v sobotu 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají 10. na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada. Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. Zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip z předstihu. Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Večk VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xan. S předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic Metalová Xandria. Metalová Xandria. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio, Šárka Holubcová. S ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio, Šárka Holubcová. Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio, Šárka Holubcová. A Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Radio, Šárka Holubcová. Rule. Tak se bavte. Prorok Radio, Šárka Holubcová. Prorok Radio, Šárka Holubcová. Prorok Radio, Šárka Holubcová. Prorok Radio, Šárka Holubcová. Prorok Radio.

0: na smažák.
1: Říkej!
0: Na smažák.
1: Říkej! Říkej! Říkej!
2: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš jinak. Kempovat můžeš jinak. Kempovat můžeš jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš jinak. Zkus to bez kempu. www.kempo

0: od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Rok od rána do večera. V dabu i FM včera. V dabu i FM nebo na rádia teď. V dabu i FM nebo na rádia.cz. V dabu i FM nebo na rádia.cz. Rok i FM nebo na rádia.cz. Rok rádio nebo na rádia.cz. Rok rádio. Rádia.cz. Rok rádio. Rok rádio. Co se? Rok rádio. Rok rádio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi.
0: Rádio. Rok rádio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, tak...
0: Rok rádio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod...
0: Rok rádio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod...
0: Děje.
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich... To je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme... ...za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit nám akce zase vrací pod střechu a že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley a že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jde. Můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají lo. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. V domě barikádníků se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam se staví se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. se svojí tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku? Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Guts nevíc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Guts Save the Punk zahrají, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Guts Save the Punk zahrají, října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci Guts Save the Punk zahrají SPS a Dovským Rock Café. Na akci Guts Save the Punk zahrají SPS a Dov Fialky. Punkový to bude taky v modrý vop. Na akci Guts Save the Punk zahrají SPS a Dov Fialky.

0: ten pravej tah. k-seto.cz OK Seto, ten pravej tah. k-seto.cz OK Seto, ten pravej tah. OK Seto, ten pravej tah. Seto, ten pravej tah.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条漂亮的 T 恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý.
1: Ani na tí tiaľ gerin sin si he yin han ká hao.
2: Nekupujte drahý značky.
1: Tiaľ gerin sin si he yin han ká hao.
2: Nekupujte drahý značky. Ani levný čín
1: si he yin han ká hao.
2: Nekupujte drahý značky. Ani levný
1: čín han ká hao.
2: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Ja se o... Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez... Kupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky.

0: Tuhan.
1: Du hast mich.

šílencia. Navštívit do oblíbený stav, extrémní šílencia. Přes oblíbený stav, extrémní šílencia. Přes jížeme dexbený stav, extrémní šílencia. Přes jížeme dex na už, extrémní šílencia. Přes jížeme dex na už, extrémní šílencia.

0: do hrdinu Spawna. Natočili s McFarlana, chlapíka, co vymyslel komiksovýho hrdinu Spawna. Natočili společně video, kde chlapíka, co vymyslel komiksovýho hrdinu Spawna. Natočili společně video, kde během Jeffova vymyslel komiksovýho hrdinu Spawna. Natočili společně video, kde během Jeffova Sola komiksovýho hrdinu Spawna. Natočili společně video, kde během Jeffova Sola ožívají Spawna. Natočili společně video, kde během Jeffova Sola ožívají démoni a ty natočili společně video, kde během Jeffova Sola ožívají démoni a ty společně video, kde během Jeffova Sola ožívají démoni a ty si kde během Jeffova Sola ožívají démoni a ty si ozi sám navrhnul Jeffova Sola ožívají démoni a ty si ozi sám navrhnul a nakreslil. Když tak koukněte, ožívají démoni a ty si ozi sám navrhnul a nakreslil. Když tak koukněte, je to démoni a ty si ozi sám navrhnul a nakreslil. Když tak koukněte, je to a ty si ozi sám navrhnul a nakreslil. Když tak koukněte, je to takovej správnej si ozi sám navrhnul a nakreslil. Když tak koukněte, je to takovej správnej polo a sám navrhnul a nakreslil. Když tak koukněte, je to takovej správnej poloanimovaný blázinec. Kreslil. Když tak koukněte, je to takovej správnej poloanimovaný blázinec. No a nebo poslouchejte, koukněte, je to takovej správnej poloanimovaný blázinec. No a nebo poslouchejte dál, je to takovej správnej poloanimovaný blázinec. No a nebo poslouchejte dál, nejpoloanimovaný blázinec. No a nebo poslouchejte dál, co přinesou slušný vlny. S pacientem animovaný blázinec. No a nebo poslouchejte dál, co přinesou slušný vlny. S pacientem číslo 9. No a nebo poslouchejte dál, co přinesou slušný vlny. S pacientem číslo 9. Teď poslouchejte dál, co přinesou slušný vlny. S pacientem číslo 9. Teď totiž zavíráme další, co přinesou slušný vlny. S pacientem číslo 9. Teď totiž zavíráme další hodinu. Přinesou slušný vlny. S pacientem číslo 9, teď totiž zavíráme další hodinu. S pacientem číslo 9, teď totiž zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A s pacientem číslo 9, teď totiž zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A spousta toho ještě 5, teď totiž zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A spousta toho ještě před náma. Zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A spousta toho ještě před náma. Když hodinu rokovýho víkendu a spousta toho ještě před náma.
1: Když uvidíte
0: rokovýho víkendu a spousta toho ještě před náma.
1: Když uvidíte Albert neporazit
0: a spousta toho ještě před náma.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné
0: toho ještě před náma.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledy. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden unáte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kořene, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 70. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. U nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový vice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr, 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 23,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. A olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert, dle pouze za 25,90. Albert, dle srovnání k 39. Albert, dle srovnání k 39.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz.
1: Dle srovnání k 39.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
1: Znám. Srovnání k 39.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prost.
1: Tému 9.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje. Skla.
2: Řekni třikrát, strč prst.

Ozzy Osbourne a... Ozzy Osbourne a Patient... Ozzy Osbourne a Patient Number... Ozzy Osbourne a Patient Number 9. Titul... Ozzy Osbourne a Patient Number 9. Titulní song z jeho poslední... Ozzy Osbourne a Patient Number 9. Titulní song z jeho poslední studiovky... Osbourne a Patient Number 9. Titulní song z jeho poslední studiovky z roku 2000... Patient Number 9. Titulní song z jeho poslední studiovky z roku... Number 9. Titulní song z jeho poslední studiovky z roku 2020. Titulní song z jeho poslední studiovky z roku 2022. Jeho poslední studiovky z roku 2022. No a ta kytara... Poslední studiovky z roku 2022. No a ta kytara, co jste teď... Roku 2022. No a ta kytara, co jste teď slyšel... 22. No a ta kytara, co jste teď slyšeli, tak ta nepatří nik... 22. No a ta kytara, co jste teď slyšeli, tak ta nepatří nikomu méně. No a ta kytara, co jste teď slyšeli, tak ta nepatří nikomu menšímu než... No a ta kytara, co jste teď slyšeli, tak ta nepatří nikomu menšímu než Jeffu Beck. Co jste teď slyšeli, tak ta nepatří nikomu menšímu než Jeffu Beckovi. Protože tak ta nepatří nikomu menšímu než Jeffu Beckovi. Protože fa to byla bohužel jedna... Ta nepatří nikomu menšímu než Jeffu Beckovi. Protože fa to byla bohužel jedna... Nikomu menšímu než Jeffu Beckovi. Protože fa to byla bohužel jedna z posledních... Mu než Jeffu Beckovi. Protože fa to byla bohužel jedna z posledních... Jeffu Beckovi. Protože fa to byla bohužel jedna z posledních nahrávek vůbec, protože... Protože fa to byla bohužel jedna z posledních nahrávek vůbec, protože pár měsíců to byla bohužel jedna z posledních nahrávek vůbec, protože pár měsíců po vydání jedna z posledních nahrávek vůbec, protože pár měsíců po vydání odešel do kytaru posledních nahrávek vůbec, protože pár měsíců po vydání odešel do kytarového nahrávek vůbec, protože pár měsíců po vydání odešel do kytarového nebe. Albo protože pár měsíců po vydání odešel do kytarového nebe. Album pojmenovaný potom měsíců po vydání odešel do kytarového nebe. Album pojmenovaný po tomhle songu potom vydání odešel do kytarového nebe. Album pojmenovaný po tomhle songu podšel do kytarového nebe. Album pojmenovaný po tomhle songu potom bralo Grammy za nejlepší rokovou nebe. Album pojmenovaný po tomhle songu potom bralo Grammy za nejlepší rokovou desku. Album pojmenovaný po tomhle songu potom bralo Grammy za nejlepší rokovou desku a keknovaný po tomhle songu potom bralo Grammy za nejlepší rokovou desku a ke klipu k písni songu potom bralo Grammy za nejlepší rokovou desku a ke klipu k písni si Ozzy přizval Grammy za nejlepší rokovou desku a ke klipu k písni si Ozzy přizval Todda ke klipu k písni si Ozzy přizval Todda McFarlana chlapíka co vymyslel komiksovýho si Ozzy přizval Todda McFarlana chlapíka co vymyslel komiksovýho hrdinu si přizval Todda McFarlana. Chlapíka, co vymyslel komiksovýho Todda McFarlana. Chlapíka, co vymyslel komiksový

0: prs, krk.
1: Znám lepší. Skla prostroje, skla pro...
0: Třikrát. Strč prs, krs, krk.
1: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje.
0: Skrz, krk.
1: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje. CZ. Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje. CZ.
0: Co?
1: Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje. CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla troje, skla prostroje, skla prostroje. CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské prostroje, skla prostroje. CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a skla prostroje. CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla
1: CZ.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje. Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje. CZ.
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje. CZ.
1: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje. CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje. Zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje. CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje. Stavební stroje.
0: Skla prostroje. CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Prostroje. CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje. Specialista na skla pro pracovní stroje. Hleda pro pracovní stroje. Hleda.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou... Hledáte spolehlivý vůz, který... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a... Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze.
2: Vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami.
2: Má jasnou historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká širší
2: historii a perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka pro
2: perfektní technický stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Stav.
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý.
3: Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má...
3: Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ.
3: Vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A
2: původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít
2: a k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: A skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování,
2: který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na...
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto...
3: Využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto... Pomlčka.poli.cz Auto...
3: Výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto... Pomlčka.poli.cz Autopoli, váš...
3: Financování.
2: Nabídka vozu na auto... Pomlčka.poli.cz Autopoli. Nabídka vozu na auto... Pomlčka.poli.cz Autopoli, váš autorizovaný partner programu CZ. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Rock Radio.
2: Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Rock Radio.
2: Programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Rock Radio.
2: Plus v Praze a Příbrami.
4: Rock Radio.
2: A Příbrami.

Celsia, to spíš na Moravě, jinde se maxima pohybují tak kolem 18 stupňů Celsia, to spíš na Moravě, jinde se maxima pohybují tak kolem 15. Celsia, to spíš na Moravě, jinde se maxima pohybují tak kolem 15. Já teď koukám na Moravě, jinde se maxima pohybují tak kolem 15. Já teď koukám na Ostravu, kde jinde se maxima pohybují tak kolem 15. Já teď koukám na Ostravu, kde naměříte pohybují tak kolem 15. Já teď koukám na Ostravu, kde naměříte 7,15. Já teď koukám na Ostravu, kde naměříte 17 stupňů. Nebe je tu podmrak. Já teď koukám na Ostravu, kde naměříte 17 stupňů. Nebe je tu pod mrakem. A koukám na Ostravu, kde naměříte 17 stupňů. Nebe je tu pod mrakem. Kde naměříte 17 stupňů. Nebe je tu pod mrakem. A nad českýma Budějovicema třeba 17 stupňů. Nebe je tu pod mrakem. A nad českýma Budějovicema třeba máme za stupňů. Nebe je tu pod mrakem. A nad českýma Budějovicema třeba máme zataženost, přeháníku pod mrakem. A nad českýma Budějovicema třeba máme zataženost, přeháníkou a 13 stupňů. A nad českýma Budějovicema třeba máme zataženost, přeháníkou a 13 stupněma. Nad Budějovicema třeba máme zataženost, přeháníkou a 13 stupněma na teploměrech. Třeba máme zataženost, přeháníkou a 13 stupněma na teploměrech. Když fouká, tak mírně zataženost, přeháníkou a 13 stupněma na teploměrech. Když fouká, tak mírně od západu, přeháníkou a 13 stupněma na teploměrech. Když fouká, tak mírně od západu, aby jo se drží na 13 stupněma na teploměrech. Když fouká, tak mírně od západu, aby jo se drží na jedničce, máme na teploměrech. Když fouká, tak mírně od západu, aby jo se drží na jedničce, máme teda mír. Když fouká, tak mírně od západu, aby jo se drží na jedničce, máme teda mírnou zátěž. A tak mírně od západu, aby jo se drží na jedničce, máme teda mírnou zátěž. Aby jo se drží na jedničce, máme teda mírnou zátěž. Rock Radio. Aby jo se drží na jedničce, máme teda mírnou zátěž. Rock jedničce, máme teda mírnou zátěž. Rock Radio. Rockové víkend. Teda mírnou zátěž. Rock Radio. Rockové víkend. Mírnou zátěž.

0: neprůstřelnej, vědecky ověřený argument, proč vlastně neprůstřelnej, vědecky ověřený argument, proč vlastně děláte bohulibou, neprůstřelnej, vědecky ověřený argument, proč vlastně děláte bohulibou a vědecky ověřený argument, proč vlastně děláte bohulibou a dost možná i záslužnou, vlastně děláte bohulibou a dost možná i záslužnou činnost. Teď už ale pouštím Arake bohulibou a dost možná i záslužnou činnost. Teď už ale pouštím Arakain z Dimitry a dost možná i záslužnou činnost. Teď už ale pouštím Arakain z Dimitry, taky plesíbo i záslužnou činnost. Teď už ale pouštím Arakain z Dimitry, taky plesíbo a ještě záslužnou činnost. Teď už ale pouštím Arakain z Dimitry, taky plesíbo a ještě survival na slušnej. Teď už ale pouštím Arakain z Dimitry, taky plesíbo a ještě survival na slušných vlnách. Pouštím Arakain z Dimitry, taky plesíbo a ještě survival na slušných vlnách. Taky plesíbo a ještě survival na slušných vlnách. Plesíbo a ještě survival na slušných vlnách. Ještě survival na slušných vlnách.
1: Rock Radio.
0: Survival na slušných vlnách.
1: Rock Radio.
0: Vlnách.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz.
1: Byly dvě
0: nebo na radia.cz.
1: Byly dvě hodiny.
0: Radia.cz.
1: Byly dvě hodiny.
0: CZ.
1: Byly dvě hodiny. Byly dvě hodiny. Byly dvě hodiny. Byly dvě hodiny. Byly dvě hodiny.

0: je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí.
1: Sobota.
0: Slušná muzika. Rock Rádio. Počasí. Rock Rádio. Počasí.
1: Sobota 10. října se tváří spíš na
0: Rádio. Počasí.
1: Sobota 10. října se tváří spíš na 10. listopad.
0: Počasí.
1: Sobota 10. října se tváří spíš na 10. listopad. Mraky. Sobota 10. října se tváří spíš na 10. listopad. Mraky ždímou vodu. Sobota 10. října se tváří spíš na 10. listopad. Mraky ždímou vodu po většině. 10. října se tváří spíš na 10. listopad. Mraky ždímou vodu po většině území se tváří spíš na 10. listopad. Mraky ždímou vodu po většině území. Máme proměnlivé spíš na 10. listopad. Mraky ždímou vodu po většině území. Máme proměnlivou oblačnost. Listopad. Mraky ždímou vodu po většině území. Máme proměnlivou oblačnost a teplo ždímou vodu po většině území. Máme proměnlivou oblačnost a teploměry ukazují po většině území. Máme proměnlivou oblačnost a teploměry ukazují nejvíc 8. Máme proměnlivou oblačnost a teploměry ukazují nejvíc 18 stupňů Celsia. To spíš proměnlivou oblačnost a teploměry ukazují nejvíc 18 stupňů Celsia. To spíš na oblačnost a teploměry ukazují nejvíc 18 stupňů Celsia. To spíš na Moravě. A teploměry ukazují nejvíc 18 stupňů Celsia, to spíš na Moravě, jinde se maxima ukazují nejvíc 18 stupňů Celsia.

14.02, sobotní odpoledne z dešti. Rokové víkend. 14.02, sobotní odpoledne. Rokové víkend. 14.02, sobotní odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou. 14.02, sobotní odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. 14.02, sobotní odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu sobotní odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu s váma pro odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu s váma pro dnešek Alexem, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu s váma pro dnešek Alexandr Kronika, podzimem a slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu s váma pro dnešek Alexandr Kronika, slušnou muzikou Rock Rádia. U mikrofonu s váma pro dnešek Alexandr Kronika a v hodině co teď přijde se Dia. U mikrofonu s váma pro dnešek Alexandr Kronika a v hodině co teď přijde se společně pod mikrofonu s váma pro dnešek Alexandr Kronika a v hodině co teď přijde se společně podíváme na to. Má pro dnešek Alexandr Kronika a v hodině co teď přijde se společně podíváme na to, jak se Alexandr Kronika a v hodině co teď přijde se společně podíváme na to, jak se bránit. A v hodině, co teď přijde, se společně podíváme na to, jak se bránit. Pokud je něco teď přijde, se společně podíváme na to, jak se bránit. Pokud teda doma dostáváte, se společně podíváme na to, jak se bránit. Pokud teda doma dostáváte čočku z hraní, podíváme na to, jak se bránit. Pokud teda doma dostáváte čočku z hraní počítačovou, jak se bránit. Pokud teda doma dostáváte čočku z hraní počítačovej her, bránit. Pokud teda doma dostáváte čočku z hraní počítačovej her. Po muzice totiž, pokud teda doma dostáváte čočku z hraní počítačovej her. Po muzice totiž nabídnu, neprůst dostáváte čočku z hraní počítačovej her. Po muzice totiž nabídnu, neprůstřelnej z hraní počítačovej her. Po muzice totiž nabídnu, neprůstřelnej vědecky ověřenej her. Po muzice totiž nabídnu, neprůstřelnej vědecky ověřený argument. Po muzice totiž nabídnu, neprůstřelnej vědecky ověřený argument, proč vlastně dělat muzice totiž nabídnu,

tak mám pro vás jeden neprůstřelnej vědecky, že je to prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden neprůstřelnej vědecky ověřený argument. To prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden neprůstřelnej vědecky ověřený argument. Tak mám pro vás jeden neprůstřelnej vědecky ověřený argument. Hraní her se to pro vás jeden neprůstřelnej vědecky ověřený argument. Hraní her se totiž dá brát průstřelnej vědecky ověřený argument. Hraní her se totiž dá brát jako vrcholově vědecky ověřený argument. Hraní her se totiž dá brát jako vrcholová ověřený argument. Hraní her se totiž dá brát jako vrcholová příprava na hraní her se totiž dá brát jako vrcholová příprava na kariéru chirurga. Se totiž dá brát jako vrcholová příprava na kariéru chirurga. Zaměřila brát jako vrcholová příprava na kariéru chirurga. Zaměřila se na to jedna studie. Vrcholová příprava na kariéru chirurga. Zaměřila se na to jedna studie a podle tý na kariéru chirurga. Zaměřila se na to jedna studie a podle tý mají chirurgové hráči chirurga. Zaměřila se na to jedna studie a podle tý mají chirurgové hráči oproti. Zaměřila se na to jedna studie a podle tý mají chirurgové hráči oproti kolegům, co nehrají. Na to jedna studie a podle tý mají chirurgové hráči oproti kolegům, co nehrajou o 30 studie a podle tý mají chirurgové hráči oproti kolegům, co nehrajou o 30 podle tý mají chirurgové hráči oproti kolegům, co nehrajou o 32 chirurgové hráči oproti kolegům, co nehrajou o 32% menší chybovost při operaci oproti kolegům, co nehrajou o 32% menší chybovost při operacích a s kolegům, co nehrajou o 32% menší chybovost při operacích a jsou taky o 32% menší chybovost při operacích a jsou taky o 24% menší chybovost při operacích a jsou taky o 24% rychlejší menší chybovost při operacích a jsou taky o 24% rychlejší v choulost při operacích a jsou taky o 24% rychlejší v choulostivých úkolech operacích a jsou taky o 24% rychlejší v choulostivých úkolech jako je a jsou taky o 24% rychlejší v choulostivých úkolech jako je třeba laparo 24% rychlejší v choulostivých úkolech jako je třeba laparoskopie 4% rychlejší v choulostivých úkolech jako je třeba laparoskopie rychlejší v choulostivých úkolech jako je třeba laparoskopie no a doktoři co se v úkolech jako je třeba laparoskopie no a doktoři co se hrám věnovali víc jak jako je třeba laparoskopie no a doktoři co se hrám věnovali víc jak 3 hodiny laparoskopie no a doktoři co se hrám věnovali víc jak 3 hodiny týdně opie no a doktoři co se hrám věnovali víc jak 3 hodiny týdně tak ty byli a doktoři co se hrám věnovali víc jak 3 hodiny týdně tak ty byli dokonce ještě co se hrám věnovali víc jak 3 hodiny týdně tak ty byli dokonce ještě o fous věnovali víc jak 3 hodiny týdně tak ty byli dokonce ještě o fous jak 3 hodiny týdně tak ty byli dokonce ještě o fous lepší vlastně se ukázalo že pár hodiny týdně tak ty byli dokonce ještě o fous lepší vlastně se ukázalo že pár minut tak ty byli dokonce ještě o fous lepší vlastně se ukázalo že pár minut videoher se ještě o fous lepší vlastně se ukázalo že pár minut videoher jako rozcvička před akcí fous lepší vlastně se ukázalo že pár minut videoher jako rozcvička před akcí vlastně se ukázalo že pár minut videoher jako rozcvička před akcí funguje ukázalo že pár minut videoher jako rozcvička před akcí funguje asi jako bleskovej doping pár minut videoher jako rozcvička před akcí funguje asi jako bleskovej doping pro her jako rozcvička před akcí funguje asi jako bleskovej doping pro mozek i prsty rozcvička před akcí funguje asi jako bleskovej doping pro mozek i prsty chirurga akcí funguje asi jako bleskovej doping pro mozek i prsty chirurga sice se to asi jako bleskovej doping pro mozek i prsty chirurga sice se to testovalo bleskovej doping pro mozek i prsty chirurga sice se to testovalo na doping pro mozek i prsty chirurga sice se to testovalo na simulátorech a vzorek doktorů tady i prsty chirurga sice se to testovalo na simulátorech a vzorek doktorů tady nebyl největší a chirurga sice se to testovalo na simulátorech a vzorek doktorů tady nebyl největší ale koho zajímá se to testovalo na simulátorech a vzorek doktorů tady nebyl největší ale koho zajímají detaily když jde o simulátorech a vzorek doktorů tady nebyl největší ale koho zajímají detaily když jde o to vyhrát

0: A vzorek doktorů tady nebyl největší, ale koho zajímají detaily. Když jde o to vyhrát domácí spor o hraní, tady nebyl největší, ale koho zajímají detaily. Když jde o to vyhrát domácí spor o hraní, čí, ale koho zajímají detaily. Když jde o to vyhrát domácí spor o hraní, meze a fantazie se zajímají detaily. Když jde o to vyhrát domácí spor o hraní, meze a fantazie se meze nekladou. Když jde o to vyhrát domácí spor o hraní, meze a fantazie se meze nekladou. Takže klid, že hrát domácí spor o hraní, meze a fantazie se meze nekladou, takže klid, žádný domácí spor o hraní, meze a fantazie se meze nekladou, takže klid, žádný flákání, meze a fantazie se meze nekladou, takže klid, žádný flákání, a jestli vám hraní a fantazie se meze nekladou, takže klid, žádný flákání, a jestli vám hraní bude vyčítat meze nekladou, takže klid, žádný flákání, a jestli vám hraní bude vyčítat partnerka, takže klid, žádný flákání, a jestli vám hraní bude vyčítat partnerka, rodič, nebo žádný flákání, a jestli vám hraní bude vyčítat partnerka, rodič nebo dítě, flákání, a jestli vám hraní bude vyčítat partnerka, rodič nebo dítě, má, a jestli vám hraní bude vyčítat partnerka, rodič nebo dítě, máte jim co říct. Hraní bude vyčítat partnerka, rodič nebo dítě, máte jim co říct. Vy totiž čítat partnerka, rodič nebo dítě, máte jim co říct. Vy totiž netrávíte rodič nebo dítě, máte jim co říct. Vy totiž netrávíte čas jenom digitálně, rodič nebo dítě, máte jim co říct. Vy totiž netrávíte čas jenom digitální zábavou, dítě, máte jim co říct. Vy totiž netrávíte čas jenom digitální zábavou, máte jim co říct. Vy totiž netrávíte čas jenom digitální zábavou, ne, vy totiž netrávíte čas jenom digitální zábavou, ne, vy prostě zvyšujete svůj, netrávíte čas jenom digitální zábavou, ne, vy prostě zvyšujete svoje operávíte čas jenom digitální zábavou, ne, vy prostě zvyšujete svoje operační, zvyšujete svoje operační kompetence. A jestli hraní zlepšuje schopnosti doktorům, říkám si svoje operační kompetence. A jestli hraní zlepšuje schopnosti doktorům, řeční kompetence. A jestli hraní zlepšuje schopnosti doktorům, říkám si, co to a jestli hraní zlepšuje schopnosti doktorům, říkám si, co to může udělat s muzikantama. Hraní zlepšuje schopnosti doktorům, říkám si, co to může udělat s muzikantama. Tak, kytaru zlepšuje schopnosti doktorům, říkám si, co to může udělat s muzikantama. Tak, kytaru do ruky doktorům, říkám si, co to může udělat s muzikantama. Tak, kytaru do ruky, ovladač do ruky, říkám si, co to může udělat s muzikantama. Tak, kytaru do ruky, ovladač do ruky a rok, co to může udělat s muzikantama. Tak, kytaru do ruky, ovladač do ruky a roku zdar. Muzikantama. Tak, kytaru do ruky, ovladač do ruky a roku zdar. Kytaru do ruky, ovladač do ruky a roku zdar. Ovladač do ruky a roku zdar.
1: Co je?
0: Ruky a roku zdar.
1: Co je? Funguj.
0: Roku zdar.
1: Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dnes.
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
1: Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám komp.
1: Křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor.
4: Pořiďte si nový.
2: Musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor.
4: Pořiďte si nový, kvalitní.
2: Ka dodělat.
3: Kliknul vám kompresor.
4: Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu.
3: Kliknul vám kompresor.
4: Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Kliknul vám kompresor.
3: Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchu.
4: Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz. Kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz a ne v kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistol, kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, vednika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch,

Mr. Big na Rock Rádiu v... Mr. Big na Rock Rádiu v 18... Mr. Big na Rock Rádiu v 8... Mr. Big na Rock Rádiu v 18 minut po 14. hodině. Mr. Big na Rock Rádiu v 18 minut po 14. hodině už. Mr. Big na Rock Rádiu v 18 minut po 14. hodině už. Za náma. Rádiu v 18 minut po 14. hodině už. Za náma. Před náma potom Valda Gang. 18 minut po 14. hodině už. Za náma. Před náma potom Valda Gang nebo 18 minut po 14. hodině už. Za náma. Před náma potom Valda Gang nebo 14. hodině už. Za náma. Před náma potom Valda Gang nebo Battle Beast ze slušný už za náma, před náma potom Valda Gang nebo Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám před náma potom Valda Gang nebo Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás Valda Gang nebo Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny nebo Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny, kdo rádi hrajete na Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny, kdo rádi hrajete na kompu muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny, kdo rádi hrajete na kompu nebo u PlayStationa. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny, kdo rádi hrajete na kompu nebo u PlayStationa. Rádi hrajete na kompu nebo u PlayStationa. A jestli za to doma schytáváte bídu, jako na kompu nebo u PlayStationa. A jestli za to doma schytáváte bídu, jakože PlayStationa. A jestli za to doma schytáváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte. A jestli za to doma schytáváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí. Jestli za to doma schytáváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, doma schytáváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, že tím marváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, že tím marníte, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, že tím marníte život, nebo že je to prostě zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, že tím marníte život, nebo že je to prostě trávíte s konzolí v prackách, že tím marníte život, nebo že je to prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden v prackách, že tím marníte život, nebo že je to prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden tím marníte život, nebo že je to prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden neprůstřelný život, nebo že je to prostě k ničemu.

0: pistole, ventil a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí, příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatický vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. E-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce
0: kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se
0: do CZ.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se
0: Z.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě k nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superko, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď razítko. Láká tě kreativní a cool práce.

0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme
0: Říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme
0: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od
0: Allegrie. A tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte,
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte.
1: To vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek.
1: Zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva. Víte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový. Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zasloužený. House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyber supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro.
1: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Mami.
2: Každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Mami, já mám řidičák.
1: Hledejte na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Mami, já mám řidičák.
1: Tak tohle
3: už. Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Mami, já mám řidičák.
1: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili.
3: Zážitky.
1: CZ.
4: Mami, já mám řidičák.
1: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme. CZ.
4: Mami, já mám řidičák.
1: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Mami, já mám řidičák.
1: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil lehce jetý.
1: Tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil lehce jetý za super.
1: Ne, dojezdili jsme.
5: Elektromobil lehce jetý za super cenu.
6: Ať řešíte jakékoliv.
1: Jeli jsme.
5: Elektromobil lehce jetý za super cenu.
6: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonor.
5: Elektromobil lehce jetý za super cenu.
6: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonor.
5: Lehce jetý za super cenu.
6: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku
5: za super cenu.
6: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes pět. Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Auto největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Auto Nord. Certých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Auto Nord. Certifikovaný prodejce Škoda prověřených každé druhé mladší dvou let. Auto Nord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt každé druhé mladší dvou let. Auto Nord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Auto dvou let. Auto Nord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord to Nord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
7: Rokrádio
6: Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
7: Rokrádio
6: Auto. Autonord.cz.
7: Rokrádio
6: Auto. Autonord.cz.
7: Rokrádio
6: CZ.

0: Nechceme CVčko. Prostě o sobě, pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom jo a žít nový život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom ví život. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj. Nechceme CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůjčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká. O sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House.cz. Právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House.cz. Tvůj job na tebe čeká právě teď na RadioHouse.cz. Čeká právě teď na RadioHouse.cz. Teď na RadioHouse.cz.
1: Tak co jí koupíme? Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala...
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky.
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se
2: kyselé. No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kyselé.
2: Nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kyselé.
2: Neboj, letos to vy...

FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

hlasu záleží. Dojímá vás rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho refu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manrenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassinate další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. S deskou One Assassination Under God Chapter 2. One Assassination Under God Chapter 2. Za ním Chapter 2. Za ním Rolling Stones a jejich Za ním Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za ním Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za ním Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu. Tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz s deskou One. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album na...

Vyberte si rokový. Vyberte si rokový album na Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rokový album na sobotní večer.

Víme dost dobře a 62 dnů, kdybyste to náhodou nevěděli. Na Rock Rádiu to víme dost dobře a jsme na novej rok, kdybyste to náhodou nevěděli. Na Rock Rádiu to víme dost dobře a jsme na novej rok taky dost dobře nevěděli. Na Rock Rádiu to víme dost dobře a jsme na novej rok taky dost dobře připravený. Na Rock Rádiu to víme dost dobře a jsme na novej rok taky dost dobře připravený. Ne jedním dost dobře a jsme na novej rok taky dost dobře připravený. Ne jedním, ale jsme na novej rok taky dost dobře připravený. Ne jedním, ale letos zase dvě novej rok taky dost dobře připravený. Ne jedním, ale letos zase dvěma slušneky dost dobře připravený. Ne jedním, ale letos zase dvěma slušnejma dobře připravený. Ne jedním, ale letos zase dvěma slušnejma nástěnejma kalendářem. Ne jedním, ale letos zase dvěma slušnejma nástěnejma kalendářem. Ale letos zase dvěma slušnejma nástěnejma kalendářema, myslím tím dva zase dvěma slušnejma nástěnejma kalendářema, myslím tím dva druhy těch dvěma slušnejma nástěnejma kalendářema, myslím tím dva druhy těch kalendářů máme. Všnejma nástěnejma kalendářema, myslím tím dva druhy těch kalendářů máme. V týdnějma kalendářema, myslím tím dva druhy těch kalendářů máme. V týdnu jsme spustili předprodej kalendářema, myslím tím dva druhy těch kalendářů máme. V týdnu jsme spustili předprodej chlapskýho, myslím tím dva druhy těch kalendářů máme. V týdnu jsme spustili předprodej chlapskýho kalendářem, dva druhy těch kalendářů máme. V týdnu jsme spustili předprodej chlapskýho kalendáře, slušnej kalendářů máme. V týdnu jsme spustili předprodej chlapskýho kalendáře, slušnej rocker, novinku. V týdnu jsme spustili předprodej chlapskýho kalendáře, slušnej rocker, novinku, co se loni hodně. Jsme spustili předprodej chlapskýho kalendáře, slušnej rocker, novinku, co se loni hodně osvědčila. Předprodej chlapskýho kalendáře, slušnej rocker, novinku, co se loni hodně osvědčila. No a slušnou kalendáře, slušnej rocker, novinku, co se loni hodně osvědčila. No a slušnou rockerku, takže slušnej rocker, novinku, co se loni hodně osvědčila. No a slušnou rockerku, takže kalendář, novinku, co se loni hodně osvědčila. No a slušnou rockerku, takže kalendář žen loni hodně osvědčila. No a slušnou rockerku, takže kalendář ženskýma dá osvědčila. No a slušnou rockerku, takže kalendář ženskýma kerku, takže kalendář ženskýma dáme do předprodeje po víkendu. Zatím teda jen kalendář ženskýma dáme do předprodeje po víkendu. Zatím teda jen pro členy naší ženskýma dáme do předprodeje po víkendu. Zatím teda jen pro členy naší slušní party dáme do předprodeje po víkendu. Zatím teda jen pro členy naší slušní party, která se taky pro členy naší slušní party, která se taky může podívat na výživný videa s focení obou party, která se taky může podívat na výživný videa s focení obou kalendářů. Taky může podívat na výživný videa s focení obou kalendářů. Krátký reporty z toho, jak obat na výživný videa s focení obou kalendářů. Krátký reporty z toho, jak oba kalendáře vznikly videa s focení obou kalendářů. Krátký reporty z toho, jak oba kalendáře vznikaly, jsou venku obou kalendářů. Krátký reporty z toho, jak oba kalendáře vznikaly, jsou venku i pro všechny dářů. Krátký reporty z toho, jak oba kalendáře vznikaly, jsou venku i pro všechny ostatní na našich sockách. Kalendáře vznikaly, jsou venku i pro všechny ostatní na našich sockách. A jinak teda kaly jsou venku i pro všechny ostatní na našich sockách. A jinak teda už za necelý i pro všechny ostatní na našich sockách. A jinak teda už za necelý měsíc na našich sockách. A jinak teda už za necelý měsíc, to je taky třeba říct, bude. A jinak teda už za necelý měsíc, to je taky třeba říct, bude. Teda už za necelý měsíc, to je taky třeba říct, bude velkolepej křest. Za necelý měsíc, to je taky třeba říct, bude velkolepej křest obou těchhle kalendářů. Třeba říct, bude velkolepej křest obou těchhle kalendářů. Nikde jinde, než bude velkolepej křest obou těchhle kalendářů. Nikde jinde, než na oslavě velkolepej křest obou těchhle kalendářů. Nikde jinde, než na oslavě naši křest obou těchhle kalendářů. Nikde jinde, než na oslavě těchhle kalendářů. Nikde jinde, než na oslavě našich 18. narozenin, než na oslavě našich 18. narozenin a bacha, letos na novém místě vyrazíme na oslavě našich 18. narozenin a bacha, letos na novém místě vyrazíme do Zlína našich 18. narozenin a bacha, letos na novém místě vyrazíme těch narozenin a bacha, letos na

0: Na novém místě vyrazíme do Zlína do sportovní haly DAT. A bacha, letos na novém místě vyrazíme do Zlína do sportovní haly DATART. Letos na novém místě vyrazíme do Zlína do sportovní haly DATART. Sejdeme se tam 7. Vyrazíme do Zlína do sportovní haly DATART. Sejdeme se tam 7. listopadu do sportovní haly DATART. Sejdeme se tam 7. listopadu už do sportovní haly DATART. Sejdeme se tam 7. listopadu už dorazí náš tým slušný rocker DATART. Sejdeme se tam 7. listopadu už dorazí náš tým slušný rockerky z ženského kalendáře. Sejdeme se tam 7. listopadu už dorazí náš tým slušný rockerky z ženského kalendáře a 7. listopadu už dorazí náš tým slušný rockerky z ženského kalendáře a dorazej i 3. listopadu už dorazí náš tým slušný rockerky z ženského kalendáře a dorazej i 3 kapely náš tým slušný rockerky z ženského kalendáře a dorazej i 3 kapely, co znáte z našeho výslušný rockerky z ženského kalendáře a dorazej i 3 kapely, co znáte z našeho vysílání. Rockerky z ženského kalendáře a dorazej i 3 kapely, co znáte z našeho vysílání. Do kalendáře a dorazej i 3 kapely, co znáte z našeho vysílání. Indicie, který kapely to jsou. A dorazej i 3 kapely, co znáte z našeho vysílání. Indicie, který kapely to jsou, jsme pro vás tradiční. 3 kapely, co znáte z našeho vysílání. Indicie, který kapely to jsou, jsme pro vás tradičně. Co znáte z našeho vysílání. Indicie, který kapely to jsou, jsme pro vás tradičně ukryli do rádio vysílání. Indicie, který kapely to jsou, jsme pro vás tradičně ukryli do rádiových grafik. Jsme pro vás tradičně ukryli do rádiových grafik. No a vstupenky na oslavu grafik. No a vstupenky na oslavu plnoletosti rok rádia, tak ty jdou. No a vstupenky na oslavu plnoletosti rok rádia, tak ty jdou docela na dračku. Vstupenky na oslavu plnoletosti rok rádia, tak ty jdou docela na dračku. Tak moc nerozmýšlejte, jestli s náma jdou docela na dračku. Tak moc nerozmýšlejte, jestli s náma slavit nebo neslavit, ať se moc nerozmýšlejte, jestli s náma slavit nebo neslavit, ať se to nerozhodne za vás tak, že lupeny zkrátka. Jestli s náma slavit nebo neslavit, ať se to nerozhodne za vás tak, že lupeny zkrátka nebudou. A má slavit nebo neslavit, ať se to nerozhodne za vás tak, že lupeny zkrátka nebudou. A nebo slavit nebo neslavit, ať se to nerozhodne za vás tak, že lupeny zkrátka nebudou. A nebo budou, ale budou. Ať se to nerozhodne za vás tak, že lupeny zkrátka nebudou. A nebo budou, ale budou stát víc. Podne za vás tak, že lupeny zkrátka nebudou. A nebo budou, ale budou stát víc. Teďka to máme tak, že lupeny zkrátka nebudou, a nebo budou, ale budou stát víc. Teďka to máme zkrátka nebudou, a nebo budou, ale budou stát víc. Teďka to máme za osudou, a nebo budou, ale budou stát víc. Teďka to máme za 890 kaček a za 890 kaček a dostat se k lístkům můžete přes náš web roku 90 kaček a dostat se k lístkům můžete přes náš web rokový rádio ček a dostat se k lístkům můžete přes náš web rokovýradio.cz. Dostat se k lístkům můžete přes náš web rokovýradio.cz. Lístkům můžete přes náš web rokovýradio.cz. Přes náš web rokovýradio.cz.
1: Padají vám vlasy.
0: rokovýradio.cz.
1: Padají vám vlasy. Vraťte
0: .cz.
1: Padají vám vlasy. Vraťte
0: .cz.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofein. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a brání. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičný šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy. Bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: Rokovej víkend na slušných vlnách běží už dál v

0: tuhle chvíli. A další muzika, Rockovej víkend na slušných vlnách běží už dál v tuhle chvíli. A další muzika pro vás, víkend na slušných vlnách běží už dál v tuhle chvíli. A další muzika pro vás je taky nachystaná, slušných vlnách běží už dál v tuhle chvíli. A další muzika pro vás je taky nachystaná, běží už dál v tuhle chvíli. A další muzika pro vás je taky nachystaná, budou Aerosmith v tuhle chvíli. A další muzika pro vás je taky nachystaná, budou Aerosmith s A další muzika pro vás je taky nachystaná, budou Aerosmith, Scarp a nebo muzika pro vás je taky nachystaná, budou Aerosmith, Scarp a nebo Joan Osborne na Rock Radio. Vás je taky nachystaná, budou Aerosmith, Scarp a nebo Joan Osborne na Rock Radio. Nachystaná, budou Aerosmith, Scarp a nebo Joan Osborne na Rock Radio. Budou Aerosmith, Scarp a nebo Joan Osborne na Rock Radio.
1: Značkové slevy
0: Scarp a nebo Joan Osborne na Rock Radio.
1: Značkové slevy v Kaufland
0: nebo Joan Osborne na Rock Radio.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší
0: Osborne na Rock Radio.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, kabanové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, kabanos Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, kabanos Favorite, klasik nebo které potěší celou rodinu. Například Snackit, kabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 20 rodinu. Například Snackit, kabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 20 let Snackit, kabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj, různé druhy nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj, různé 4,90. Tékané ovocný čaj, různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj, různé druhy za 29,90. A holba keprně ovocný čaj, různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za taj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavitého října. Kaufland. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a prosekte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraný prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Při italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Při speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Ceny střech jsou šílený.
1: Chcete ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohledný.
1: www.lavite.cz.
2: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu.
3: Já jako řemeslník beru vše.
2: Kazbet a v čem jsou jiní?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají
2: a naprostá spokojenost. Kazbet a v čem

Kvíně na slušných vlnách ve 14. Kvíně na slušných vlnách ve 14:39. Kvíně na slušných vlnách ve 14:39. Kvíně na slušných vlnách ve 14:39. Ladíte rokovej víkend v sobotu vlnách ve 14:39. Ladíte rokovej víkend v sobotu 10. Rokovej víkend v sobotu 10. října a do konce roku nám v tuhle chvíli zbývá v sobotu 10. října a do konce roku nám v tuhle chvíli zbývá 80. října a do konce roku nám v tuhle chvíli zbývá 82 dnů října a do konce roku nám v tuhle chvíli zbývá 82 dnů, kdybyste to náhodou. Do konce roku nám v tuhle chvíli zbývá 82 dnů, kdybyste to náhodou nevěděli. Nám v tuhle chvíli zbývá 82 dnů, kdybyste to náhodou nevěděli. Na rok rádiu zbývá 82 dnů, kdybyste to náhodou nevěděli. Na rok rádiu to víme dost dobře. 82 dnů, kdybyste to náhodou nevěděli. Na rok rádiu to víme.

0: jsou jiní.
1: Jsou to přímí výrobci, udělají vše blesk, prostá spokojenost.
0: Kazbet a v čem jsou jiní?
1: Jsou to přímí výrobci, udělají vnost.
0: Kazbet a v čem jsou jiní?
1: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu.
0: V čem jsou jiní?
1: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš. Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
0: Tak to zní skvěle.
1: Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
0: Tak to zní skvěle. Jdu tam volat.
1: Fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
0: Tak to zní skvěle. Jdu tam volat.
2: Kazbet. Český
1: tým ochotně poradí.
0: Tak to zní skvěle. Jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitní.
0: Tak to zní skvěle. Jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin.
0: To zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru.
0: Jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Na míru a hned. Kazbet.cz. Hned. Kazbet.cz. CZ. Z nabídky 7 dní z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších. Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 200 svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc. Nebo dva. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc. Nebo 2008 již za 408 již za 379 tisíc. Nebo 2008 již za 479 tisíc. Nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní tíc. Nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak ne.
2: Již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte.
2: 75 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staň Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem. Teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: A čekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký.
3: Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Přestaň být ten divák.
2: Více na kopecký.cz.
4: Přestaň být ten divákem.
2: CZ.
4: Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. A staň se divákem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Navštiv

Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, které... Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybere. Se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiné... Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. A kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná realita od tebe. Another world. Jiná realita. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Realita CZ.

Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend.

celý to první album, který bylo Dickinsonovo solovou, udělali celý to první album, který bylo Dickinsonovo solový, celý to první album, který bylo Dickinsonovo solový, úplně premiérový. No a první album, který bylo Dickinsonovo solový, úplně premiérový. No a pro který bylo Dickinsonovo solový, úplně premiérový. No a pro kytaristu Dickinsonovo solový, úplně premiérový. No a pro kytaristu nový, úplně premiérový. No a pro kytaristu Gerse to vlastně znamenalo úplně premiérový. No a pro kytaristu Gerse to vlastně znamenalo. No a pro kytaristu Gerse to vlastně znamenalo taky pozvánku mezi Maiden. Pro kytaristu Gerse to vlastně znamenalo taky pozvánku mezi Maideny. Co? Kytaristu Gerse to vlastně znamenalo taky pozvánku mezi Maideny. Co ale je důležitý? Gerse to vlastně znamenalo taky pozvánku mezi Maideny. Co ale je důležitější? To vlastně znamenalo taky pozvánku mezi Maideny. Co ale je důležitější říct, tak to, že znamenalo taky pozvánku mezi Maideny. Co ale je důležitější říct, tak to, že Tattooed Millionaire pozvánku mezi Maideny. Co ale je důležitější říct, tak to, že Tattooed Millionaire jako single s Maideny. Co ale je důležitější říct, tak to, že Tattooed Millionaire jako single s tí solo. Ale je důležitější říct, tak to, že Tattooed Millionaire jako single s tí solový desky. Říct tak to, že Tattooed Millionaire jako single s tí solový desky se setkal s úspěchem. Tattooed Millionaire jako single s tí solový desky se setkal s úspěchem. Dobner jako single s tí solový desky se setkal s úspěchem. Dobil 18 single s tí solový desky se setkal s úspěchem, dobil 18. pozici solový desky, se setkal s úspěchem, dobil 18. pozici v britský hitparádě, se setkal s úspěchem, dobil 18. pozici v britský hitparádě a textem v tomhle setkal s úspěchem, dobil 18. pozici v britský hitparádě a textem v tomhle songem dobil 18. pozici v britský hitparádě a textem v tomhle songu si Bruce Willis byl 18. pozici v britský hitparádě a textem v tomhle songu si Bruce vlastně i pozici v britský hitparádě a textem v tomhle songu si Bruce vlastně i rapnul tak trochu radě a textem v tomhle songu si Bruce vlastně i rapnul tak trochu do a textem v tomhle songu si Bruce vlastně i rapnul tak trochu do nafoukanej v tomhle songu si Bruce vlastně i rapnul tak trochu do nafoukanejch Los Angeles si Bruce vlastně i rapnul tak trochu do nafoukanejch Los Angeleských rockerů i rapnul tak trochu do nafoukanejch Los Angeleských rockerů, co mají tetování limuzín, tak trochu do nafoukanejch Los Angeleských rockerů, co mají tetování limuzíny a do nafoukanejch Los Angeleských rockerů, co mají tetování limuzíny a nafoukanejch Los Angeleských rockerů, co mají tetování limuzíny a zlatý karty angelských rockerů, co mají tetování limuzíny a zlatý karty kolem sebe. Nicky rockerů, co mají tetování limuzíny a zlatý karty kolem sebe. Nicky tetování limuzíny a zlatý karty kolem sebe. Nicky Six z Metal Crew se dokonce v jedné limuzíny a zlatý karty kolem sebe. Nicky Six z Metal Crew se dokonce v jednu chvíli a zlatý karty kolem sebe. Nicky Six z Metal Crew se dokonce v jednu chvíli myslel, že je song psaný karty kolem sebe. Nicky Six z Metal Crew se dokonce v jednu chvíli myslel, že je song psaný o něj. Nicky Six z Metal Crew se dokonce v jednu chvíli myslel, že je song psaný o něj. A že Six z Metal Crew se dokonce v jednu chvíli myslel, že je song psaný o něj a že se vlastně nějakým způsobem dokonce v jednu chvíli myslel, že je song psaný o něj a že se vlastně nějakým způsobem myslel, že je song psaný o něj a že se vlastně nějakým způsobem Bruce Dickinson písní do song psaný o něj a že se vlastně nějakým způsobem Bruce Dickinson písní do něho o něj a že se vlastně nějakým způsobem Bruce Dickinson písní do něho strefuje. No, vlastně nějakým způsobem Bruce Dickinson písní do něho strefuje. No, tak jak se to nějakým způsobem Bruce Dickinson písní do něho strefuje. No, tak jak se to říká způsobem Bruce Dickinson písní do něho strefuje. No, tak jak se to říká s tou potrefenou husou. Dickinson písní do něho strefuje. No, tak jak se to říká s tou potrefenou husou. Pojďme si ten písní do něho strefuje. No, tak jak se to říká s tou potrefenou husou. Pojďme strefuje. No, tak jak se to říká s tou potrefenou husou. Pojďme si teď spolu zakejhat něco. No, tak jak se to říká s tou potrefenou husou. Pojďme si teď spolu zakejhat.

0: něco o počasí. A jak se to říká s tou potrefenou husou? Pojďme si teď spolu zakejhat něco o počasí a pak už další potrefenou husou. Pojďme si teď spolu zakejhat něco o počasí a pak už další muzika přijsou. Pojďme si teď spolu zakejhat něco o počasí a pak už další muzika při rokovém víkendu. Pojďme si teď spolu zakejhat něco o počasí a pak už další muzika při rokovém víkendu. Zakejhat něco o počasí a pak už další muzika při rokovém víkendu. Něco o počasí a pak už další muzika při rokovém víkendu. A pak už další muzika při rokovém víkendu.
1: Vízku pro vás máme extra.
0: Další muzika při rokovém víkendu.
1: Vízku pro vás máme
0: muzika při rokovém víkendu.
1: Vízku pro vás máme extra slevu 10% na
0: víkendu.
1: Vízku pro vás máme extra slevu 10% na vše. Vízku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněné. Vízku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Vízku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11. zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. JISK na prodejnách i online. JISK Scandinavian Sleeping and Living. Profi vonda. I online. JISK Scandinavian Sleeping and Living. Profi vonda. JISK Scandinavian Sleeping and Living. Profi vonda. Scandinavian Sleeping and Living. Profi vonda. Sleeping and Living.

0: musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej Aquamax a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej Aquanaut, tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej Aquanaut Hilti. Musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej Aquanaut Hilti. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej Aquanaut Hilti. Protože profíci. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej Aquanaut Hilti. Protože profíci vědí. A vyzkoušej Aquanaut Hilti. Protože profíci vědí. Vyzkoušej Aquanaut Hilti. Protože profíci vědí. Hilti. Protože profíci vědí.
1: Slyšíte?
0: Protože profíci vědí.
1: Slyšíte?
0: To je seznam. Protože profíci vědí.
1: Slyšíte? To je seznam.
0: Profíci vědí.
1: Slyšíte? To je seznam.
0: Vědí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna... Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás jste? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmu... To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává, no když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy, nejste doma.

0: Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Let, tak doraž na Kačinu.
1: Nejvyšší čas navštívit. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všech slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. No, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.
2: Byly tři.
1: Radio.cz.
2: Byly tři.
1: Z.
2: Byly tři. Byly tři. Byly tři. Byly tři. Byly tři.

0: republikou je to dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti, taky s přeháníkama. Napříč republikou je to dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti, mrakůňkama. Napříč republikou je to dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti, mrakůny. Napříč republikou je to dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti, mraků není zrovna málo. Republikou je to dneska hlavně o proměnlivý oblačnosti, mraků není zrovna málo a po většině hlavně o proměnlivý oblačnosti, mraků není zrovna málo a po většině kotliny nepřekvapí. Mraků není zrovna málo a po většině kotliny nepřekvapí právě déšť. Teploměry u není zrovna málo a po většině kotliny nepřekvapí právě déšť. Teploměry ukážou nejvíc a po většině kotliny nepřekvapí právě déšť. Teploměry ukážou nejvíc 15, nepřekvapí právě déšť. Teploměry ukážou nejvíc 15, na Moravě je 18 stupňů Celsia, déšť. Teploměry ukážou nejvíc 15, na Moravě je 18 stupňů Celsia a fouka do toho. Teploměry ukážou nejvíc 15, na Moravě je 18 stupňů Celsia a fouka do toho může mír. Ukážou nejvíc 15, na Moravě je 18 stupňů Celsia a fouka do toho může mírně. 15, na Moravě je 18 stupňů Celsia a fouka do toho může mírně od západu. Rozednělo se do Celsia a fouka do toho může mírně od západu. Rozednělo se do toho, fouka do toho může mírně od západu. Rozednělo se do toho ve čtvrt na 8 přesně a stmívat se může mírně od západu. Rozednělo se do toho ve čtvrt na 8 přesně a stmívadu. Rozednělo se do toho ve čtvrt na 8 přesně a stmívat se dneska bude v 8. Rozednělo se do toho ve čtvrt na 8 přesně a stmívat se dneska bude v 18:21. Ve čtvrt na 8 přesně a stmívat se dneska bude v 18:21. Aby jo, tak to máme na 8 přesně a stmívat se dneska bude v 18:21. Aby jo, tak to máme na stupni 1. 18:21. Aby jo, tak to máme na stupni 1.
1: Ať už prší
0: 21. Aby jo, tak to máme na stupni 1.
1: Ať už.
0: Aby jo, tak to máme na stupni 1.
1: Ať už prší nebo.
0: Tak to máme na stupni 1.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušno.
0: Stupni 1.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si mu. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 8. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého pohání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Časí.

0: teď šmejdí, kdože to vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, kávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buď teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Ahojným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář.
0: Parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář.
0: Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme.
0: Najdu tam, co neznám.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu.
0: Neznám.
1: Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24. Ahoj, tady Kuba Rybář. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Seš nás na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Seš nás vidět face to turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celý republice. Seš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali. 24 koncertů po celý republice. Seš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali, koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali, v oblečení v jakým jsme celé republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali, v oblečení v jakým jsme hráli za mladá. Tak chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali, v oblečení v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž face to face v menší sále, kde jsme začínali, v oblečení v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž sále, kde jsme začínali, v oblečení v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž vsaď se, že jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačce, že jo. 16.10.

kvalitní vrtání. Nemusíte bát, jak chtěla dodat. Kvalitní. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Tou zárukou. Profivoda.cz. Zatímco všichni. Profivoda.cz. Zatímco všichni ještě spí. CZ. Zatímco všichni ještě spí. Ty už. Zatímco všichni ještě spí. Ty už tvrdě makáš. Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti ví. Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti, co všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max, víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabel. Jdeš na max a tvoje stroje.

0: dnešního studia. Alex Kronika je s váma. Rokový víkend pokračuje a za nějakou tu čtvrt hodinku bude místo zas na jeden váš song. Takže se napište do čtvrt hodinku plus minus bude místo zas na jeden váš song.
1: Rock Radio.

0: počasí.
1: Jihlava.
0: Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpoledni.
0: Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpoledni.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpoledni s upršeno.
0: Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpoledni s upršeným nebem na měřice.
0: Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpoledni s upršeným nebem na měřice tady. Jihlava je při sobotním odpoledni s upršeným nebem na měřice tady nechá 12 stupňů. Jihlava je při sobotním odpoledni s upršeným nebem na měřice tady nechá 12 stupňů Celsia. Odpoledni s upršeným nebem na měřice tady nechá 12 stupňů Celsia. 11 upršeným nebem na měřice tady nechá 12 stupňů Celsia. 11 ukazují teploměry na měřice tady nechá 12 stupňů Celsia. 11 ukazují teploměry na Příbramsku tady nechá 12 stupňů Celsia. 11 ukazují teploměry na Příbramsku 12 stupňů Celsia. 11 ukazují teploměry na Příbramsku, kde to máme taky s přeháníkama. Celsia. 11 ukazují teploměry na Příbramsku, kde to máme taky s přeháníkama. 11 ukazují teploměry na Příbramsku, kde to máme taky s přeháníkama. 11 ukazují teploměry na Příbramsku, kde to máme taky s přeháníkama. Napříč republikou je to dnes Příbramsku, kde to máme taky s přeháníkama. Napříč republikou je to dneska hlavně, kde to máme taky s přeháníkama.

0: máme pat...
1: Rádio Rokovej víkend. Rokovej víkend.
0: Máme 15 hodin 3 minuty. Máme 15 hodin 3 minuty k tomu. Zdravím. Máme 15 hodin 3 minuty k tomu. Zdravím vás naši. Máme 15 hodin 3 minuty k tomu. Zdravím. Máme 15 hodin 3 minuty k tomu. Zdravím vás z našeho slušného studia. Alex 15 hodin 3 minuty k tomu. Zdravím vás z našeho slušného studia. Alex Kronika je s váma. 3 minuty k tomu. Zdravím vás z našeho slušného studia. Alex Kronika je s váma. Zdravím vás z našeho slušného studia. Alex Kronika je s váma. Rokový víkend pokračuje. Vás z našeho slušného studia. Alex Kronika je s váma. Rokový víkend pokračuje a za

0: Alice in Chains. Pan zareagoval na moji výzvu a napsal, že by rád Alice in Chains. Jeho vzkaz reagoval na moji výzvu a napsal, že by rád Alice in Chains. Jeho vzkaz v plném znění výzvu a napsal, že by rád Alice in Chains. Jeho vzkaz v plném znění. Ahoj, psal, že by rád Alice in Chains. Jeho vzkaz v plném znění. Ahoj, máme s Alice in Chains. Jeho vzkaz v plném znění. Ahoj, máme s přítelkyní 10 in Chains. Jeho vzkaz v plném znění. Ahoj, máme s přítelkyní 10 let. Jeho vzkaz v plném znění. Ahoj, máme s přítelkyní 10 let známosti. Můj znění. Ahoj, máme s přítelkyní 10 let známosti. Ahoj, máme s přítelkyní 10 let známosti. Můžu poprosit od Alice in Chains your. Máme s přítelkyní 10 let známosti. Můžu poprosit od Alice in Chains. Přítelkyní 10 let známosti. Můžu poprosit od Alice in Chains your decision. Děkuji. 10 let známosti. Můžu poprosit od Alice in Chains your decision. Děkuji moc a hezkosti. Můžu poprosit od Alice in Chains your decision. Děkuji moc a hezký zbytek dne. Prosit od Alice in Chains your decision. Děkuji moc a hezký zbytek dne. Alice in Chains your decision. Děkuji moc a hezký zbytek dne. Pepo, měj taky your decision. Děkuji moc a hezký zbytek dne. Pepo, měj taky hezký zbytek dne. Děkuji moc a hezký zbytek dne. Pepo, měj taky hezký zbytek a hezký zbytek dne. Pepo, měj taky hezký zbytek dne. Věřím, že to výročí řádí zbytek dne. Pepo, měj taky hezký zbytek dne. Věřím, že to výročí řádí. Pepo, měj taky hezký zbytek dne. Věřím, že to výročí řádně oslavíte se svou. Věřím, že to výročí řádně oslavíte se svou ženskou. No a za to, že jste se celý výročí řádně oslavíte se svou ženskou. No a za to, že jste se celých řádně oslavíte se svou ženskou. No a za to, že jste se celých 10 let zvládli nezabít se svou ženskou. No a za to, že jste se celých 10 let zvládli nezabít pouštímskou. No a za to, že jste se celých 10 let zvládli nezabít pouštím song, co si chtěl. A za to, že jste se celých 10 let zvládli nezabít pouštím song, co si chtěl. Že se celých 10 let zvládli nezabít pouštím song, co si chtěl. Your decision od celých 10 let zvládli nezabít pouštím song, co si chtěl. Your decision od Alice zvládli nezabít pouštím song, co si chtěl. Your decision od Alice and Chains pouštím song, co si chtěl. Your decision od Alice and Chains bude už za malou chvíli a potom taky co si chtěl. Your decision od Alice and Chains bude už za malou chvíli a potom taky kabáti. A nebo your decision od Alice and Chains bude už za malou chvíli a potom taky kabáti. A nebo dimi od Alice and Chains bude už za malou chvíli a potom taky kabáti. A nebo dimi bude už za malou chvíli a potom taky kabáti. A nebo Dimitri.
1: Ale co po
0: za malou chvíli a potom taky kabáti. A nebo Dimitri.
1: Ale co
0: a potom taky kabáti. A nebo Dimitri.
1: Ale co pak? Pískají.
0: Potom taky kabáti. A nebo Dimitri.
1: Ale co pak? Pískají brzdy.
0: A nebo Dimitri.
1: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá.
0: Dimitri.
1: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať opak. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme, už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. Víme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce.

0: práce a bleskové termíny. To je Autoservis Avi. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bleskové práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jest, to je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Je to servis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Fashion Arena slaví.
0: Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Fashion Arena slaví 19
0: let. Jezděte bez poruchy.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká.
0: CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Fashion Arena slaví 19 let.
0: Jděte bez poruchy.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná.
0: Bez poruchy.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeniny 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A hlavně speciální mappingová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A hlavně speciální narozová show. Narozeninový dort. Doprovodný program. A hlavně speciální narozeninové nový dort. Doprovodný program. A hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap Gram a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. Ky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října. Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října. Gap nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října. Ve Fashion Aréně. A oslavte to s námi 15. až 18. října. Ve Fashion Aréně. Více na fashion.are 15. až 18. října. Ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz až 18. října. Ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz. Října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz. Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz. Více na fashion.arena.cz. Fashion.arena.cz.
2: Xandria.
1: CZ.
2: Xandria. Symphonic metalová krása mi. Xandria, symphonic metalová krása míří. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou. Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. A krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria Seven Spires Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Čeká vás dechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné žerousí show. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epic. Xandria Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epic. Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. A Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. 15. říjen, Pražský distrikt.

0: Oslavte 30. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem. 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem prémiovým vlaky. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem prémiovým vlak. Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem prémiovým lakováním. Edici 30 let vyniká svým designem prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Let vyniká svým designem prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Tím lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Navia.
0: Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu
0: 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší auto
0: vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší auto Branka
0: volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší auto Branka, váš auto. Na vaši návštěvu se těší auto Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. Na vaši návštěvu se těší auto Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. Auto Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
1: www.autobranka.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti.
1: www.autobranka.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Dobře. Branka.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře. Dám ti
1: CZ.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře. Dám ti
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře. Dám ti 3 nápovědy. Každý den.
2: 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře. Dám ti 3 nápovědy. Každý den.
2: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme.
2: Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salon. Jdeme na to?
3: Dobře. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Takám lidí.
2: Salonky.
3: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno.
2: Salonky.
3: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno dohromady.
2: Ne.
3: Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie. Je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Smý základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete
3: magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Te přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
0: Rock Radio.
2: Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
0: Rock Radio.

na práci na letišti.cz. Rock Radio. Práci na letišti.cz. Rock Radio. .cz.

Napsal, že by rád

DABu i FM nebo na Rádia Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia.rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. Rohu i FM nebo na Rádia.cz. Rock Radio.cz.

0: sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportu. Lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio Mě. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat. Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat. Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím. Konstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. I usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz. Elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz. Miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej a beton.
1: Miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej a beton taky. Rok má být tvrdej a beton taky. Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlaž. A beton taky. Ferobet. Krásná dlaž. Beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. A pevná zeď. Ferobet.cz. Pevná zeď. Ferobet.cz. Zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz. CZ.

Ale my na sebe po 18. Ale my na sebe po 18. Rok rádia radši dejchat. Ale my na sebe po 18. Rok rádia radši dejchat nebude. Ale my na sebe po 18. Rok rádia radši dejchat nebude. Ale my na sebe po 18. Rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Sebe po 18. Rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale po 18. Rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia. Pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia. Svej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia. Slušný rockerky, křest. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia. Slušný rockerky, křest kalendářů. Český skupiny, tým Rock Rádia. Slušný rockerky, křest kalendářů. Prostě slušná. Tým Rock Rádia. Slušný rockerky, křest kalendářů. Prostě slušná. Oslava se vším všudy. Křest kalendářů. Prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapení. Prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. A oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdím všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy kvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu se povědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní

Nicméně tady pro tohle album. Posluchačská přízeň nicméně tady pro tohle album zatím menší. Slyšet by to chtělo. Nicméně tady pro tohle album zatím menší. Slyšet by to chtělo jenom 16. Tady pro tohle album zatím menší. Slyšet by to chtělo jenom 16% všech, co hlasovali. Zatím menší. Slyšet by to chtělo jenom 16% všech, co hlasovali. Menší. Slyšet by to chtělo jenom 16% všech, co hlasovali. Dalších 16% všech, co hlasovali. Dalších 41% hlasujících posluchačů má všech, co hlasovali. Dalších 41% hlasujících posluchačů má v tuhle chvíli hlasovali. Dalších 41% hlasujících posluchačů má v tuhle chvíli chuť na porci. Dalších 41% hlasujících posluchačů má v tuhle chvíli chuť na porci industriální. 10% hlasujících posluchačů má v tuhle chvíli chuť na porci industriálního rock metalu. Hlasujících posluchačů má v tuhle chvíli chuť na porci industriálního rock metalu z gotem a v tuhle chvíli chuť na porci industriálního rock metalu s gotickým nádechem. Chuť na porci industriálního rock metalu s gotickým nádechem. Takže porci industriálního rock metalu s gotickým nádechem. Takže je to jasný industriálního rock metalu s gotickým nádechem. Takže je to jasný rock metalu s gotickým nádechem. Takže je to jasný Marilyn Manson s gotickým nádechem, takže je to jasný Marilyn Manson, který má v referendu, takže je to jasný Marilyn Manson, který má v referendu UN, takže je to jasný Marilyn Manson, který má v referendu UN, Manson, který má v referendu UN Assassination Under God Chapter 2, který má v referendu UN Assassination Under God Chapter 2, což je pokračování One Assassination Under God Chapter 2, což je pokračování předchozí desky Assassination Under God Chapter 2, což je pokračování předchozí desky Assassination Under God Chapter 2, což je pokračování předchozí desky a zároveň teda je God Chapter 2, což je pokračování předchozí desky a zároveň teda jeho 13. Chapter 2, což je pokračování předchozí desky a zároveň teda jeho 13. studiový album, což je pokračování předchozí desky a zároveň teda jeho 13. studiový album, který vydání předchozí desky a zároveň teda jeho 13. studiový album, který vyšlo 14. desky a zároveň teda jeho 13. studiový album, který vyšlo 14. srpna. Zároveň teda jeho 13. studiový album, který vyšlo 14. srpna. No a kdo 13. studiový album, který vyšlo 14. srpna? No a kde studiový album, který vyšlo 14. srpna? No a k 10. červenci, který vyšlo 14. srpna. No a k 10. červenci byl vydaný v tuhle chvíli 10. červenci byl vydaný v tuhle chvíli favorit referenda, alespoň teda tuhle chvíli favorit referenda, alespoň teda ten aktuální jde o 25. favorit referenda, alespoň teda ten aktuální jde o 25. Foreigner Tanks s poctivou porcí klasického rock'n'rollu a s příchotí blues roku. S poctivou porcí klasického rock'n'rollu a s příchotí blues roku. Porcí klasického rock'n'rollu a s příchotí blues roku. Chuť na tohle má nejvíc z vás klasického rock'n'rollu a s příchotí blues roku. Chuť na tohle má nejvíc z vás celých 4 a s příchotí blues roku. Chuť na tohle má nejvíc z vás celých 44%. Tohle má nejvíc z vás celých 44% posluchačů. Víc z vás celých 44% posluchačů, který v tuhle chvíli v referendu. Celých 44% posluchačů, který v tuhle chvíli v referendu nechali svůj hlas. A 40% posluchačů, který v tuhle chvíli v referendu nechali svůj hlas. Nic posluchačů, který v tuhle chvíli v referendu nechali svůj hlas. Nic ale není rozhodnutý definitivně, který v tuhle chvíli v referendu nechali svůj hlas. Nic ale není rozhodnutý definitivně. Hlasování zavíli v referendu nechali svůj hlas. Nic ale není rozhodnutý definitivně. Hlasování zavírám až nechali svůj hlas. Nic ale není rozhodnutý definitivně. Hlasování zavírám až v 6 hodin svůj hlas. Nic ale není rozhodnutý definitivně. Hlasování zavírám až v 6 hodin večer, takže ještě není rozhodnutý definitivně. Hlasování zavírám až v 6 hodin večer, takže ještě pořád tý definitivně. Hlasování zavírám až v 6 hodin večer, takže ještě pořád máte dost. Hlasování zavírám až v 6 hodin večer, takže ještě pořád máte dost času k tomu. Mám až v 6 hodin večer, takže ještě pořád.

0: pořád máte dost času k tomu, abyste navštívili 10 hodin večer, takže ještě pořád máte dost času k tomu, abyste navštívili náš web, takže ještě pořád máte dost času k tomu, abyste navštívili náš web a rozhodli. Ještě pořád máte dost času k tomu, abyste navštívili náš web a rozhodli. Máte dost času k tomu, abyste navštívili náš web a rozhodli, co si nakonec pustíme. K tomu, abyste navštívili náš web a rozhodli, co si nakonec pustíme. Jestli to navštívili náš web a rozhodli, co si nakonec pustíme. Jestli to bude náš web a rozhodli, co si nakonec pustíme. Jestli to bude Marilyn Manson, Rolling Stones a rozhodli, co si nakonec pustíme. Jestli to bude Marilyn Manson, Rolling Stones nebo Zli, co si nakonec pustíme. Jestli to bude Marilyn Manson, Rolling Stones nebo Seven Dust, nakonec pustíme. Jestli to bude Marilyn Manson, Rolling Stones nebo Seven Dust, zvažte, co. Jestli to bude Marilyn Manson, Rolling Stones nebo Seven Dust, zvažte, co vám do. Marilyn Manson, Rolling Stones nebo Seven Dust, zvažte, co vám do sobotního večera více dne. Rolling Stones nebo Seven Dust, zvažte, co vám do sobotního večera více dne. A já vám zač nebo Seven Dust, zvažte, co vám do sobotního večera více dne. A já vám zatím zvažte, co vám do sobotního večera více dne. A já vám zatím pustím Genesis, co vám do sobotního večera více dne. A já vám zatím pustím Genesis, Sabaton a za chvíliho večera více dne. A já vám zatím pustím Genesis, Sabaton a za chvíli taky Harley více dne. A já vám zatím pustím Genesis, Sabaton a za chvíli taky Harley, jak dávají. Já vám zatím pustím Genesis, Sabaton a za chvíli taky Harley, jak dávají smutku. Pustím Genesis, Sabaton a za chvíli taky Harley, jak dávají smutku s Bohem. Sabaton a za chvíli taky Harley, jak dávají smutku s Bohem. Sabaton a za chvíli taky Harley, jak dávají smutku s Bohem. A za chvíli taky Harley, jak dávají smutku s Bohem. Oknem dávají smutku s Bohem.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak na
0: smutku s Bohem.

Čeda Craigrass s Josem Scottem jsme se pustili při rokovém víkendu. Aktuální čas s Josem Scottem jsme se pustili při rokovém víkendu. Aktuální čas 15:37 jsme se pustili při rokovém víkendu. Aktuální čas 15:37 a při rokovém víkendu. Aktuální čas 15:37 a zrovna v tuhle rokovém víkendu. Aktuální čas 15:37 a zrovna v tuhle chvíli. Aktuální čas 15:37 a zrovna v tuhle chvíli pro vás koukám na to. Čas 15:37 a zrovna v tuhle chvíli pro vás koukám na to, jak 15:37 a zrovna v tuhle chvíli pro vás koukám na to, jak se vyvíjí pro vás koukám na to, jak se vyvíjí rokový referendum. Celý týden hlasujete, kterou koukám na to, jak se vyvíjí rokový referendum. Celý týden hlasujete, kterou deskou si vylepšíme rokový referendum. Celý týden hlasujete, kterou deskou si vylepšíme sobotní random. Celý týden hlasujete, kterou deskou si vylepšíme sobotní večer a v nabídce jeden hlasujete, kterou deskou si vylepšíme sobotní večer a v nabídce kterou deskou si vylepšíme sobotní večer a v nabídce tentokrát opravdu si vylepšíme sobotní večer a v nabídce tentokrát opravdu čerstvý věme sobotní večer a v nabídce tentokrát opravdu čerstvý věci. Všecko večer a v nabídce tentokrát opravdu čerství věci. Všecko vyšlo letos. V nabídce tentokrát opravdu čerství věci. Všecko vyšlo letos. Třeba pace tentokrát opravdu čerství věci. Všecko vyšlo letos. Třeba 15krát opravdu čerství věci. Všecko vyšlo letos. Třeba 15 opravdu čerství věci. Všecko vyšlo letos. Třeba 15. května jsme se... Všecko vyšlo letos. Třeba 15. května jsme se dočkali one... 15. Třeba 15. května jsme se dočkali one... 15. řadovka... 15. května jsme se dočkali one... 15. řadovky Metaláku z Atlanty... května jsme se dočkali one... 15. řadovky Metaláku z Atlanty 7 jsme se dočkali one... 15. řadovky Metaláku z Atlanty 7 Dust. 15. řadovky Metaláku z Atlanty 7 Dust. Posluchačská přízeň 15. řadovky Metaláku z Atlanty 7 Dust. Posluchačská přízeň nicméně řadovky Metaláku z Atlanty 7 Dust. Posluchačská přízeň nicméně tady pro Metaláku z Atlanty 7 Dust. Posluchačská přízeň nicméně tady pro tohle album ty 7 Dust. Posluchačská přízeň nicméně

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný?
1: Tak dobře. Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze. Pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
0: Prostě pořádně běhnete dolů.
2: Maminko!

0: Go... Stroje CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Jsem horská gorila.
0: CZ.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Jsem horská
1: gorila. Na skla pro pracovní stroje.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
1: Pro pracovní stroje.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám. Může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám. Šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská.
3: Obyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila.
3: Pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: I horským gorilám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Gorila.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
2: Gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátní. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla. Oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Pades se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Padesát do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení do projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na zámečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pěti věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Horský goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushavu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. V prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.

0: malíř,
1: topenář,
2: ká střecha padá, kdo pak nám to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
2: podlaha, kdo pak nám to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to
2: pak nám to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí,
2: praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
0: nechte si udělat
1: podlahář, ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
0: nechte si udělat z vašeho,
1: ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
0: nechte si udělat z vašeho bytu,
1: všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
0: nechte si udělat z vašeho bytu, opět domov,
1: více informací, konstrukce bytů,
0: nechte si udělat z vašeho bytu, opět domov,
1: více informací na rekbity.cz,
0: nechte si udělat z vašeho bytu, opět domov,
1: více informací na rekbity.cz,
0: si udělat z vašeho bytu, opět domov,
1: více informací na rekbity.cz,
0: bytu, opět domov,
1: více informací na rekbity.cz,
0: rekbity, záruka kvality,
1: více informací na rekbity.cz,
0: rekbity, záruka kvality.
1: Více informací na rekbity.cz.
0: Rekbity, záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
0: Rekbity, záruka kvality. Kvality.
3: Zdravíčko, sousede. Zdravíčko, sousede. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC. Raději u nás. Komerční banka. Více na KBC.cz.
5: Hledá
4: u nás. Komerční banka. Více na KBC.cz. Komerční banka. Více na KBC.cz.
5: Hledáte adrenalin.
4: Více na KBC.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám
4: cena KBC.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
4: BCZ.

Trocha pop punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Sily, se nabízí trocha pop punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. Trocha pop punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně. To do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Tarot Synergia s Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Tarot Synergia samozřejmě hlavně. 4 dekády na metalové scéně. Tarot Synergia samozřejmě. Samozřejmě hlavně dlouhé dekády na metalové scéně, Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte metalové scéně, Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Rádio samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Rádio Šárka Holubcová. Dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Rádio Šárka Holubcová. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Holubcová.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují.
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na.
0: Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 6.
0: Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. října nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do Pražský a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do Pražského Rock Café, koná se další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do Pražského Rock Café, koná se tam punk koncerty. Pátek 16. října můžeme do Pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert. Pátek 16. října můžeme do Pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids. Října můžeme do Pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek. Do Pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek. A zahrají VV Café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek. A zahrají VV se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU Švindl PU efiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU Švindl PUM anebo motorkáři Havloids 9 pětek a zahrají VVU Švindl PUM anebo motorkáři to 9 pětek a zahrají VVU Švindl PUM anebo motorkáři tobě v pátek tak a zahrají VVU Švindl PUM anebo motorkáři tobě v pátek taky VVU Švindl PUM anebo motorkáři tobě. Pátek taky hrají rybičky 48 Švindl PUM anebo motorkáři tobě. Pátek taky hrají rybičky 48 v Domě kultury M anebo motorkáři tobě. Pátek taky hrají rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi motorkáři tobě. Pátek taky hrají rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face. Pátek taky hrají rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face. Hrají rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face. Se vracejí z velkých hal zpátky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face. Se vracejí z velkých hal zpátky domů v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face. Se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů v Boleslavi na Face Tour Face. Se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velké na Face Tour Face. Se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů. Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host koblí zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host koblí sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli z velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pěkně zblízka, jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 University. V neděli se nabízí

0: prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najde...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Firmana. Pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firmana zážitky.
0: Adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firmana zážitky.
0: CZ.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firmana zážitky.
0: CZ.
1: Najdete pouze na...
2: Firmana zážitky.
0: CZ. Řekni tři...
1: Cena.
2: Firmana zážitky.
0: CZ. Řekni třikrát, strč prst.
2: Firmana zážitky.
0: CZ. Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Známo.
2: Zážitky.
0: CZ. Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší.
0: CZ. Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Sklaprost.
0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Sklaprostroje.
0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Sklaprostroje.
0: Třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Znám lepší. Sklaprostroje. CZ. Znám lepší. Sklaprostroje. CZ. Sklaprostroje. CZ.
0: Co?
3: Kvalitroje. CZ.
0: Co?
3: Kvalitní skla pro prostroje, CZ.
0: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Prostroje CZ.
0: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla
3: CZ.
0: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje. Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje CZ.
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Skla prostroje CZ.
3: Specialista na skla a stavební stroje.
0: Skla prostroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní a stavební stroje.
0: Skla prostroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Skla prostroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.

Rockradio. Rockovej Rockradio. Rockradio. Rockovej víkend. Rockradio. Rockradio. Rockovej víkend. Rockradio. Rockradio. Rockovej víkend. Rockradio. Rockovej víkend.

0: už od Eric Singer. Paul Stanley k tomu přiznal, že s Ericem sice hrál už od 80. Paul Stanley k tomu přiznal, že s Ericem sice hrál už od 80. let, ale že vůbec Stanley k tomu přiznal, že s Ericem sice hrál už od 80. let, ale že vůbec znal, že s Ericem sice hrál už od 80. let, ale že vůbec netušil, že s Ericem sice hrál už od 80. let, ale že vůbec netušil, jak dobře umí zpívat. Hrál už od 80. let, ale že vůbec netušil, jak dobře umí zpívat. A že od 80. let, ale že vůbec netušil, jak dobře umí zpívat. A že když se to v kapele dozvěděl, 80. let, ale že vůbec netušil, jak dobře umí zpívat. A že když se to v kapele dozvěděl, ale že vůbec netušil, jak dobře umí zpívat. A že když se to v kapele dozvěděli, tak mu píseň vůbec netušil, jak dobře umí zpívat. A že když se to v kapele dozvěděli, tak mu píseň All for the Glory, jak dobře umí zpívat. A že když se to v kapele dozvěděli, tak mu píseň All for the Glory napsal zpívat. A že když se to v kapele dozvěděli, tak mu píseň All for the Glory napsali. A že když se to v kapele dozvěděli, tak mu píseň All for the Glory napsali rovnou na tělo. Hymna ve stylu jeden za všechny for the glory napsali rovnou na tělo. Hymna ve stylu jeden za všechny se pak hned zalíbila americký spotělo. Hymna ve stylu jeden za všechny se pak hned zalíbila americký sportovní televizi ESPN.
1: Tento týden u nás Jihočeské máslo 250 gramů s

0: jsou tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 3 u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 30. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A veslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská s 50 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 134,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 50. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. 29,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. 60. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Nemáš co na sebe?
0: Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Nemáš co na sebe?
0: Dle srovnání k 30.9.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trh...
0: 29.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrát. Do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrát. Tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokrádia. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. E-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz.
2: Radio
0: na www.rokovirádio.cz.
2: Radio House
0: rokovirádio.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus
0: Radio.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus. To Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celo... To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační... Rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který... Na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volna. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná míční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.nanohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Na místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Podporu malých firem na radiohouse.cz. Na radiohouse.cz. Hledáte spolu?

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U auto
0: spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbram.
0: Který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká
0: jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká
0: a perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka
0: perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených
0: stav.
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garanci.
1: Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garanci.
1: Na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu
1: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku
1: a prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte
1: vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte. Získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodu
0: a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: I opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na autopolis.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na autopolis.
1: Využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na autopolis.
1: I výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto.polic.cz.
1: Autopolis.
0: Nabídka vozu na auto.polic.cz. Autopoli, váš auto. Nabídka vozu na auto.polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner vozu na auto.polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda. Auto.polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda. Polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Profi voda.
0: Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Profi voda.
0: V Praze a Příbrami.

Kysáci, možná pro ně... Kysáci, možná pro někoho nečekaně, ale... Kysáci, možná pro někoho nečekaně, ale... Kysáci, možná pro někoho nečekaně, ale fakt to jsou oni a... Kysáci, možná pro někoho nečekaně, ale fakt to jsou oni a jich all... Kysáci, možná pro někoho nečekaně, ale fakt to jsou oni a jich all for the... Možná pro někoho nečekaně, ale fakt to jsou oni a jich all for the glory... Songs, ale fakt to jsou oni a jich All for the Glory. Songs alba Sonic Boom z oni a jich All for the Glory. Songs alba Sonic Boom z 2009. Jich All for the Glory. Songs alba Sonic Boom z 2009. roku. Šlo tenkrát Glory. Songs alba Sonic Boom z 2009. roku. Šlo tenkrát o první Songs alba Sonic Boom z 2009. roku. Šlo tenkrát o první novinku Sonic Boom z 2009. roku. Šlo tenkrát o první novinku z 2009. roku. Šlo tenkrát o první novinku Kysáků po 11letý odmlce tého roku. Šlo tenkrát o první novinku Kysáků po 11letý odmlce a za mikrofon. Šlo tenkrát o první novinku Kysáků po 11letý odmlce a za mikrofonem u týhle o první novinku Kysáků po 11letý odmlce a za mikrofonem u týhle věci tenkrát Kysáků po 11letý odmlce a za mikrofonem u týhle věci tenkrát posluchače překvapilletý odmlce a za mikrofonem u týhle věci tenkrát posluchače překvapilce a za mikrofonem u týhle věci tenkrát posluchače překvapil hlas, co se ozval. Za mikrofonem u týhle věci tenkrát posluchače překvapil hlas, co se ozval. Nespívá totiž tyhle věci, tenkrát posluchače překvapil hlas, co se ozval. Nespívá totiž ani po si, tenkrát posluchače překvapil hlas, co se ozval. Nespívá totiž ani Paul, ani Jean, posluchače překvapil hlas, co se ozval. Nespívá totiž ani Paul, ani Jean, ale Bub překvapil hlas, co se ozval. Nespívá totiž ani Paul, ani Jean, ale bubeník, co se ozval. Nespívá totiž ani Paul, ani Jean, ale bubeník Eric Singer. Nespívá totiž ani Paul, ani Jean, ale bubeník Eric Singer. Paul Stanley, ani Paul, ani Jean, ale bubeník Eric Singer. Paul Stanley k tomu přiznal, že ani Jean, ale bubeník Eric Singer. Paul Stanley k tomu přiznal, že s Ericem sice bubeník Eric Singer. Paul Stanley k tomu přiznal, že s Ericem sice hrál

0: navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádianky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.
1: Máme 4 hodiny.
0: Radio.cz.
1: Máme 4 hodiny. Máme 4 hodiny. Máme 4 hodiny. Máme 4 hodiny. Máme 4 hodiny. 4 hodiny.

0: taky to tu vypadá. No a kolem Tábora naměříte taky 12. A taky to tu vypadá na přehaň. No a kolem Tábora naměříte taky 12. A taky to tu vypadá na přehaňky. Tábora naměříte taky 12. A taky to tu vypadá na přehaňky a na zatažený nebe. 12. A taky to tu vypadá na přehaňky a na zatažený nebe. Maxima při dnešku. A taky to tu vypadá na přehaňky a na zatažený nebe. Maxima při dnešku 1. Taky to tu vypadá na přehaňky a na zatažený nebe. Maxima při dnešku 1. Padá na přehaňky a na zatažený nebe. Maxima při dnešku 11.15 a na zatažený nebe. Maxima při dnešku 11.15 stupňů na Moravě zatažený nebe. Maxima při dnešku 11.15 stupňů na Moravě můžou teploměry ukázat. Maxima při dnešku 11.15 stupňů na Moravě můžou teploměry ukázat i 11.15 stupňů na Moravě můžou teploměry ukázat i 18. Vítr když 15 stupňů na Moravě můžou teploměry ukázat i 18. Vítr když fouká 15 stupňů na Moravě můžou teploměry ukázat i 18. Vítr když fouká tak stupňů na Moravě můžou teploměry ukázat i 18. Vítr když fouká tak spíš mírně od západu můžou teploměry ukázat i 18. Vítr když fouká tak spíš mírně od západu, aby jo se drží teploměry ukázat i 18. Vítr když fouká tak spíš mírně od západu, aby jo se 18. Vítr když fouká tak spíš mírně od západu, aby jo se drží na stupni 1. Vítr když fouká tak spíš mírně od západu, aby jo se drží na stupni 1. Tak spíš mírně od západu, aby jo se drží na stupni 1. Mírně od západu, aby jo se drží na stupni 1. Aby jo se drží na stupni 1.
1: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Na stupni 1.
1: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Na.
1: Rock Radio, rockovej víkend. Rock Radio, rockovej víkend.
0: Máme 2 minuty po 16. hodině.
1: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Máme 2 minuty po 16.
1: Radio, rockovej víkend.
0: Máme 2 minuty po 16. hodině, je
1: rockovej víkend.
0: Máme 2 minuty po 16. hodině, je sobota.
1: Víkend.
0: Máme 2 minuty po 16. hodině, je sobota 10. října a vy jste z Rock Rády. Máme 2 minuty po 16. hodině, je sobota 10. října a vy jste z Rock Rádiem. 2 minuty po 16. hodině, je sobota 10. října a vy jste z Rock Rádiem. Ve studiu dneska 16. hodině, je sobota 10. října a vy jste z Rock Rádiem. Ve studiu dneska s váma Alex, je sobota 10. října a vy jste z Rock Rádiem. Ve studiu dneska s váma Alex Kronika, sobota 10. října a vy jste z Rock Rádiem. Ve studiu dneska s váma Alex Kronika, 10. října a vy jste z Rock Rádiem. Ve studiu dneska s váma Alex Kronika a v téhle hodině vám prozradím z Rock Rádiem. Ve studiu dneska s váma Alex Kronika a v téhle hodině vám prozradím. Ve studiu dneska s váma Alex Kronika a v téhle hodině vám prozradím. Kdy se Scorpion dneska s váma Alex Kronika a v téhle hodině vám prozradím. Kdy se Scorpions objeví na Kronika a v téhle hodině vám prozradím. Kdy se Scorpions objeví na filmovém plátně. V téhle hodině vám prozradím. Kdy se Scorpions objeví na filmovém hodině vám prozradím, kdy se Scorpions objeví na filmovém plátně. Jejich chystaný žradím, kdy se Scorpions objeví na filmovém plátně. Jejich chystaný životopis Scorpions objeví na filmovém plátně. Jejich chystaný životopisný snímek má už venku dat objeví na filmovém plátně. Jejich chystaný životopisný snímek má už venku datum premiéry na filmovém plátně. Jejich chystaný životopisný snímek má už venku datum premiéry nově tak plátně. Jejich chystaný životopisný snímek má už venku datum premiéry, nově taky trailer. Jejich chystaný životopisný snímek má už venku datum premiéry, nově taky trailer. A nebo životopisný snímek má už venku datum premiéry, nově taky trailer. A nebo obsazení a snímek má už venku datum premiéry, nově taky trailer. A nebo obsazení a další už venku datum premiéry, nově taky trailer. A nebo obsazení a další zajímavosti, nově taky trailer. A nebo obsazení a další zajímavosti, taky trailer. A nebo obsazení a další zajímavosti. Koukneme na ně během hodiny, jak jsem slib. Nebo obsazení a další zajímavosti. Koukneme na ně během hodiny, jak jsem sliboval. Počkejte se ní a další zajímavosti. Koukneme na ně během hodiny, jak jsem sliboval. Počkejte se na další zajímavosti. Koukneme na ně během hodiny, jak jsem sliboval. Počkejte se na to a teď si už uti. Koukneme

0: Pojďme na ně během hodiny, jak jsem sliboval. Počkejte si na to a teď si už užijte linky. Během hodiny, jak jsem sliboval. Počkejte si na to a teď si už užijte Linkin Park. Posílám k vám, jak jsem sliboval. Počkejte si na to a teď si už užijte Linkin Park. Posílám k vám ještě taky. Počkejte si na to a teď si už užijte Linkin Park. Posílám k vám ještě taky Billy Talent. A teď si už užijte Linkin Park. Posílám k vám ještě taky Billy Talent. A nebo Danala. Užijte Linkin Park. Posílám k vám ještě taky Billy Talent. A nebo Dana Landu do startu Dark. Posílám k vám ještě taky Billy Talent. A nebo Dana Landu do startu další hodiny. K vám ještě taky Billy Talent. A nebo Dana Landu do startu další hodiny rokovýho víkendu. Taky Billy Talent. A nebo Dana Landu do startu další hodiny rokovýho víkendu. A nebo Dana Landu do startu další hodiny rokovýho víkendu. Nebo Dana Landu do startu další hodiny rokovýho víkendu. Do startu další hodiny rokovýho víkendu. Další hodiny rokovýho víkendu.
1: Rock
0: rokovýho víkendu.
1: Rock Radio.
0: Endu.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: počasí.
1: Pokud jste dnes...
0: Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pokud jste dneska ještě nezmokli...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Pokud jste dneska ještě nezmokli, tak to dost...
0: Rock Radio. Počasí.
1: Pokud jste dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě...
0: Jo. Počasí.
1: Pokud jste dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě
0: zvládnete.
1: Pokud jste dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Sobota de... Pokud jste dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Sobota 10. dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Sobota 10. října je po přehámokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Sobota 10. října je po přeháňkách, po většině dost možná ještě zvládnete. Sobota 10. října je po přeháňkách, po většině území má právě ještě zvládnete. Sobota 10. října je po přeháňkách, po většině území má. Sobota 10. října je po přeháňkách, po většině území má právě pršet a je taky 10. října je po přeháňkách, po většině území má právě pršet a je taky o po přeháňkách, po většině území má právě pršet a je taky o velký a po většině území má právě pršet a je taky o velký a prom území má právě pršet a je taky o velký a proměnlivý oblačnosti. Kolem pršet a je taky o velký a proměnlivý oblačnosti. Kolem Chebu v tuhle chvíli taky o velký a proměnlivý oblačnosti. Kolem Chebu v tuhle chvíli máme mokro, velký a proměnlivý oblačnosti. Kolem Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý dešť, proměnlivý oblačnosti. Kolem Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý deště, teploměry tady u... Kolem Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý deště, teploměry tady ukazují 12 stupňů Celsia. Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý deště, teploměry tady ukazují 12 stupňů Celsia. Máme mokro, slabý deště, teploměry tady ukazují 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora na Měřínku slabý deště, teploměry tady ukazují 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora na Měříte taky 12. Teploměry tady ukazují 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora na Měříte taky 12. A tady ukazují 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora na Měříte taky 12. A 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora na Měříte taky 12. A tak

0: dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč z 10 let. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Pivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. S 10letou zárukou. Profivoda.cz. 10letou zárukou. Profivoda.cz. Nejvyšší čas rukou. Profivoda.cz. Nejvyšší čas navštívit Voda.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný set. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Roko. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádio. Čas navštívit.

you down. When you feel so lost that you

Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej výrok. Rock Radio. Rockovej výrok. Rock Radio. Rockovej výrok. Rock Radio. Rockovej výrok. Život je víc cest. Rock Radio. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Eric Martin. Rockovej výrok. Život je víc cesta než cíl. Eric Martin. Život je víc cesta než cíl. Eric Martin. Život je víc cesta než cíl. Eric Martin. Víc cesta než cíl. Eric Martin. Eric Martin. Martin.

teda i říct, že Erik rozhodně není sám, kdo dneska slaví.

0: Vydali třeba Cen Lizzy před 46 rokama. Vydali třeba Cen Lizzy album Chinatown. A 40 rokama. Vydali třeba Cen Lizzy album Chinatown. Rokama. Vydali třeba Cen Lizzy album Chinatown. První se Cen Lizzy album Chinatown. První se Snowym Whiteem u kytary. Album Chinatown. První se Snowym Whiteem u kytary. No a punk rockeři zase si myslím Town. První se Snowym Whiteem u kytary. No a punk rockeři zase si myslím určitě rádi se Snowym Whiteem u kytary. No a punk rockeři zase si myslím určitě rádi s Whiteem u kytary. No a punk rockeři zase si myslím určitě rádi vzpomenou. No a punk rockeři zase si myslím určitě rádi vzpomenou na desku Insomniac. Punk rockeři zase si myslím určitě rádi vzpomenou na desku Insomniac. Zase si myslím určitě rádi vzpomenou na desku Insomniac od Greenu. Určitě rádi vzpomenou na desku Insomniac od Greenu. Ta vyšla před 31. Rádi vzpomenou na desku Insomniac od Greenu. Ta vyšla před 31. Na desku Insomniac od Greenu. Ta vyšla před 31 rokama a ku Insomniac od Greenu, ta vyšla před 31 rokama a po vele úspěšným důkýnak od Greenu, ta vyšla před 31 rokama a po vele úspěšným důkýnu, ta vyšla před 31 rokama a po vele úspěšným důký přitlačila na pilu, ta vyšla před 31 rokama a po vele úspěšným důký přitlačila na pilu, 31 rokama a po vele úspěšným důký přitlačila na pilu, byla tvrdší, byla temnější a po vele úspěšným důký přitlačila na pilu, byla tvrdší, byla temnější a stejně tlačila na pilu, byla tvrdší, byla temnější a stejně se vyšplhala na dvojku v americký hit. Byla tvrdší, byla temnější a stejně se vyšplhala na dvojku v americký tvrdší, byla temnější a stejně se vyšplhala na dvojku v americký hitnější a stejně se vyšplhala na dvojku v americký hitparádě. A je na ní taky můj oblíbený song. Stejně se vyšplhala na dvojku v americký hit parádě. A je na ní taky můj oblíbený song Brain na dvojku v americký hit parádě. A je na ní taky můj oblíbený song Brain Stew. No a na v americký hit parádě. A je na ní taky můj oblíbený song Brain Stew. No a na hit parádě. A je na ní taky můj oblíbený song Brain Stew. No a na závěr mám pro vás vzpomínky. A je na ní taky můj oblíbený song Brain Stew. No a na závěr mám pro vás vzpomínání tak oblíbený song Brain Stew. No a na závěr mám pro vás vzpomínání taky trošku romantiky, Brain Stew. No a na závěr mám pro vás vzpomínání taky trošku romantiky. No a na závěr mám pro vás vzpomínání taky trošku romantiky. V 90. závěr mám pro vás vzpomínání taky trošku romantiky. V 92. vzpomínání taky trošku romantiky. V 92. se k dnešnímu dni ženil slash, taky trošku romantiky. V 92. se k dnešnímu dni ženil slash, kytarista Gánu romantiky. V 92. se k dnešnímu dni ženil slash, kytarista Gánu si ten 92. se k dnešnímu dni ženil slash, kytarista Gánu si tenkrát bral herečku, se k dnešnímu dni ženil slash, kytarista Gánu si tenkrát bral herečku a modelku Renu dni ženil slash, kytarista Gánu si tenkrát bral herečku a modelku René Suren slash, kytarista Gánu si tenkrát bral herečku a modelku René Suren. Kytarista Gánu si tenkrát bral herečku a modelku René Suren. A že to teda nevydrželo na si tenkrát bral herečku a modelku René Suren. A že to teda nevydrželo navždycky, to je už herečku a modelku René Suren. A že to teda nevydrželo navždycky, to je uku René Suren. A že to teda nevydrželo navždycky, to je už jiný příběh. A že to teda nevydrželo navždycky, to je už jiný příběh. A já místo něj nabídnu muz. A že to teda nevydrželo navždycky, to je už jiný příběh. A já místo něj nabídnu to je už jiný příběh. A já místo něj nabídnu muziku. Teďka nás čeká v týhle jiný příběh. A já místo něj nabídnu muziku. Teďka nás čeká v téhle hodině a já místo něj nabídnu muziku. Teďka nás čeká v téhle hodině status quo, nabídnu muziku. Teďka nás čeká v téhle hodině status quo, pustím vám taky Kid Rock a teďka nás čeká v téhle hodině status quo, pustím vám taky Kid Rock a nebo úplně nás čeká v téhle hodině status quo, pustím vám taky Kid Rock a nebo úplně nejdřív Bad Wolf. V téhle hodině status quo, pustím vám taky Kid Rock a nebo úplně nejdřív Bad Wolves. Status quo, pustím vám taky Kid Rock a nebo úplně nejdřív Bad Wolves.
1: Když
0: uvidím vám taky Kid Rock a nebo úplně nejdřív

Mr. Big, Mr. Big, krátce po čtvrt na... Mr. Big, krátce po čtvrt na pět. Mr. Big, krátce po čtvrt na pět jsme od nich poslechli prom... Mr. Big, krátce po čtvrt na pět jsme od nich poslechli prom... Mr. Big, krátce po čtvrt na pět jsme od nich poslechli Promise Her the Moon. Krátce po čtvrt na pět jsme od nich poslechli Promise Her the Moon. No a ten měsíc po čtvrt na pět jsme od nich poslechli Promise Her the Moon. No a ten měsíc teda pět jsme od nich poslechli Promise Her the Moon. No a ten měsíc teda kapela neslibovala poslechli Promise Her the Moon. No a ten měsíc teda kapela neslibovala vůbec náhodou. Z Her the Moon. No a ten měsíc teda kapela neslibovala vůbec náhodou. Ve slušný Moon. No a ten měsíc teda kapela neslibovala vůbec náhodou. Ve slušným éteru. A ten měsíc teda kapela neslibovala vůbec náhodou. Ve slušným etíc teda kapela neslibovala vůbec náhodou. Ve slušným éteru. Právě dneska. A neslibovala vůbec náhodou. Ve slušným éteru. Právě dneska. A pec náhodou. Ve slušným éteru. Právě dneska. A proč jsem vám teda Mr. Big pustil náhodou ve slušným éteru právě dneska? A proč jsem vám teda Mr. Big poslušným éteru právě dneska? A proč jsem vám teda Mr. Big pustil? No hlavně teda proto právě dneska. A proč jsem vám teda Mr. Big pustil? No hlavně teda proto, že jejich zpěv. A proč jsem vám teda Mr. Big pustil? No hlavně teda proto, že jejich zpěvák Eric Martin vám teda Mr. Big pustil. No hlavně teda proto, že jejich zpěvák Eric Martin slaví k dnešnímu datu bych pustil. No hlavně teda proto, že jejich zpěvák Eric Martin slaví k dnešnímu datu. No hlavně teda proto, že jejich zpěvák Eric Martin slaví k dnešnímu datu 66 roků. To, že jejich zpěvák Eric Martin slaví k dnešnímu datu 66 roků. Zpěvák Eric Martin slaví k dnešnímu datu 66 roků. Takže vinčuju všechno nejlepší. Martin slaví k dnešnímu datu 66 roků. Takže vinčuju všechno nejlepší. Všechno dnešnímu datu 66 roků. Takže vinčuju všechno nejlepší, všechno rokový a musu 66 roků. Takže vinčuju všechno nejlepší, všechno rokový a musím 6 roků. Takže vinčuju všechno nejlepší, všechno rokový a musím teda i říct, že Eric rozhodně. Takže vinčuju všechno nejlepší, všechno rokový a musím teda i říct, že Eric rozhodně není sám, kdo všechno nejlepší, všechno rokový a musím teda i říct, že Eric rozhodně není všechno rokový a musím

0: Bad Wolves.
1: Když uvidíte
0: Kid Rock a nebo úplně nejdřív Bad Wolves.
1: Když uvidíte Albert neporaz...
0: Nebo úplně nejdřív Bad Wolves.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné...
0: Bad Wolves.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krtelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez... Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo... Nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo... Zase... Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo... Za 74... U nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo... Za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti, kilo... Za 74,90. A řepkový olej... Krkovice bez kosti, kilo... Za 74,90. A řepkový olej Gusto... 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou... Pouze 90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou... Pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou... Pouze za 25,90. Řepkový olej Gustona, litr s apkou... Pouze za 25,90. Albert. Gustona, litr s apkou... Pouze za 25,90. Albert. Litr s apkou... Pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání... Pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 39.
2: Ahoj, tady Kuba Rybář. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 ko... Ahoj, tady Kuba Rybář. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po... Kuba Rybář. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Seš násma na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face, jdeme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Seš nás vidět face to face v menších sálech, kde do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali ráku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá v celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehraje face to face v menších sálech, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, v sách sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, v sách se, že jo. Začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, v sách se, že jo. 16. činí, v jakým jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, v sách se, že jo. 16.10. mladá Boleslav, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, v sách se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jož, a že nehrajeme nikde poblíž, v sách se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavím někde poblíž, v sách se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavím, tak se, že jo. 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na... 16.10. mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Ty, mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
3: Přemýšlíte?
2: Příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
3: Přemýšlíte o nové koupelně?
2: 25 let, tak doraž na Kačinu.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamyslete.
2: Doraž na Kačinu.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamyslete do pro... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamyslete do prodejen Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamyslete do prodejen Siko nebo na... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamyslete do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Nové koupelně nebo kuchyni? Zamyslete do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete nebo kuchyni? Zamyslete do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamyslete do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbené Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy.

0: Nyní grafický návrh koupilová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každý zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento víc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc slevo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na vše 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 6 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko stylová řešení. Tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz,
1: řekni třikrát,
0: kuchyní a také podlah. Siko.cz,
1: řekni třikrát,
0: také podlah. Siko.cz,
1: řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
0: Siko.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Sklaprost.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Sklaprostroje.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Sklaprostroje. Sklaprostroje. Sklaprostroje.

0: Na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět...
0: Stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Rekbyty, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na Rekbytu.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
1: Dělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
1: Rekbyty, bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
1: Rekbyty,
0: více informací na rekbyty.cz.
1: Rekbyty, záruka
0: informací na rekbyty.cz.
1: Rekbyty, záruka kvality.
0: Rekbyty.cz.
1: Rekbyty, záruka kvality.
2: Mám jen...
1: Rekbyty, záruka kvality.
2: Mám jen 10 vteřin na to...
1: Ty, záruka kvality.
2: Mám jen 10 vteřin na to...
1: Kvality.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na... Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti, mluvím...
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti, mluvíme s lidmi.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby? Na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne,
2: nabízíš. Jdeme na to?
3: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělé. Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči přes lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna.
3: Světa.
2: Informační služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna.
3: Ne, pro našeho.
2: Informační služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna.
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená. Tam.
2: Kavárna.
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek.
3: Správně, uhodlo si.
2: Naleť.
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek.
3: Správně, uhodlo si.
2: Naleť.
3: Naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek.
3: Správně, uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete...
3: Začíná dovolená už tady.
2: Salonek.
3: Správně, uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých...
3: Ne, uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti... Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti... Jdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
4: Rok.
2: Na práci na letišti.cz.
4: Rok. Radio.
2: Na letišti.cz.
4: Rok. Radio.
2: CZ.

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stroje skla pro stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla pro stroje CZ. Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla pro co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Skla pro zemědělské a stavební stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Specialista na zemědělské a stavební stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje
1: skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Okprostroje.cz.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Oknemfoukstroje.cz.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Oknemfouká.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Oknemfouká střecha padá, kdo pak nám.
0: Na skla pro pracovní stroje.
1: Oknemfouká střecha padá, kdo pak nám to.
0: Pracovní stroje.
1: Oknemfouká střecha padá, kdo pak nám to praví.
0: Stroje.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví. Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví.
2: Zedník, malíř.
1: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví.
2: Zedník, malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
1: Fouká střecha padá, kdo pak nám to praví.
2: Zedník, malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
1: Kdo pak nám to praví.
2: Zedník, malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne. Nám to praví.
2: Zedník, malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne.
2: Na to všechno stačí rek baví.
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne,
2: na to všechno stačí rek byty.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne,
2: na to všechno stačí rek byty.
1: Rekonstrukce bytů.
2: Topenář,
1: podlahář.
2: Ale ne,
1: na to všechno stačí rek byty.
2: Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho
1: podlahář.
2: Ale ne,
1: na to všechno stačí rek byty.
2: Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.

Tlo světa z Brusu, nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost tlo světa z Brusu, nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat z Brusu, nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. My si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast. Budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast deskam. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast deska. Těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast deska měsíce. Kde na Kamilův tradiční podcast deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů tradiční podcast deska měsíce? Kde z Brusu novej kousek podcast deska měsíce? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere z měsíce? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den nem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na rok. Kvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na rok rádiu. Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na rok rádiu. A v 9 večer vám ve čtvrtek 15. října celý den na rok rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. 15. října celý den na rok rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A celý den na rok rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na rok rádiu a v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Vám desku pustíme celou.

Scorpions. Scorpions na Rockrádiu v 16. Scorpions na Rockrádiu v 16:40

příběhu a poctivý hudební základ dohlížely ty nejpovědější. Takže na pravdivost příběhu a poctivý hudební základ dohlížely ty nejpovolanější. Na pravdivost příběhu a poctivý hudební základ dohlížely ty nejpovolanější. Příběhu a poctivý hudební základ dohlížely ty nejpovolanější. Poctivý hudební základ dohlížely ty nejpovolanější. Režie se tady ujal Alex základ dohlížely ty nejpovolanější. Režie se tady ujal Alex Rana dohlížely ty nejpovolanější. Režie se tady ujal Alex Rana Rivelo povolanější. Režie se tady ujal Alex Rana Rivelo, známej akčníma a režie se tady ujal Alex Rana Rivelo, známej akčníma a sportovníma dramata. Alex Rana Rivelo, známej akčníma a sportovníma dramatama. No a casting, za mě teda trefa. Známej akčníma a sportovníma dramatama. No a casting, za mě teda trefa do černý. Známej akčníma a sportovníma dramatama. No a casting, za mě teda akčníma a sportovníma dramatama. No a casting, za mě teda trefa do černýho docela dost. Hlavní sportovníma dramatama. No a casting, za mě teda trefa do černýho docela dost. Dramatama. No a casting, za mě teda trefa do černýho docela dost. V hlavních rolích se casting, za mě teda trefa do černýho docela dost. V hlavních rolích se představí hvězdná sestava trefa do černýho docela dost. V hlavních rolích se představí hvězdná sestava černýho docela dost. V hlavních rolích se představí hvězdná sestava v kůži ikonického kytarista dost. V hlavních rolích se představí hvězdná sestava v kůži ikonického kytarista. V hlavních rolích se představí hvězdná sestava v kůži ikonického kytaristy Rudyho Schenkera představí hvězdná sestava v kůži ikonického kytaristy Rudyho Schenkera uvidíme třeba Alexa hvězdná sestava v kůži ikonického kytaristy Rudyho Schenkera uvidíme třeba Alexa v kůži ikonického kytaristy Rudyho Schenkera uvidíme třeba Alexandra Draymona, ikonického kytaristy Rudyho Schenkera uvidíme třeba Alexandra Draymona, nezapomenutelný kytaristy Rudyho Schenkera uvidíme třeba Alexandra Draymona, nezapomenutelného bojovníka Schenkera uvidíme třeba Alexandra Draymona, nezapomenutelného bojovníka Atreda z vikingského uvidíme třeba Alexandra Draymona, nezapomenutelného bojovníka Atreda z vikingského seriálu Alexandra Draymona, nezapomenutelného bojovníka Atreda z vikingského seriálu Last Kingdom a nezapomenutelného bojovníka Atreda z vikingského seriálu Last Kingdom. No a na pláči pomenutelného bojovníka Atreda z vikingského seriálu Last Kingdom. No a na pláči bojovníka Atreda z vikingského seriálu Last Kingdom. No a na plátně ho doprovodí třeba Ludvík Trept jako front. No a na plátně ho doprovodí třeba Ludvík Trept jako frontman Klaus Meine. Neho doprovodí třeba Ludvík Trept jako frontman Klaus Meine nebo Ed Spiegel třeba Ludvík Trept jako frontman Klaus Meine nebo Ed Spielers jako Ludvík Trept jako frontman Klaus Meine nebo Ed Spielers jako Matthias Japs jako frontman Klaus Meine nebo Ed Spielers jako Matthias Japs frontman Klaus Meine nebo Ed Spielers jako Matthias Japs. No a k filmu nebo Ed Spielers jako Matthias Japs. No a k filmu se už rozpovídá Ed Spielers jako Matthias Japs. No a k filmu se už rozpovídal i producent jako Matthias Japs. No a k filmu se už rozpovídal i producent Matthias Japs. No a k filmu se už rozpovídal i producent Ali Afshar. No a k filmu se už rozpovídal i producent Ali Afshar. K filmu se už rozpovídal i producent Ali Afshar. Práce na snímku označil za už rozpovídal i producent Ali Afshar. Práce na snímku označil za dal i producent Ali Afshar. Práce na snímku označil za splněný sen i producent Ali Afshar. Práce na snímku označil za splněný sen a řekl taky Ali Afshar. Práce na snímku označil za splněný sen a řekl taky, že film práce na snímku označil za splněný sen a řekl taky, že filmový poselství na snímku označil za splněný sen a řekl taky, že filmový poselství lásky čel za splněný sen a řekl taky, že filmový poselství lásky míru a řekl taky, že filmový poselství lásky míru a rock'n'rollu je dneska podle něj a že filmový poselství lásky míru a rock'n'rollu je dneska podle něj aktuálnější. Filmový poselství lásky míru a rock'n'rollu je dneska podle něj aktuálnější než kdy dřív. Lásky

0: Míru a rock'n'rollu je dneska podle něj aktuálnější než kdy dřív. Míru a rock'n'rollu je dneska podle něj aktuálnější než kdy dřív. Film se točil v britském rock'n'rollu je dneska podle něj aktuálnější než kdy dřív. Film se točil v britských studiích dneska podle něj aktuálnější než kdy dřív. Film se točil v britských studiích a něj aktuálnější než kdy dřív. Film se točil v britských studiích a taky v ulicálnější než kdy dřív. Film se točil v britských studiích a taky v ulicích Liverpoolu než kdy dřív. Film se točil v britských studiích a taky v ulicích Liverpoolu. Film se točil v britských studiích a taky v ulicích Liverpoolu a ambice tvůrců točil v britských studiích a taky v ulicích Liverpoolu a ambice tvůrců tady šahají dost vysoko studiích a taky v ulicích Liverpoolu a ambice tvůrců tady šahají dost vysoko. Taky v ulicích Liverpoolu a ambice tvůrců tady šahají dost vysoko. Zatím sice byla teda Liverpoolu a ambice tvůrců tady šahají dost vysoko. Zatím sice byla teda potvrzena a ambice tvůrců tady šahají dost vysoko. Zatím sice byla teda potvrzená německá tvůrců tady šahají dost vysoko. Zatím sice byla teda potvrzená německá premiéra, ale šahají dost vysoko. Zatím sice byla teda potvrzená německá premiéra, ale s ohledem na potvrzená německá premiéra, ale s ohledem na očekávání můžeme jenom a jenom čekat německá premiéra, ale s ohledem na očekávání můžeme jenom a jenom čekat, kdy se dočkáme oznámení distribuce i v našich kinech. No a vůbec, kdy se dočkáme oznámení distribuce i v našich kinech. No a vůbec poprvé právě dočkáme oznámení distribuce i v našich kinech. No a vůbec poprvé právě v Německu oznámení distribuce i v našich kinech. No a vůbec poprvé právě v Německu se začne distribuce i v našich kinech. No a vůbec poprvé právě v Německu se v našich kinech. No a vůbec poprvé právě v Německu se začne promítat 28. ledna. No a vůbec poprvé právě v Německu se začne promítat 28. ledna. Vůbec poprvé právě v Německu se začne promítat 28. ledna. Což je právě v Německu se začne promítat 28. ledna. Což je se začne promítat 28. ledna. Což je za chvíli nebo vítat 28. ledna. Což je za chvíli nebo jak se to vezme dneska 28. ledna. Což je za chvíli nebo jak se to vezme dneska máme 8. ledna. Což je za chvíli nebo jak se to vezme dneska máme 8. října věřím. Což je za chvíli, nebo jak se to vezme, dneska máme 8. října, věřím, že to uteče, 8. října, věřím, že to uteče a to čekání na film si můžeme ukrátit další muzikou. Nabídnu Foo Fighters, krátit další muzikou.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ.
2: Tu na jedno místo.

0: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
1: Kromě vzduchu.
0: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
1: Kromě vzduchu na
0: kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
1: Kromě vzduchu na nikoho netlačí.
0: Za to dobrčka vzduchotechnika.cz.
1: Kromě vzduchu na nikoho netlačí.
0: Za to dobře po technika.cz.
1: Kromě vzduchu na nikoho netlačí.
0: Za to dobře poradí.
1: Kromě vzduchu na nikoho netlačí.
0: Za to dobře poradí.
1: Kromě vzduchu na nikoho netlačí.
0: Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechniku
1: na nikoho netlačí.
0: Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz
1: netlačí.
0: Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz
1: dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz to je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz to je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz to je fičák. Vzduchotechnika.cz to je fičák.
3: Slyšíte?
2: CZ to je fičák.
3: Slyšíte? To je Seznam
2: Z. To je fičák.
3: Slyšíte? To je Seznam
2: fičák.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás. To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové znám, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmej. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dnes? Vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska? Nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na svátek šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najde internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najde jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Řekni třikrát
3: strčným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Řekni třikrát strč prsk.
3: Seznam najdu tam, co neznám.
4: Řekni třikrát strč prsk.
5: Znám lepší.
3: Najdu tam, co neznám.
4: Řekni třikrát strč prsk.
5: Znám lepší.
3: Tam, co neznám.
4: Řekni třikrát strč prsk.
5: Znám lepší. Skla pro.
4: Řekni třikrát strč prsk.
5: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro.
4: Řekni třikrát strč prsk.
5: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla.
4: Strč prsk.
5: Znám lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro strom lepší. Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
4: Co?
5: Skla pro stroje. Skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro stroje. Skla pro stroje. CZ.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské skla pro stroje CZ.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla
5: je CZ.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla pro stroje. Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla pro stroje CZ.
5: Speciální skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla pro stroje CZ.
5: Specialista na skla zemědělské a stavební stroje.
4: Skla pro stroje CZ.
5: Specialista na skla pro pracovní a stavební stroje.
4: Skla pro stroje CZ.
5: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Skla pro stroje CZ.
5: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Skla pro stroje CZ.
5: Specialista na skla pro pracovní stroje.

0: pracovní stroje.
1: CZ.
0: Specialista na sklo pro pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera.
0: Specialista na sklo pro pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na
0: prodejnách. Na sklo pro pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejnách.
0: Pro pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejnách. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a aktku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi ty. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět s lidmi? Tak změň...

Videohaus.cz. Když chci říct Videohaus.cz. Když chci říct CZ. Když chci říct víc. Když chci říct víc. Když chci říct víc. Než slova.

Rockovej víkend. Rockovej víkend.

Gani a Don't Cry, jedna z úplně prvních věcí. Gani a Don't Cry, jedna z úplně prvních věcí, co Axel s Ezem stradali. A Don't Cry, jedna z úplně prvních věcí, co Axel s Ezem Stradlenem napsali. Jedna z úplně prvních věcí, co Axel s Ezem Stradlenem napsali. A to už jedna z úplně prvních věcí, co Axel s Ezem Stradlenem napsali. A to už v 85 úplně prvních věcí, co Axel s Ezem Stradlenem napsali. A to už v 85. roce prvních věcí, co Axel s Ezem Stradlenem napsali. A to už v 85. roce Axel s Ezem Stradlenem napsali. A to už v 85. roce krátce po vzniku Stradlenem napsali. A to už v 85. roce krátce po vzniku kapely. Na desku stali a to už v 85. roce krátce po vzniku kapely. Na desku se ale ta už v 85. roce krátce po vzniku kapely. Na desku se ale tahle píseň dostala v 80. roce krátce po vzniku kapely. Na desku se ale tahle píseň dostala až o se krátce po vzniku kapely. Na desku se ale tahle píseň dostala až o 6 let později po vzniku kapely. Na desku se ale tahle píseň dostala až o 6 let později a na desku se ale tahle píseň dostala až o 6 let později a to pak rovnou i ale tahle píseň dostala až o 6 let později a to pak rovnou i píseň dostala až o 6 let později a to pak rovnou i stala až o 6 let později a to pak rovnou i dvakrát na Your 6 let později a to pak rovnou i dvakrát na Use Your Illusion 1 pozdějc a to pak rovnou i dvakrát na Use Your Illusion 1 najdem a to pak rovnou i dvakrát na Use Your Illusion 1 najdem původní verzi na rovnou i dvakrát na Use Your Illusion 1 najdem původní verzi Illusion 1 najdem původní verzi na dvojce pak čeká ta samá hudba akorát ve slokách s úplně původní verzi na dvojce pak čeká ta samá hudba akorát ve slokách s úplně jiný verzi na dvojce pak čeká ta samá hudba, akorát ve slokách s úplně jiným textem. Na dvojce pak čeká ta samá hudba, akorát ve slokách s úplně jiným textem a taky s trochu ta samá hudba, akorát ve slokách s úplně jiným textem a taky s trochu jinačí melodií. Akorát ve slokách s úplně jiným textem a taky s trochu jinačí melodií. A v refrénu se rád ve slokách s úplně jiným textem a taky s trochu jinačí melodií. A v refrénu s úplně jiným textem a taky s trochu jinačí melodií. A v refrénu se k Axlovi v songu přidal i jeho kam a taky s trochu jinačí melodií. A v refrénu se k Axlovi v songu přidal i jeho kam s trochu jinačí melodií. A v refrénu se k Axlovi v songu přidal i jeho kamarád z rodný Indiany čí melodií. A v refrénu se k Axlovi v songu přidal i jeho kamarád z rodný Indiany. A v refrénu se k Axlovi v songu přidal i jeho kamarád z rodný Indiany Shannon Hune z Blind Melon. Se k Axlovi v songu přidal i jeho kamarád z rodný Indiany Shannon Hune z Blind Melon. Přidal i jeho kamarád z rodný Indiany Shannon Hune z Blind Melon. Jako single jeho kamarád z rodný Indiany Shannon Hune z Blind Melon. Jako single si tahle píseň Indiany Shannon Hune z Blind Melon. Jako single si tahle píseň Shannon Hune z Blind Melon. Jako single si tahle píseň Shannon Hune z Blind Melon. Jako single si tahle píseň taky šáhla na první Blind Melon. Jako single si tahle píseň taky šáhla na první desítku. Jako single si tahle píseň taky šáhla na první desítku americký hitparády. Single si tahle píseň taky šáhla na první desítku americký hitparády. No a tahle píseň taky šáhla na první desítku americký hitparády. No a klip taky šáhla na první desítku americký hitparády. No a klip k písni odstartoval na první desítku americký hitparády. No a klip k písni odstartoval slavnou desítku americký hitparády. Parády, no a klip k písni odstartoval slavnou videotrilogii parády, no a klip k písni odstartoval slavnou videotrilogii, na kterou pak navázal a klip k písni odstartoval slavnou videotrilogii, na kterou pak navázali klipy písni odstartoval slavnou videotrilogii, na kterou pak navázali klipy k November Rain a slavnou videotrilogii, na kterou pak navázali klipy k November Rain a Estranged videotrilogii, na kterou pak navázali klipy k November Rain a Estranged. Logii, na kterou pak navázali klipy k November Rain a Estranged. Z kterou pak navázali klipy k

0: November Rain a Estranged. S Gánama teď už ale zavíráme, zali klipy k November Rain a Estranged. S Gánama teď už ale zavíráme dalšího November Rain a Estranged. S Gánama teď už ale zavíráme další hodinu rokovin a Estranged. S Gánama teď už ale zavíráme další hodinu rokovýho Estranged. S Gánama teď už ale zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A ne? S Gánama teď už ale zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A ne? Plakat nebudem. Teď už ale zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A ne? Plakat nebudem. Jedeme dál. Zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A ne? Plakat nebudem. Jedeme dál. Další hodinu rokovýho víkendu. A ne? Plakat nebudem. Jedeme dál.
1: Komín musí...
0: Rokovýho víkendu. A ne? Plakat nebudem. Jedeme dál.
1: Komín musí mít pořád...
0: A ne? Plakat nebudem. Jedeme dál.
1: Komín musí mít pořádnej tah.
0: Plakat nebudem. Jedeme dál.
1: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to.
0: Jedeme dál.
1: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerezové komíny. Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerezové komíny. Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletín musí mít...

0: do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova, i na region digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova, i na regionálních akcích DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova, i na regionálních akcích vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova, i na regionálních akcích a koncertech. Protože budou vidět na TV Nova, i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. I na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Znatech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapoj. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte. Stačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz. Na radiohouse.cz. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
1: U Autopoli v Praze.
0: Spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav.
1: U Autopoli v Praze a
0: Příbrami. Který má jasnou historii a perfektní technický stav.
1: U Autopoli v Praze a Příbrami.
0: Jasnou historii a perfektní technický stav.
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás
0: a perfektní technický stav.
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů.
0: Technický stav.
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených
0: stav.
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garant.
1: Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ.
1: Vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte
1: nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis.
1: Prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který
1: Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte. Původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete vy
0: a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít
0: němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto pomoci.
1: Můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto.poli.cz.
1: I výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto.poli.cz. Autopoli.
1: Financování.
0: Nabídka vozu na auto.poli.cz. Autopoli. Váš autorizovaný. Nabídka vozu na auto.poli.cz. Autopoli. Váš autorizovaný. Nabídka vozu na auto.poli.cz. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda. Na auto.poli.cz. Autopoli. Váš autorizovaný partner programu Škoda. Autopoli. Váš autorizovaný partner

0: programu Škoda Plus v Praze.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Nejvyšší čas. Nejvyšší čas navštívit Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokový rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se dní rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio. Všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz.
2: Bylo 5 hodin. Bylo 5 hodin. Bylo 5 hodin. Bylo 5 hodin. Bylo 5 hodin. 5 hodin. 5 hodin. 5 hodin.

komínové systémy. OKS, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKS to, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKS to, nerezové a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKS to, nerezové komíny pro firmy i domácnost, sortiment pro komínové systémy. OKS to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v nové systémy. OKS to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v OKS to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na OK-set pro firmy

0: a přeháňky po většině území. Teď se dneska nejvíc proměnlivá oblačnost a přeháňky po většině území. Teplotně jsme si potom nejvíc šáhli. Proměnlivá oblačnost a přeháňky po většině území. Teplotně jsme si potom nejvíc šáhli na 18 a přeháňky po většině území. Teplotně jsme si potom nejvíc šáhli na 18 stupňů po většině území. Teplotně jsme si potom nejvíc šáhli na 18 stupňů na Moravě. Teplotně jsme si potom nejvíc šáhli na 18 stupňů na Moravě dneska. Maxima po zbytku jsme si potom nejvíc šáhli na 18 stupňů na Moravě dneska. Maxima po zbytku kotliny spíš šáhli na 18 stupňů na Moravě dneska. Maxima po zbytku kotliny spíš mezi 11 stupňů na Moravě dneska. Maxima po zbytku kotliny spíš mezi 11 a 15 dneska. Maxima po zbytku kotliny spíš mezi 11 a 15 stupněma. Maxima po zbytku kotliny spíš mezi 11 a 15 stupněma. Kotliny spíš mezi 11 a 15 stupněma. Neděle potom může být spíš mezi 11 a 15 stupněma. Neděle potom může být ještě o 11 a 15 stupněma. Neděle potom může být ještě o chlup chladnější, teploměry 15 stupněma. Neděle potom může být ještě o chlup chladnější, teploměry ukážou stupněma. Neděle potom může být ještě o chlup chladnější, teploměry ukážou nejvíc 10-14. Neděle potom může být ještě o chlup chladnější, teploměry ukážou nejvíc 10-14 stupňů. Může být ještě o chlup chladnější, teploměry ukážou nejvíc 10-14 stupňů. Jižní Morava o chlup chladnější, teploměry ukážou nejvíc 10-14 stupňů. Jižní Morava zvládne i 16. Teploměry ukážou nejvíc 10-14 stupňů. Jižní Morava zvládne i 16. Teploměry ukážou nejvíc 10-14 stupňů. Jižní Morava zvládne i 16 stupňů. A jako dneska nejvíc 10-14 stupňů. Jižní Morava zvládne i 16 stupňů. A jako dneska 10-14 stupňů. Jižní Morava zvládne i 16 stupňů. A jako dneska může i zejpňů. Jižní Morava zvládne i 16 stupňů. A jako dneska může i zítra foukat mírně. Jižní Morava zvládne i 16 stupňů. A jako dneska může i zítra foukat mírně od západu. Zvládne i 16 stupňů. A jako dneska může i zítra foukat mírně od západu. A oblačnost zůstane stupňů. A jako dneska může i zítra foukat mírně od západu. A oblačnost zůstane proměnlivá. Dneska může i zítra foukat mírně od západu. A oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc zítra foukat mírně od západu. A oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc v suchu. Žád foukat mírně od západu. A oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc v suchu, žáby ve sklenic padu a oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc v suchu, žáby ve sklenicích slibujou jenom oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc v suchu, žáby ve sklenicích slibujou jenom tak 30%. Jen to teda bude víc v suchu, žáby ve sklenicích slibujou jenom tak 30% šanci. Jen to teda bude víc v suchu, žáby ve sklenicích slibujou jenom tak 30% šanci na přeháňky suchu. Žáby ve sklenicích slibujou jenom tak 30% šanci na přeháňky zítra. Ve sklenicích slibujou jenom tak 30% šanci na přeháňky zítra, což je o dost slibujou jenom tak 30% šanci na přeháňky zítra, což je o dost míň jak dnes. Tak 30% šanci na přeháňky zítra, což je o dost míň jak dneska. Stejný 30% šanci na přeháňky zítra, což je o dost míň jak dneska. Stejný potomky zítra, což je o dost míň jak dneska. Stejný potom zůstane bio po celý víkend, což je o dost míň jak dneska. Stejný potom zůstane bio po celý víkend, o dost míň jak dneska. Stejný potom zůstane bio po celý víkend, se bude držet jenom na stupni jak dneska. Stejný potom zůstane bio po celý víkend, se bude držet jenom na stupni jedna. Stejný potom zůstane bio po celý víkend, se bude držet jenom na stupni jedna. Potom zůstane bio po celý víkend, se bude držet jenom na stupni jedna. Po celý víkend se bude držet jenom na stupni jedna.
1: Ač už prší.
0: Víkend se bude držet jenom na stupni jedna.
1: Ač už prší nebo paří slunce.
0: Bude držet jenom na stupni jedna.
1: Ač už prší nebo paří slunce.
0: Stupni jedna.
1: Ač už prší nebo paří slunce. Slušnej. Ač už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat

0: Seto, ten pravej tah. Slíčka Seto CZ. OK Seto, ten pravej tah.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: OK Seto, ten pravej tah.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: A co to, ten pravej tah?
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší
0: pravej tah?
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Zprojektujete tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus. Zaplatíte byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus. Zaplatíte za nejvý firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus. Zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus. Zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. 50 rádiových. Radio House 300 Cross Plus. Zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. 50 rádiových spotů. 300 Cross Plus. Zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. 50 rádiových spotů. A dalších 50 zisků. Zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. 50 rádiových spotů. A dalších 50 získáte zdarma. Platíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte výhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidá dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitální získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banic. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova.

každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slutovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Každého počasí. Rock Radio.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Poslední
1: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Poslední hodin
1: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Poslední
1: rádio, rockovej víkend.
0: Poslední hodina rockovýho víkendu při
1: druhý víkend.
0: Poslední hodina rockovýho víkendu při druhý říjnový sobotě.
1: Víkend.
0: Poslední hodina rockovýho víkendu při druhý říjnový sobotě nám právě. Poslední hodina rockovýho víkendu při druhý říjnový sobotě nám právě začíná. Hodina rockovýho víkendu při druhý říjnový sobotě nám právě začíná. Alex Kronikyho víkendu při druhý říjnový sobotě nám právě začíná. Alex Kronika zdraví ze studia při druhý říjnový sobotě nám právě začíná. Alex Kronika zdraví ze studia každý říjnový sobotě nám právě začíná. Alex Kronika zdraví ze studia každýho, kdo ladí, no tě nám právě začíná. Alex Kronika zdraví ze studia a každýho, kdo ladí, no a právě začíná. Alex Kronika zdraví ze studia každýho, kdo ladí, no a za nějakou tu čtvrthodinku Alex Kronika zdraví ze studia každýho, kdo ladí, no a za nějakou tu čtvrthodinku mám zase místo studia každýho, kdo ladí, no a za nějakou tu čtvrthodinku mám zase místo na jedné každýho, kdo ladí, no a za nějakou tu čtvrthodinku mám zase místo na jednu, kdo ladí, no a za nějakou tu čtvrthodinku mám zase místo na jednu vaší píseň. No a za nějakou tu čtvrthodinku mám zase místo na jednu vaší píseň. Tu čtvrthodinku mám zase místo na jednu vaší píseň. To je důležitá informace. Takže hodinku mám zase místo na jednu vaší píseň. To je důležitá informace. Takže zase místo na jednu vaší píseň. To je důležitá informace. Takže vás tímto vyzývám na jednu vaší píseň. To je důležitá informace. Takže vás tímto vyzývám, napište mi na píseň. To je důležitá informace. Takže vás tímto vyzývám, napište mi na Facebook, nebo důležitá informace, takže vás tímto vyzývám, napište mi na Facebook, nebo přes Messenger, takže vás tímto vyzývám, napište mi na Facebook, nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Vás tímto vyzývám, napište mi na Facebook, nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Než se vzkazám, napište mi na Facebook, nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Než se vzkazama proberu, mi na Facebook, nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Než se vzkazama proberu, pustím, nebo přes Messenger, Messenger, co chcete slyšet. Než se vzkazama proberu, pustím Biffy Clyro, taky Europe. Messenger, co chcete slyšet. Než se vzkazama proberu, pustím Biffy Clyro, taky Europe. Chcete slyšet. Než se vzkazama proberu, pustím Biffy Clyro, taky Europe. A jako otvírák týdle. Než se vzkazama proberu, pustím Biffy Clyro, taky Europe. A jako otvírák týdle hodiny dám. Proberu, pustím Biffy Clyro, taky Europe. A jako otvírák týdle hodiny dáme Bruce Dickinsona. Biffy Clyro, taky Europe. A jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona Tears of the Dragon Europe a jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona Tears of the Dragon. Tak jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona Tears of the Dragon. Tak pohodový sobotní odpoledne dáme Bruce Dickinsona Tears of the Dragon. Tak pohodový sobotní odpoledne vinčuju vám Dickinsona Tears of the Dragon. Tak pohodový sobotní odpoledne vinčuju vám všem of the Dragon. Tak pohodový sobotní odpoledne vinčuju vám všem. Tak pohodový sobotní odpoledne vinčuju vám všem. Pohodový sobotní odpoledne vinčuju vám všem.
1: Rock Radio.
0: Sobotní odpoledne vinčuju vám všem.
1: Rock Radio.
0: Odpoledne vinčuju vám všem.
1: Rock Radio.
0: Vinčuju vám všem.

0: počasí je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Od Břeclavy.
0: Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Od Břeclavy píšete o obleka.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Od Břeclavy píšete o
0: Rock Radio. Počasí.
1: Od Břeclavy píšete o
0: Radio. Počasí.
1: Od Břeclavy píšete o oblačném nebi a 17
0: časí.
1: Od Břeclavy píšete o oblačném nebi a 17 stupních na teploměrech. Od Břeclavy píšete o oblačném nebi a 17 stupních na teploměrech. Slavy píšete o oblačném nebi a 17 stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá o oblačném nebi a 17 stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit oblačným nebi a 17 stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit a 17 stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním a teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem se už. Kolem Prahy se pak dá naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem se pak dá naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem se už taky trochu protrhává. Naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem se už taky trochu protrhá. Stupňů a nebe nad hlavním městem se už taky trochu protrhává. Mraku ubejvá. A nebe nad hlavním městem se už taky trochu protrhává. Mraku ubejvá. Po republice dnestem se už taky trochu protrhává. Mraku ubejvá. Po republice dneska se už taky trochu protrhává. Mraku ubejvá. Po republice dneska nejvíc proměnlivá. Mraku ubejvá. Po republice dneska nejvíc proměnlivá oblačnost a přehánky po většině území. Po republice dneska nejvíc proměnlivá oblačnost

0: Teď si už, o co si napíšete nebo zavoláte. Ale teď si už taky jeden z vašich songů píšete nebo zavoláte. Ale teď si už taky jeden z vašich songů pustíme jako nebo zavoláte. Ale teď si už taky jeden z vašich songů pustíme jako. Ale teď si už taky jeden z vašich songů pustíme jako takovou. Teď si už taky jeden z vašich songů pustíme jako takovou ochutnávku, řekl bych. A samozřejmě pro tebe edit zařídím jako další muzika a potom dáme ještě vanastovky nebo straťáky.
1: Jste připraveni obnat Itálii? www.lavite.cz

0: www.lavita.cz.
1: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge?
0: www.lavita.cz.
1: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vězku nabízíme.
0: CZ.
1: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Vězku nabízíme široký sortiment. Jste připraveni.

0: nikdo nedostane. Poříc, chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Poříc si slušný oblečení, trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Poříc si slušný oblečení na e-shopu, do kvádra tě nikdo nedostane. Poříc si slušný oblečení na e-shopu, nikdo nedostane. Poříc si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovi.stane. Poříc si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovi.rádio. Poříc si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Čení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Prokrádia na www.rokovirádio.cz.
1: Sakra.
0: www.rokovirádio.cz.
1: Sakra.
0: Rokovirádio.cz.
1: Sakra.
2: Moje záda.
0: CZ.
1: Sakra.
3: Moje záda. Lidé dělají za tuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Dělají za tuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíl. Rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzirem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší... Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze. Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak se vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přít Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zalevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenážení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenáž healthyoffice.eu zad a následků sedavé práce. Napište nám na Praha zavenáž healthyoffice.eu sedavé práce. Napište nám na Praha zavenáž healthyoffice.eu, protože my měníme kace. Napište nám na Praha zavenáž healthyoffice.eu, protože my měníme kancelář. Nám na Praha zavenáž healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny. Zavenáž healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny. Office.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. EU, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. My měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Válečníky v hrdiny deadlineů.
4: Přestaň být jen divákem.
3: Deadlineů.
4: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A divákem. A staň se součástí. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Míst se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají.

0: se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Dekorací a doplňku i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisku i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavitku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian, vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Peru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Oslavte
0: Scandinavian Sleeping and Living. Oslavte Sleeping and Living.
1: Oslavte 30. výročí. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým design 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým design legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a kol v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 3 celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
2: Na vaši návštěvu se těší.
1: Již 30 let vaší ideální volbou.
2: Na vaši návštěvu.
1: Ideální volbou.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. Na vaši Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autobranka, autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autobranka.cz, vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autobranka.cz.
3: Nemáš
2: v Praze a v Náchodě. www. Autobranka.cz.
3: Nemáš co na sebe?
2: Chodě. www. Autobranka.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
2: tvé Autobranka.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra
2: CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě.

0: Trautzenberg.
1: Fertig, 20.
0: Trautzenberg.
1: Fertig, 20.
0: Trautzenberg, Eichnetta.
1: Fertig, 20.
0: Trautzenberg, Eichnetta, hlo, poslechli jsme.
1: 20.
0: Trautzenberg, Eichnetta, hlo, poslechli jsme v rokovém víkendu. Trautzenberg, Eichnetta, hlo, poslechli jsme v rokovém víkendu. Trautzenberg a jich netáhlo, poslechli jsme v rokovém víkendu. Na hodinách teď Trautzenberg a jich netáhlo, poslechli jsme v rokovém víkendu. Na hodinách teď 17 a jich netáhlo, poslechli jsme v rokovém víkendu. Na hodinách teď 17.22 a to poslechli jsme v rokovém víkendu. Na hodinách teď 17.22 a to poslechli jsme v rokovém víkendu. Na hodinách teď 17.22 a to znamená, že už za chvíli z víkendu. Na hodinách teď 17.22 a to znamená, že už za chvíli společně. Na hodinách teď 17.22 a to znamená, že už za chvíli společně odpálíme. Teď 17.22 a to znamená, že už za chvíli společně odpálíme. 22 a to znamená, že už za chvíli společně odpálíme sobotní rok na přání. A to znamená, že už za chvíli společně odpálíme sobotní rok na přání. A celá šestá hodina, že už za chvíli společně odpálíme sobotní rok na přání. A celá šestá hodina potom bude pálíme sobotní rok na přání. A celá šestá hodina potom bude hudebně jenom o tom o sobotní rok na přání. A celá šestá hodina potom bude hudebně jenom o tom, o co sní. A celá šestá hodina potom bude hudebně jenom o tom, o co si napíšete nebo celá šestá hodina potom bude hudebně jenom o tom, o co si napíšete nebo za potom bude hudebně jenom o tom, o co si napíšete nebo zavoláte hudebně jenom o tom, o co si napíšete nebo zavoláte. Ale teď si už o tom, o co si napíšete nebo zavoláte. Ale

0: zatajíde. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatajíde. Místo, kde se ti zatajíde. Místo v realitě, kterou si místo, kde se ti zatajíde. Místo v realitě, kterou si sám vyber, se ti zatajíde. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Jde. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, tě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another světa a přitom kousek od tebe. Another world a přitom kousek od tebe. Another world a kousek od tebe. Another world jiná od tebe. Another world jiná realita. Another world jiná realita CZ. Another world jiná realita CZ. Jiná realita CZ.
1: Když chci
0: jiná realita CZ.
1: Když chci říct víc
0: jiná realita CZ.
1: Když chci říct víc. Když chci říct víc. Než když chci říct víc. Než slova.

víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Po víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před nároč v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si... Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si Rock večer a vychutnejte si rockovej živák a vychutnejte si rockovej živák místo a vychutnejte si rockovej živák místo v první a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. To v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rok na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli opin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Od 19 hodin na Rock Rádiu. 19 hodin na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

Nestihli jste o víkendu žádnej koncert. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi. Nestihli jste o

0: 17.42 na hodinách. 17.42 na hodinách a na slušných vlnách. 17.42 na hodinách a na slušných vlnách byly slyšet. 17.42 na hodinách a na slušných vlnách byly 17.42 na hodinách a na slušných vlnách byly slyšet Rolling Stones. Ladíte v 32 na hodinách a na slušných vlnách byly slyšet Rolling Stones. Ladíte v sobotu 10. října, což je den, kdy svůj svátek slaví všechny Mariny. Kouknul jsem na čísla a tohle jméno je u nás spíš vzácný.
1: V Francii se holkám říká Marín, v Norsku nebo Dánsku je varianta Marín.

0: Maren. Na Ukrajině říká Marín, v Norsku nebo Dánsku je varianta Maren. Na Ukrajině a v Polsku Marín, v Norsku nebo Dánsku je varianta Maren. Na Ukrajině a v Polsku v Norsku nebo Dánsku je varianta Maren. Na Ukrajině a v Polsku je to Marina s tvrdým, v Dánsku je varianta Maren. Na Ukrajině a v Polsku je to Marina s tvrdým a v angličtině se oslanta Maren. Na Ukrajině a v Polsku je to Marina s tvrdým a v angličtině se oslaven. Na Ukrajině a v Polsku je to Marina s tvrdým a v angličtině se oslavenkyním říká. Na Ukrajině a v Polsku je to Marina s tvrdým a v angličtině se oslavenkyním říká Márny. V Polsku je to Marina s tvrdým a v angličtině se oslavenkyním říká Márny. Dnešní na tvrdým a v angličtině se oslavenkyním říká Márny. Dnešní svátek ale patří a v angličtině se oslavenkyním říká Márny. Dnešní svátek ale patří těm našim slavně se oslavenkyním říká Márny. Dnešní svátek ale patří těm našim slezským, říká Márny. Dnešní svátek ale patří těm našim slezským, moravským a českým Márny. Dnešní svátek ale patří těm našim slezským, moravským a českým Marinám. Dnešní svátek ale patří těm našim slezským, moravským a českým Marinám. A já vám tímto patří těm našim slezským, moravským a českým Marinám. A já vám tímto posílám další muziku. A já vám tímto posílám další muziku jako hudební dárek a taky přání všeho nej. A já vám tímto posílám další muziku jako hudební dárek a taky přání všeho nej. Do 6 hodin posílám další muziku jako hudební dárek a taky přání všeho nej. Do 6 hodin muziku jako hudební dárek a taky přání všeho nej. Do 6 hodin hym budou taky prty všeho nej. Do 6 hodin hym budou taky prty Reckless a nebo Aleš Brecht. Do 6 hodin hym budou taky prty Reckless a nebo Aleš Brechta za chvíli. Hodin hym budou taky prety Reckless a nebo Aleš Brechta za chvíli. Budou taky prety Reckless a nebo Aleš Brechta za chvíli. Nebo Aleš Brechta za chvíli.
1: Sedíš
0: celý za chvíli.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů od. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Lámu otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď razí hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a počká tě kreativní a

0: popis ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásím... Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Ne.
0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů. Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je a...
0: Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě...
0: Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit u...
0: Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý...
0: výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý... Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý... Vím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý... Zepředu, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Zepředu z boku s úsměvem chce s námi fotit úplně každý. Zepředu z boku s úsměvem i úplně každý. Zepředu z boku s úsměvem i bez. Já to každý. Zepředu z boku s úsměvem i bez. Já stojím, koukám. Zepředu z boku s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dědu z boku s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Měvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charizmu. Koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charizma. Náhoda. Milá, my máme prostě charizma. Přijďte, dáme. Milá, my máme prostě charizma. Přijďte, dáme společný selfie. Máme prostě charizma. Přijďte, dáme společný selfie. Charizma. Přijďte, dáme společný selfie. Přijďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark.
1: Přijďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zel.
1: Dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od
1: společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Pří. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Od Prahy a hodně blízko u zvířat. Blízko u zvířat. Zvířat.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot 3 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot 3 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot 3 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot 3 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot 3 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot 3 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot 3 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot 3 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot 3 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot 3 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot 3 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot 3 za těch nej

0: Rodinný Peugeot Rifter, již za 520. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot, třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot, pro Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Tak tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte, jezdě.
0: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeotě.
0: Právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalon
2: Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
3: Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Jsem horská.
3: Na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Jsem horská.
3: Zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Více na kopecký.cz.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy.
2: CZ.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale
4: gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné
4: Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy. Kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horský může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horský vám, ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám. Šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila.
3: Jiné kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila.
3: Pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila.
3: I horským gorila.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Horským gorila.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. $50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a horský goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain, tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman. Pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.mountaingorillacoffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
5: Ale
3: září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
5: Ale co?
3: Bushman i na www.bushman.cz.
5: Ale co pak?
3: www.bushman.cz.
5: Ale co pak?
6: Pískají brzdy, bouchá po
3: CZ.
5: Ale co pak?
6: Pískají brzdy, bouchá
5: Ale co pak?
6: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svý

letí kontrolky? Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už... Pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme... Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis, opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesk termíny s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčkovis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rok bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rok Rádio. Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rok Rádio. Jezděte bez poruchy. Rok Rádio. Bez poruchy.

0: rockradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím
0: Rock Radio, co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty.
0: Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do Prahy nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do Prahy, tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punk delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert. 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9. Můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 40, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Faři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vrací Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sál Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efekt Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblíz Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. Sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku 18. října jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku 18. října totiž dorazí do Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku 18. října totiž dorazí do Outy. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští. Trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A je 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu při Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského dí Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hy. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hyjetela. 4 dekády na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hyjetela. 4 dekády na metalový 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hyjetela. 4 dekády na metalový scéně to do pražského distriktu přijede Marko Hyjetela. 4 dekády na metalový scéně Tarot Synergy a samozřejmě přijede Marko Hyjetela. 4 dekády na metalový scéně Tarot Synergy a samozřejmě Hyjetela. 4 dekády na metalový scéně Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý 3 dekády na metalový scéně Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte v scéně Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte Prorok Radio a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte Prorok Radio.

0: nový život. Nechceme CVčko, prostě osítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě od. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě od. CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe
0: o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď.
0: Pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio
0: H. Bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď.
0: Na právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radiohouse.cz. Čeká právě teď na Radiohouse.cz.
2: Drbis a právě teď.

Šárka Holubovně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Šárka Holubcová.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz.

Uzavírá sobotu. Právě jsme slyšeli na slušných vlnách a jejich songem se uzavírá sobotní.

pozice. Jako druhý skončil Marilyn Manson svojí 13. pozice. Jako druhý skončil Marilyn Manson svojí 13. pozice. Jako druhý skončil Marilyn Manson svojí 13. řadovkou. Jako druhý skončil Marilyn Manson svojí 13. řadovkou One Assassin. Skončil Marilyn Manson svojí 13. řadovkou One Assassination Under God. Marilyn Manson svojí 13. řadovkou One Assassination Under God Chapter svojí 13. řadovkou One Assassination Under God Chapter 2 13. řadovkou One Assassination Under God Chapter 2 představil 14. srpna One Assassination Under God Chapter 2 představil 14. srpna Assassination Under God Chapter 2 představil 14. srpna a slyšet jí dneska Under God Chapter 2 představil 14. srpna a slyšet jí dneska večer chtělo čertů představil 14. srpna a slyšet jí dneska večer chtělo 14. srpna a slyšet jí dneska večer chtělo 4. srpna a slyšet jí dneska večer chtělo 41% těch, co hlasovali. A slyšet jí dneska večer chtělo 41% těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný. Dneska večer chtělo 41% těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný. Večer chtělo 41% těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný. Nicméně 41% těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný. Nicméně většina procent těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný. Nicméně většinová schoda, i když ochlu, co hlasovali. Takže to bylo těsný. Nicméně většinová schoda, i když ochlup, tak takže to bylo těsný. Nicméně většinová schoda, i když ochlup, tak připadla na někoho jiný. Nicméně většinová schoda, i když ochlup, tak připadla na někoho jinýho. Nicméně většinová schoda, i když ochlup, tak připadla na někoho jinýho. 40% schoda, i když ochlup, tak připadla na někoho jinýho. 44%, takže když ochlup, tak připadla na někoho jinýho. 44%, takže opravdu jenom tak připadla na někoho jinýho. 44%, takže opravdu jenom o 3 na někoho jinýho. 44%, takže opravdu jenom o 3% hlasů jinýho. 44%, takže opravdu jenom o 3% hlasů víc než měl Marilyn. 44%, takže opravdu jenom o 3% hlasů víc než měl Marilyn. Tento procent, takže opravdu jenom o 3% hlasů víc než měl Marilyn, opravdu jenom o 3% hlasů víc než měl Marilyn, tentokrát připadlo o 3% hlasů víc než měl Marilyn, tentokrát připadlo Stoneům. A taky ta hlasů víc než měl Marilyn, tentokrát připadlo Stoneům. A taky jejich v červenci vydaný měl Marilyn, tentokrát připadlo Stoneům. A taky jejich v červenci vydaný plyn, tentokrát připadlo Stoneům. A taky jejich v červenci vydaný placce vkrát připadlo Stoneům. A taky jejich v červenci vydaný placce Foreign Tanks připadlo Stoneům. A taky jejich v červenci vydaný placce Foreign Tanks Stoneům. A taky jejich v červenci vydaný placce Foreign Tanks. Tak můžu ga taky jejich v červenci vydaný placce Foreign Tanks. Tak můžu v červenci vydaný placce Foreign Tanks. Tak můžu gratulovat. Rolling Stones vyhrávají placce Foreign Tanks. Tak můžu gratulovat. Rolling Stones vyhrávají a jejich Foreign Tanks. Tak můžu gratulovat. Rolling Stones vyhrávají a jejich v pořadí už. Tak můžu gratulovat. Rolling Stones vyhrávají a jejich v pořadí už 25. Můžu gratulovat. Rolling Stones vyhrávají a jejich v pořadí už 25. řadu. Můžu gratulovat. Rolling Stones vyhrávají a jejich v pořadí už 25. řadový album. Rolling Stones vyhrávají a jejich v pořadí už 25. řadový album nás teda čerávaj a jejich v pořadí už 25. řadový album nás teda čeká. Jejich v pořadí už 25. řadový album nás teda čeká v 7 hodin večer. Předtím 20. řadový album nás teda čeká v 7 hodin večer. Předtím bude ale, jak jsem sliboval, album nás teda čeká v 7 hodin večer. Předtím bude ale, jak jsem sliboval, hodina plná vašich přání čeká v 7 hodin večer. Předtím bude ale, jak jsem sliboval, hodina plná vašich přání, dá 7 hodin večer. Předtím bude ale, jak jsem sliboval, hodina plná vašich přání, dáme počasí. Předtím bude ale, jak jsem sliboval, hodina plná vašich přání, dáme počasí. A potom už to ale, jak jsem sliboval, hodina plná vašich přání, dáme počasí.

0: počasí a potom už teda i songy. Hodina plná vašich přání, dáme počasí a potom už teda i songy, který plná vašich přání, dáme počasí a potom už teda i songy, který jste vybrali vy sami. Přání, dáme počasí a potom už teda i songy, který jste vybrali vy sami. Dáme počasí a potom už teda i songy, který jste vybrali vy sami.
1: Chceme ho
0: a potom už teda i songy, který jste vybrali vy sami.
1: Chceme ho postavit vlastníma.
0: Už teda i songy, který jste vybrali vy sami.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Který jste vybrali vy sami.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Ale vy sami.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vy? Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Vybrat vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix.
2: Dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
2: A vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe.
1: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to.
1: S rozumem, budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději.
1: Budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději.
1: A chcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel. Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem tak. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a zároveň střechu. Hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. Spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových. Volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířská. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet.cz. Výroba na míru a hned. Najdete to své na Kazbet.cz.
1: Auto z druhé ruky.
3: A hned. Najdete to své na Kazbet.cz.
1: Auto z druhé ruky.
3: Najdete to své na Kazbet.cz.
1: Auto z druhé ruky.
3: To své na Kazbet.cz.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím.
3: Kazbet.cz.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord.cz.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co
1: kupuješ. Druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500...
1: No trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut.
1: Bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut. Polovina mladším. V Autonord víš...

0: přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let. To Nord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt?
0: Přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No, tak to už se nebojíš.
0: Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No, tak to už se nebojím.
0: 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
0: Aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
0: Polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
2: Certifikované
0: let.
1: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
2: Certifikované ojetiny.
1: Fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
2: Certifikované ojetiny. Největší nabídka.
1: To už se nebojím. Jedu na sever.
2: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord.
1: Jedu na sever.
2: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš
1: sever.
2: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer. Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
3: Profi
2: Nord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
3: Profi Voda.
2: Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
3: Profi Voda.
2: Městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
3: Profi Voda.
2: Autonord.cz.

0: CZ. Práce na letišti.cz. 6.cz.
1: 6 hodin. 6 hodin. 6 hodin. 6 hodin. 6 hodin. 6 hodin. Rock Run.

Wicked Game Wicked Game Wicked Game od him, právě jsme slyšeli na Wicked Game od him, právě jsme slyšeli na slušných vlnách. Wicked Game od him, právě jsme slyšeli na slušných vlnách a jejich Wicked Game od him, právě jsme slyšeli na slušných vlnách a jejich songem se Game od him, právě jsme slyšeli na slušných vlnách a jejich songem se uzaví.

0: i 16 stupňů republiky. Naměřit bude nejvíc 14, na jihu Moravy i 16 stupňů. Naměřit bude nejvíc 14, na jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, bude nejvíc 14, na jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, tak jenom 11, na jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, tak jenom mírně od západu a jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, tak jenom mírně od západu a bio zůstane stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, tak jenom mírně od západu a bio zůstane na stupni 1. No a když se připomene vítr, tak jenom mírně od západu a bio zůstane na stupni 1. Ne vítr, tak jenom mírně od západu a bio zůstane na stupni 1. Rozední se do neděle v 7 mírně od západu a bio zůstane na stupni 1. Rozední se do neděle v 7 hodin a bio zůstane na stupni 1. Rozední se do neděle v 7 hodin 7 zůstane na stupni 1. Rozední se do neděle v 7 hodin 17 minut a čas, kdy se stupni 1. Rozední se do neděle v 7 hodin 17 minut a čas. Rozední se do neděle v 7 hodin 17 minut a čas, kdy se zítra setmí. 8 dní se do neděle v 7 hodin 17 minut a čas, kdy se zítra setmí. 7 hodin 17 minut a čas, kdy se zítra setmí. 18 dní 17 minut a čas, kdy se zítra setmí. 18 hodin a 9 minut a čas, kdy se zítra setmí. 18 hodin a 19 minut, kdy se zítra setmí. 18 hodin a 19 minut. 18 hodin a 19 minut.
1: Ať už
0: 15 hodin a 19 minut.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 19 minut.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Slušné
0: minut.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Slušné. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušnete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Roka do každého počasí. Každého počasí. Rock Radio. Rocky. Rock Radio. Rock Napsat. Rock Radio. Rock Napsání.
0: Padla.
1: Rock Radio. Rock Napsání. Rock Radio. Rock Napsání.
0: Padla.
1: Rock Radio. Rock Napsání.
0: Padla 18.
1: Rádio, rok napsání.
0: Padla 18. hodina, znamená to jediný.
1: Rok napsání.
0: Padla 18. hodina, znamená to jediný na slušných
1: vlnách.
0: Padla 18. hodina, znamená to jediný na slušných vlnách Padla 18. hodina, znamená to jediný na slušných vlnách zrovna začíná rok. 18. hodina, znamená to jediný na slušných vlnách zrovna začíná rok. Napředina, znamená to jediný na slušných vlnách zrovna začíná rok. Napřání. A to jediný na slušných vlnách zrovna začíná rok. Napřání. Playlist na slušných vlnách zrovna začíná rok. Napřání. Playlist na příštích 60 minut je zatím nách zrovna začíná rok na přání. Playlist na příštích 60 minut je začíná rok na přání. Playlist na příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplňte. Rok na přání. Playlist na příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplní. Playlist na příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte. O tom vůbec na příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplní.

0: Kvalitní vrtané studny. Musíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z deseti. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen desetní
0: vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen
0: studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti
0: Praha. Letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
0: Profivoda.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál.
1: A děláš? Jdeme na to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic na
1: to?
2: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. Inice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování.
1: Check-in?
2: Ne. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel. Tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega. Nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně. Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně. Tak. Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha.
2: Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete
2: pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic
2: alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte
2: přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Jdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Pět různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.

0: počasí. Rok je slušná muzika. Rock Radio. Počasí. Slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Noc.
0: Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Noc ze soboty na neděli zůstává.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Noc ze soboty na neděli zůstane pod
0: mrakem. Počasí.
1: Noc ze soboty na neděli zůstane pod mrakem. Do rána tak čekej.
0: Počasí.
1: Noc ze soboty na neděli zůstane pod mrakem. Do rána. Noc ze soboty na neděli zůstane pod mrakem. Do rána tak čekejte oblačno i ze soboty na neděli zůstane pod mrakem. Do rána tak čekejte oblačno i úplně zatane pod mrakem. Do rána tak čekejte oblačno i úplně zataženo a hlavně kolem půlnoci se na. Do rána tak čekejte oblačno i úplně zataženo a hlavně kolem půlnoci se na severozápadě kotlíte oblačno i úplně zataženo a hlavně kolem půlnoci se na severozápadě kotliny znova při i úplně zataženo a hlavně kolem půlnoci se na severozápadě kotliny znova připomene déšť. Zataženo a hlavně kolem půlnoci se na severozápadě kotliny znova připomene déšť. A hlavně kolem půlnoci se na severozápadě kotliny znova připomene déšť. Víc může pršet. Půlnoci se na severozápadě kotliny znova připomene déšť. Víc může pršet na horách na severu. Severozápadě kotliny znova připomene déšť. Víc může pršet na horách na severu. A teploty se stáhnou kotliny znova připomene déšť. Víc může pršet na horách na severu. A teploty se stáhnou k 8 stupňům, připomene déšť. Víc může pršet na horách na severu. A teploty se stáhnou k 8 stupňům. Víc může pršet na horách na severu. A teploty se stáhnou k 8 stupňům. A kránu, bacha, pršet na horách na severu. A teploty se stáhnou k 8 stupňům. A kránu, bacha, nepřekvapí. A teploty se stáhnou k 8 stupňům. A kránu, bacha, nepřekvapí ani mlha. Teploty se stáhnou k 8 stupňům a kránu, bacha, nepřekvapí ani mlha. Stáhnou k 8 stupňům a kránu, bacha, nepřekvapí ani mlha. Ani v neděli si po stupňům a kránu, bacha, nepřekvapí ani mlha. Ani v neděli si potom slunka moc neužije. Kránu, bacha, nepřekvapí ani mlha. Ani v neděli si potom slunka moc neužijeme, během bacha, nepřekvapí ani mlha. Ani v neděli si potom slunka moc neužijeme, během dne počítí ani mlha. Ani v neděli si potom slunka moc neužijeme, během dne počítejte s. Ani v neděli si potom slunka moc neužijeme, během dne počítejte s proměnlivou oblačnost. Ani v neděli si potom slunka moc neužijeme, během dne počítejte s proměnlivou oblačností a s potom slunka moc neužijeme, během dne počítejte s proměnlivou oblačností a s 30 neužijeme, během dne počítejte s proměnlivou oblačností a s 30% šancí na dne počítejte s proměnlivou oblačností a s 30% šancí proměnlivou oblačností a s 30% šancí na déšť po většině republiky. Proměnlivou oblačností a s 30% šancí na déšť po většině republiky. Naměřit půdy a s 30% šancí na déšť po většině republiky. Naměřit půdy nejvíc 14% šancí na déšť po většině republiky. Naměřit půdy nejvíc 14 šancí na déšť po většině republiky. Naměřit půdy nejvíc 14 na jihu Moravy i 16 stupňů po většině republiky. Naměřit půdy nejvíc 14 na jihu Moravy

0: Plníte, o tom vůbec nepochybuju. Pište mi minut, je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte, o tom vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook, prázdnej, ale vy ho naplníte, o tom vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook, taky maily, ho naplníte, o tom vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook, taky maily, na tom vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook, taky maily, na přání zavináč rokový nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook, taky maily, na přání zavináčrokovýradio.cz. Pište mi do zpráv na Facebook, taky maily na přání zavináčrokovýradio.cz a na Facebook, taky maily na přání zavináčrokovýradio.cz a nebo si počkejte na můj taky maily na přání zavináčrokovýradio.cz a nebo si počkejte na přání zavináčrokovýradio.cz a nebo si počkejte na můj signál a až ho vydám zavináčrokovýradio.cz a nebo si počkejte na můj signál a až ho vydám tak .cz a nebo si počkejte na můj signál a až ho vydám tak zavolejte na a nebo si počkejte na můj signál a až ho vydám tak zavolejte na 725 si počkejte na můj signál a až ho vydám tak zavolejte na můj signál a až ho vydám, tak zavolejte na 725 844 a až ho vydám, tak zavolejte na 725 844 424 ho vydám, tak zavolejte na 725 844 tak zavolejte na 725 844 424. Vaše přání dneste na 725 844 424. Vaše přání dnes 25 844 424. Vaše přání dneska plní Alex, zdravím vás 44 424. Vaše přání dneska plní Alex, zdravím vás od mikrofonu 4 424. Vaše přání dneska plní Alex, zdravím vás 24. Vaše přání dneska plní Alex, zdravím vás od mikrofonu a teď nás už čekají Vaše přání dneska plní Alex, zdravím vás od mikrofonu a teď nás už čekají Offspring. Ani dneska plní Alex, zdravím vás od mikrofonu a teď nás už čekají Offspring. První rok na přání Alex, zdravím vás od mikrofonu a teď nás už čekají Offspring. První rok na přání je dneska vás od mikrofonu a teď nás už čekají Offspring. První rok na přání je dneska od nich dáme a teď nás už čekají Offspring. První rok na přání je dneska od nich dáme si Want You Bet. Čekají Offspring. První rok na přání je dneska od nich dáme si Want You Bet na Rock Rádiu. Offspring. První rok na přání je dneska od nich dáme si Want You Bet na Rock Rádiu. Rok na přání je dneska od nich dáme si Want You Bet na Rock Rádiu. Dneska od nich dáme si Want You Bet na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Dáme si Want You Bet na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Want You Bet na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

Rockradio. Rock na... Rockradio. Rockradio. Rock na psání. Rockradio. Rockradio. Rock na psání. Rockradio. Rockradio. Rock na psání. Rockradio. Rockradio. Rock na psání. Rockradio. Rock na psání. Rock na...

teda oslavili puštěním songu, zrovna jak si Honzo chtěl. No a narozenin se oslavili puštěním songu, zrovna jak si Honzo chtěl. No a narozenin se vlastně týká puštěním songu, zrovna jak si Honzo chtěl. No a narozenin se vlastně týká i songu, zrovna jak si Honzo chtěl. No a narozenin se vlastně týká i Honzo chtěl. No a narozenin se vlastně týká i další vzkaz. No a narozenin se vlastně týká i další vzkaz a další rok na přání. K narozenin se vlastně týká i další vzkaz a další rok na přání. Se vlastně týká i další vzkaz a další rok na přání. Kristýna napsala tohle. Zahraj i další vzkaz a další rok na přání. Kristýna napsala tohle. Zahraj prosím další vzkaz a další rok na přání. Kristýna napsala tohle. Zahraj prosím Good Charlotte další rok na přání. Kristýna napsala tohle. Zahraj prosím Good Charlotte, I just wanna life, přání. Kristýna napsala tohle. Zahraj prosím Good Charlotte, I just wanna life, brácho. Napsala tohle. Zahraj prosím Good Charlotte, I just wanna life, bráchovi k jeho 18. Zahraj prosím Good Charlotte, I just wanna life, bráchovi k jeho 18. narození. Zahraj prosím Good Charlotte, I just wanna life, bráchovi k jeho 18. narozeninám. Good Charlotte, I just wanna life, bráchovi k jeho 18. narozeninám. I just wanna life, bráchovi k jeho 18. narozeninám. Ať ví, na čem jsem ujížděla já, když bráchovi k jeho 18. narozeninám, ať ví, na čem jsem ujížděla já, když mi jeho 18. narozeninám, ať ví, na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 18. Děkuji narozeninám, ať ví, na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 18. Děkuji a nám, ať ví, na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 18. Děkuji a samozřejmě by to na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 18. Děkuji a samozřejmě by to bylo i všem žděla já, když mi bylo 18. Děkuji a samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studa, když mi bylo 18. Děkuji a samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studia a hlavně 18. Děkuji a samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studia a hlavně bratrovi a samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studia a hlavně bratrovi Danovi. Samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studia a hlavně bratrovi Danovi. Všem rockerům, tobě do studia a hlavně bratrovi Danovi. Všechno nejlepší. Tobě do studia a hlavně bratrovi Danovi. Všechno nejlepší. A hlavně bratrovi Danovi. Všechno nejlepší. Bratrovi Danovi. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Sheep.

Darec Alexy. Zdarec Alexy dnes. Zdarec Alexy dnes 10. Zdarec Alexy dnes 10.10. Zdarec Alexy dnes 10.10.19. Zdarec Alexy dnes 10.10.1981. Zdarec Alexy dnes 10.10.1981 vydal si dnes 10.10.1981 vydal Ozzy píseň v 10.10.1981 vydal Ozzy píseň Flying High Again z alba 10.10.1981 vydal Ozzy píseň Flying High Again z alba 1981 vydal Ozzy píseň Flying High Again z alba Diary of Mad Men. 81 vydal Ozzy píseň Flying High Again z alba Diary of Mad Men. Poprosna vydal Ozzy píseň Flying High Again z alba Diary of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň Flying High Again z alba Diary of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň, která slaví dnes Again z alba Diary of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň, která z alba Diary of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň, která slaví dnes 4 of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň, která slaví dnes 48. narozeniny. Poprosil bych tedy tuto píseň, která slaví dnes 48. narozeniny. Díky moc. Napsal tedy tuto píseň, která slaví dnes 48. narozeniny. Díky moc. Napsal píseň, která slaví dnes 48. narozeniny. Díky moc. Napsal Honza. Dnes 48. narozeniny. Díky moc. Napsal Honza. Narozeniny songu jsme teda 8. narozeniny. Díky moc. Napsal Honza. Narozeniny songu jsme teda oslavili. Díky moc. Napsal Honza. Narozeniny songu jsme teda oslavili puštěním songu zrovna. Napsal Honza. Narozeniny songu jsme teda oslavili puštěním songu zrovna, jak si Honzo chtěl. Narozeniny songu jsme teda oslavili puštěním songu zrovna, jak si Honzo chtěl. No songu jsme teda oslavili puštěním songu zrovna, jak si Honzo chtěl. No a

0: Muzika. Rock je slušná muzika.
1: Tak a teď pro...
0: Je slušná muzika.

0: teďka, tak ten vyřídím už přes telefon. Rok na přání, co budu hrát teďka, tak ten vyřídím už přes telefon. Tohle je totiž ten signál, který co budu hrát teďka, tak ten vyřídím už přes telefon. Tohle je totiž ten signál, kterým jsem hrozil z teďka, tak ten vyřídím už přes telefon. Tohle je totiž ten signál, kterým jsem hrozil z kraje hodiny, tak ten vyřídím už přes telefon. Tohle je totiž ten signál, kterým jsem hrozil z kraje hodiny, zrovna až přes telefon. Tohle je totiž ten signál, kterým jsem hrozil z kraje hodiny, zrovna teď. Tohle je totiž ten signál, kterým jsem hrozil z kraje hodiny, zrovna teď. Ten signál, kterým jsem hrozil z kraje hodiny, zrovna teď je ta chvíle, kterým jsem hrozil z kraje hodiny, zrovna teď je ta chvíle, abyste brali mobil do ruky a vytáčeli hodiny, zrovna teď je ta chvíle, abyste brali mobil do ruky a vytáčeli 7258, zrovna teď je ta chvíle, abyste brali mobil do ruky a vytáčeli 7258, ta chvíle, abyste brali mobil do ruky a vytáčeli 7258444424. Vy jste brali mobil do ruky a vytáčeli 7258444424. Ruky a vytáčeli 7258444424. Rád budou teda ještě polís. Vytáčeli 7258444424. Rád budou teda ještě polís. No a 5844424. Rád budou teda ještě polís. No a jakmile do 44424. Rád budou teda ještě polís. No a jakmile dohrajou, tak se 4424. Rád budou teda ještě polís, no a jakmile dohrajou, tak se těšíme 4. Rád budou teda ještě polís, no a jakmile dohrajou, tak se těšíme naslyšenou s tím, kdo vytočí. Rád budou teda ještě polís, no a jakmile dohrajou, tak se těšíme naslyšenou s tím, kdo vypolís, no a jakmile dohrajou, tak se těšíme naslyšenou s tím, kdo vytočí naší slušnou kombinaci. A jakmile dohrajou, tak se těšíme naslyšenou s tím, kdo vytočí naší slušnou kombinaci čísel od týhajou, tak se těšíme naslyšenou s tím, kdo vytočí naší slušnou kombinaci čísel. Od téhle chvíle těšíme naslyšenou s tím, kdo vytočí naší slušnou kombinaci čísel od téhle chvíle úplně nejrychleji. S tím, kdo vytočí naší slušnou kombinaci čísel od téhle chvíle úplně nejrychleji. Naší slušnou kombinaci čísel od téhle chvíle úplně nejrychleji. Čísel od téhle chvíle úplně nejrychleji. Chvíle úplně nejrychleji.
1: Šéfe, zas to netlačí.
0: Úplně nejrychlejc.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej...
0: Rychlejc.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc ne... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď...
1: Novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na vka.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchu.
2: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.
2: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchu.
2: Teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop.
2: Čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte technika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Igdy e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objed vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to při místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy.

0: během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: A doručí nám to přímo do firmy během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Přímo do firmy během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Hledáte adrenalin.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Hledáte
0: adrenalin. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
0: CZ. To je fičák.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
0: To je fičák.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
3: Okoukaný.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
3: Okoukaný.
2: Adrenalin, ale všechno už vám přijde.
3: Okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
2: Všechno už vám přijde.
3: Okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
2: Přijde.
3: Okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou.
3: Okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplný.
4: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
4: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House.
2: Má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu.
2: Jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nej...
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Bud na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset stoje zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset stoje.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů.
2: Vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: Nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak pak si to pěkně.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak pak si to pěkně.
4: 101 metrů nad zemí.
2: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Zemí.
2: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
2: Pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
2: Pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
2: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
4: Prostě pořádně.
2: Pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
4: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Ten dolů.
3: Maminko.
4: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle za...
4: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitek.
4: Pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: Adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
2: Zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
2: Te pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Přestaň být...
5: Zážitky.
4: CZ.
6: Přestaň být jen divákem.
4: Z.
6: Přestaň být jen divákem.

Zdravím Zdravím všechny posluchače Rokrád. Zdravím všechny posluchače Rokrádia, tady Anecký. Zdravím všechny posluchače Rokrádia, tady Anecká Zahra. Zdravím všechny posluchače Rokrádia, tady Anecká Zahráli by. Zdravím všechny posluchače Rokrádia, tady Anecká Zahráli byste mi prosím pro. Zdravím všechny posluchače Rokrádia, tady Anecká Zahráli byste mi prosím pro moje celou rodinu. Posluchače Rokrádia, tady Anecká Zahráli byste mi prosím pro moje celou rádia, tady Anecká Zahráli byste mi prosím pro moje celou rodinu, se kterou jsem v autě. Tady Anecká Zahráli byste mi prosím pro moje celou rodinu, se kterou jsem v autě. Zahráli byste mi prosím pro moje celou rodinu. Se kterou jsem v autě, písničku od Daniela. Jste mi prosím pro moje celou rodinu, se kterou jsem v autě, písničku od Daniela Landy 300. Pro moje celou rodinu, se kterou jsem v autě, písničku od Daniela Landy 300 z místa. Děkuji celou rodinu, se kterou jsem v autě, písničku od Daniela Landy 300 z místa. Děkuji, se kterou jsem v autě, písničku od Daniela Landy 300 z místa. Děkuji a přeji krásný den. Tě písničku od Daniela Landy 300 z místa. Děkuji a přeji krásný den. Anetku od Daniela Landy 300 z místa. Děkuji a přeji krásný den. Anety 300 z místa. Děkuji a přeji krásný den. Anet, krásný den i tobě, Vinčuju. Děkuji a přeji krásný den. Anet, krásný den i tobě, Vinčuju. A přeji krásný den. Anet, krásný den i tobě, Vinčuju. Na cestu s rodinou. Přeji krásný den. Anet, krásný den i tobě, Vinčuju. Na cestu s rodinou. Anet, krásný den i tobě, Vinčuju. Na cestu s rodinou. Doražte hlavně v pořád. Krásný den i tobě, Vinčuju. Na cestu s rodinou. Doražte hlavně. Hlavně v pořádku. Krásný den i tobě vinčuju, na cestu s rodinou, doražte hlavně v pořádku. Song jsem ti zahrál. Tobě vinčuju, na cestu s rodinou, doražte hlavně v pořádku. Song jsem ti zahrál. No a na cestu s rodinou, doražte hlavně v pořádku. Song jsem ti zahrál. No a rodinou, doražte hlavně v pořádku. Song jsem ti zahrál. No a další rok, doražte hlavně v pořádku. Song jsem ti zahrál. No a další rok na přání, co budu hlavně v pořádku. Song jsem ti zahrál. No a další rok na přání, co budu hrát teďka. Song jsem ti zahrál. No a další rok na přání, co budu hrát teďka. Tak ten věř zahrál. No a další rok na přání, co budu hrát teďka. Tak ten věří. No a další rok na přání, co budu hrát teďka. Tak ten vyřídím už přes telefon. Další rok na přání, co budu hrát teď.

0: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. A staň být jen divákem. A staň se součástí příběhem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si... Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, a kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, a přitom sám vybereš. Místo z jiného světa, a přitom kousek. Místo z jiného světa, a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa, a přitom kousek od tebe. Z jiného světa, a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná realita. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ.
1: Itálie.cz. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italská. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu právě největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italský a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned z vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii, vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii, ve hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii, v prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii, www.lavite.cz. Lavite, přijďte ochutnat Itálii, www.lavite.cz. Lavite, přijďte ochutnat Itálii, www.lavite.cz. www.lavite.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně?

0: levitec.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a... Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat? Baví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Babička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak ne víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár věc, proč bychom tak.

0: digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a klání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí za i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojit koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se. Produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny info. Produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross. Pojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Rock Radio
0: Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Rock Radio
0: právě teď na radiohouse.cz.
1: Rock Radio
0: House.cz.

0: radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Čeká právě teď na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz. Radiohouse.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: Z.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radiohouse reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radiohouse 300 Cross Plus? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplať příště byla o vaší firmě. S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější byla o vaší firmě. S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodně. S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. Projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. Plus 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spot rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online. Dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitální. 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. K tomu přidáme spoty do online.

FM nebo na Rádia Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. Rock i FM nebo na Rádia.cz. Rock FM nebo na Rádia.cz. Rock to na Rádia.cz. Rock Radio.cz. Rock Radio.

0: bude daně, říkám si, těch bude. No a co Mařena, řidičce jménem? Těch bude daně, říkám si, těch bude. No a co Mařena, řidičce jménem, který ji vyvolá? Bude daně, říkám si, těch bude. No a co Mařena, řidičce jménem, který ji vyvolá? Říkám si, těch bude. No a co Mařena, řidičce jménem, který ji vyvolává dojem, že může jít? Bude. No a co Mařena, řidičce jménem, který ji vyvolává dojem, že může jít o řidičku a jí vyvolává dojem, že může jít o řidičku, ale ne, zní jako chlap. Mařeno, čau, slyšíme se. A dojem, že může jít o řidičku, ale ne, zní jako chlap. Mařeno, čau, slyšíme se. O řidičku, ale ne, zní jako chlap. Mařeno, čau, slyšíme se.
1: Jasně, čau, čau.
0: O řidičku, ale ne, zní jako chlap. Mařeno, čau, slyšíme se.
1: Jasně, čau.
0: Zní jako chlap. Mařeno, čau, slyšíme se.
1: Jasně, čau, čau.
0: Buď zdrav, chlap. Mařeno, čau, slyšíme se.
1: Jasně, čau, čau.
0: Buď zdrav. Co ty a podzim? No, čau, slyšíme se.
1: Jasně, čau, čau.
0: Buď zdrav. Co ty a podzim? Může.
1: Jasně, čau, čau.
0: Buď zdrav. Co ty a podzim? Můžeš, nemusíš. Jak to máš?
1: Jasně, čau, čau.
0: Buď zdrav. Co ty a podzim? Můžeš, nemusíš. Jak to máš? Co ty a podzim? Můžeš, nemusíš. Jak to máš?
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád.
0: Můžeš, nemusíš. Jak to máš?
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jak to máš?
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jak to máš?
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jasně, tak...
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jasně, tak...
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jasně, tak...
1: Já si myslím v pohodě.
0: Polet...
1: Tak jedno nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jasně, tak...
1: Já si myslím v pohodě.
0: Po letošním létě...
1: Úplně rád teplo, takže...
0: Jasně, tak...
1: Já si myslím v pohodě.
0: Po letošním létě věřím...
1: Takže...
0: Jasně, tak...
1: Já si myslím v pohodě.
0: Po letošním létě věřím, že tohle... Jasně, tak...
1: Já si myslím v pohodě.
0: Po letošním létě věřím, že tohle vypadá na úlevu. Důležitě...
1: Já si myslím v pohodě.
0: Po letošním létě věřím, že tohle vypadá na úlevu. Důležitější dotaz, co...
1: V pohodě.
0: Po letošním létě věřím, že tohle vypadá na úlevu. Důležitější dotaz, co si dáme za muziku? V letošním létě věřím, že tohle vypadá na úlevu. Důležitější dotaz, co si dáme za muziku? Důležitější dotaz, co si dáme za muziku?
1: Steel Panther.
0: Panther, jasný dotaz, co si dáme za muziku?
1: Steel Panther.
0: Panther, jasný, co si dáme za muziku?
1: Steel Panther.
0: Panther, jasně.
1: Party all day. Steel Panther.
0: Panther, jasně.
1: Party all day.
0: Party all day. Čeká.
1: Steel Panther.
0: Panther, jasně.
1: Party all day.
0: Party all day. Čeká tě nějaká.
1: Steel Panther.
0: Panther, jasně.
1: Party all day.
0: Party all day. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku
1: víkendu. Panther.
0: Panther, jasně.
1: Party all day.
0: Party all day. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku víkendu někam jedeš. Panther, jasně.
1: Party all day.
0: Party all day. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku víkendu někam jedeš, tak snad to není party all day. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku víkendu někam jedeš, tak snad to není pracovní. All day. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku víkendu někam jedeš, tak snad to není pracovní. Nějaká takhle ve zbytku víkendu někam jedeš, tak snad to není pracovní.
1: Da ne, právě to popravdě.
0: Víkendu někam jedeš, tak snad to není pracovní.
1: Da ne, právě to po práci. A...
0: Hmm. Jedeš, tak snad to není pracovní.
1: Da ne, právě to po práci. A... Hmm.
0: To není pracovní.
1: Da ne, právě to po práci. A... Hmm. Rychlo za partnerku taky vyzvednout zprávu. Dane, právě to po práci a rychlo za partnerku taky vyzvednout z práce. Dane, právě to po práci a rychlo za partnerku taky vyzvednout z práce. Právě to po práci a rychlo za partnerku taky vyzvednout z práce.
0: A ne...
1: Rychlo za partnerku taky vyzvednout z práce.
0: A neděle volná teda.
1: Rychlo za partnerku taky vyzvednout z práce.
0: A neděle volná teda.
1: Taky vyzvednout z práce.
0: A neděle volná teda.
1: A vyzvednout z práce.
0: A neděle volná teda.
1: A neděle volná.
0: A neděle volná teda.
1: A neděle volná.
0: No tak paráda, to možná nějakou... A neděle volná teda.
1: A neděle volná.
0: No tak paráda, to možná nějakou pár... Ale volná teda.
1: A neděle volná.
0: No tak paráda, to možná nějakou party spolu i zvládnete, nicméně...
1: A neděle volná.
0: No tak paráda, to možná nějakou party spolu i zvládnete...
1: A neděle volná.
0: No tak paráda, to možná nějakou party spolu i zvládnete, nicméně co teď vládnem společně. No tak paráda, to možná nějakou party spolu i zvládnete, nicméně co teď vládnem společně všichni určitě, jak paráda to.

0: Možná nějakou party spolu i zvládnete, nicméně co teď vládnem společně všichni. Takže Steel Panther Party All Day, šťastně určitě je píseň, kterou si objednal.
1: Tak jo, čau.

Rok na přání. Rok na přání. Rok. Rok na přání. Rok Radio. Rok na přání. Rok Radio. Rok na přání. Rok Radio. Rok na přání. Rok Radio. Rok Radio.

0: Hrát teda budou ještě Rammstein, ale mezi tím, co budou hrát, já budu zvedat a s tím, kdo zavolá první, domluvíme další song. Tak se těším na já budu zvedat a s tím, kdo zavolá první, domluvíme další song.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MMR. Nájemní dům ve Varnsdorfu u Děčína za 21 milionů 990 tisíc korun. Byt jedna K v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi za 5 milionů 990 tisíc korun. Rodinný dům v Peruci u Loun za 10,5 milionu. Byt 2KK v Plzni na Jižním předměstí za 6 milionů 490 tisíc.
2: Pražský distrikt. 15. říjen.

A Tale That Wasn't Right, píseň od Helen. A Tale That Wasn't Right, píseň. A Tale That Wasn't Right, píseň od Halloweenu, kterou zařídil. A Tale That Wasn't Right, píseň od Halloweenu, kterou zařídil posluchač Radim, poslal mailovýho holuba, a to na naší adresu přání. Radim poslal mailovýho holuba, a to na naší adresu přání zavináč rokový rádio. Adresu přání zavináč rokový rádio. CZ. Opakuju to tady, protože i vy přání zavináč rokový rádio. CZ. Opakuju to tady, protože i vy ostatní črokovýradio.cz. Opakuju to tady, protože i vy ostatní můžete mailovat pokud.cz. Opakuju to tady, protože i vy ostatní můžete mailovat pokud chcete nějaký z. Opakuju to tady, protože i vy ostatní můžete mailovat pokud chcete nějaký. Opakuju to tady, protože i vy ostatní můžete mailovat pokud chcete nějaký song ještě slyšet. Protože i vy ostatní můžete mailovat pokud chcete nějaký song ještě slyšet. Můžete mailovat, pokud chcete nějaký song ještě slyšet. Je to jedna z možností, jak se mailovat, pokud chcete nějaký song ještě slyšet. Je to jedna z možností, jak si o něj dát. Chcete nějaký song ještě slyšet. Je to jedna z možností, jak si o něj dát vědět. No a song ještě slyšet. Je to jedna z možností, jak si o něj dát vědět. No a můžete si o song chat. Je to jedna z možností, jak si o něj dát vědět. No a můžete si o song taky jedna z možností, jak si o něj dát vědět. No a můžete si o song taky zatelefonovat. Sluchy o něj dát vědět. No a můžete si o song taky zatelefonovat. No a můžete si o song taky zatelefonovat. Sluchátko ve studiu budu zvedat zase teďka. No a můžete si o song taky zatelefonovat. Sluchátko ve studiu budu zvedat zase teďka. O song taky zatelefonovat. Sluchátko ve studiu budu zvedat zase teďka. Takže teď taky zatelefonovat. Sluchátko ve studiu budu zvedat zase teďka. Takže teď má smysl vytáčet. Sluchátko ve studiu budu zvedat zase teďka, takže teď má smysl vytáčet naše rádio. Sluchátko ve studiu budu zvedat zase teďka, takže teď má smysl vytáčet naše. Budu zvedat zase teďka, takže teď má smysl vytáčet naše rádiové číslo. Dělá to teďka, takže teď má smysl vytáčet naše rádiové číslo. Dělá to 7. Teď má smysl vytáčet naše rádiové číslo. Dělá to 725 8 vytáčet naše rádiové číslo, dělá to 725 čet naše rádiové číslo, dělá to 725 844 rádiové číslo, dělá to 725 844 424, dělá to 725 844 424. Hrát teda budou ještě 725 844 424. Hrát teda budou ještě Rammstein 5 844 424. Hrát teda budou ještě Rammstein, ale mezi tím, co 44 424.

0: Pražský distrikt.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom

0: zážitek od Allegrie.
1: Roman Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersport od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinovou romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo
0: pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegri supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegri vyberete dárek.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegri vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegri vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky
1: CZ Tena
2: Firma na zážitky
1: CZ Z
3: Z nabídky 7 dní Peugeot Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz... Z Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších... Nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších. Přičte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístný svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladovek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 700. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 700. SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. 75008 skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. 8 skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte.
3: 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
5: Staňte se Peugeoták.
3: Právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
5: Staňte se Peugeotákem u
4: Teď. Tak nečekejte. Jezděte.
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Čekejte. Jezděte.
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký.
4: Jezděte.
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby.
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se
5: Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvykám
5: u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na Kopecký.cz.
6: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na Kopecký.cz.
6: Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na Kopecký.cz.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na
6: letišti se snadno zvyká.
5: Více na Kopecký.cz.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
5: Kopecký.cz.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: První nápověda je...
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: První nápověda je v noci díky nám letadlo
7: uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: První nápověda je v noci díky nám letadla

0: Radiohaus.cz. I job na tebe čeká právě teď na Radiohaus.cz. Právě teď na Radiohaus.cz.
1: Sakra!
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé.
1: Sakra!
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají.
1: Sakra!
2: Moje záda.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně. Zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně nebo v Ostravě. A fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@ od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@ bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské. Nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské. @healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. office.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Máme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
4: Tak co jí koupíme?
3: I v hrdiny deadlineů.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: Deadlineů.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce. Říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele. To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme.
4: Dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: A tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už
5: neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už
5: letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte
5: zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitkem.

0: se ví, kam přistát.
1: Na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
0: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadla. Jdeme na to?
0: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne, když nás přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
0: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne, stát.
1: Navádění letadel?
0: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne, občas je v tom napětí.
1: Letadel?
0: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova. Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo, přesně.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes šest.
0: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář?
0: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
0: slova.
1: Elektrikář?
0: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic na.
0: Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Jdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Rock Radio.
1: Svou. Na práci na letišti.cz.
2: Rock Radio.
1: Na letišti.cz.
2: Rock Radio.
1: CZ.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rok na radia.cz.

0: Jo, díky. Dobrý. Co si dáme za muziku, Jonkrát? Jo, díky. Dobrý. Co si dáme za muziku? Dobrý. Co si dáme za muziku? Dobrý. Co si dáme za muziku?
1: Brutus.
0: Brutý. Co si dáme za muziku?
1: Brutus.
0: Brutus. Brutus. Co si dáme za muziku?
1: Brutus.
0: Brutus. Brutus a za muziku?
1: Brutus.
0: Brutus. Brutus a...
1: Gorila.
0: Gorila.
1: Brutus.
0: Brutus. Brutus a...
1: Gorila.
0: Gorila.
1: Brutus.
0: Brutus. Brutus a...
1: Gorila.
0: Gorila. Domluvili jsme... Brutus. Brutus a...
1: Gorila.
0: Gorila. Domluvili jsme se na gorile od Brutus, takže tí za... Brutus a...
1: Gorila.
0: Gorila. Domluvili jsme se na gorile od Brutus, takže... Gorila. Domluvili jsme se na gorile od Brutus, takže tí za malou chvíli pustím, děkuju. Zeptám se... Domluvili jsme se na gorile od Brutus, takže tí za malou chvíli pustím, děkuju. Zeptám se... Gorile od Brutus, takže tí za malou chvíli pustím, děkuju. Zeptám se, rádu se stalo, nebo spíš teprv, rádu se stalo, nebo spíš teprv stane, určitě zahraju, ale co děláš takhle o víkendu, kalo, nebo spíš teprv stane, určitě zahraju, ale co děláš takhle o víkendu, komu tu písničku stane, určitě zahraju, ale co děláš takhle o víkendu, komu tu písničku chceš zahrát, pověz nám něco. Určitě zahraju, ale co děláš takhle o víkendu, komu tu písničku chceš zahrát, pověz nám něco. Takhle o víkendu, komu tu písničku chceš zahrát, pověz nám něco.
1: Rádiu.
0: Komu tu písničku chceš zahrát, pověz nám něco. Chceš zahrát, pověz nám něco. Jasný, pověz nám něco. Jasný, tak co? Jasný, tak jejich zase spousta. Jasný, tak jejich zase spousta, tady mi to skáče. Jasný, tak jejich zase spousta, tady mi to skáčou všechny ty vzkazy. Jasný, tak jejich zase spousta, tady mi to skáčou všechny ty vzkazy a přání. Jasný, tak jejich zase spousta, tady mi to skáčou všechny ty vzkazy a přání. No a tý, tak jejich zase spousta, tady mi to skáčou všechny ty vzkazy a přání. No a zase spousta, tady mi to skáčou všechny ty vzkazy a přání. No a co ty a tady mi to skáčou všechny ty vzkazy a přání. No a co ty a sobotní večer? Všechny ty vzkazy a přání. No a co ty a sobotní večer takhle? Přání. No a co ty a sobotní večer takhle?
1: No, na desku se těším.
0: Jo, jo, jo. A vyhrála, co jsi chtěl? Budou stouni teda. Jo, jo, jo. A vyhrála, co jsi chtěl? Budou stouni teda. Bylo to do poslední chvíle takový dost nerozhodný.
1: Jo.
0: A vyhrála, co jsi chtěl? Budou stouni teda. Bylo to do poslední chvíle takový dost nerozhodný.
1: Jo.
0: Chtěl vyhrát, budou stouni teda, bylo to do poslední chvíle takový dost nerozhodný.
1: Jo, jo, bylo to nerozhodný.
0: Stouni teda, bylo to do poslední chvíle takový dost nerozhodný.
1: Jo, jo, bylo to nerozhodný.
0: Jo, bylo to do poslední chvíle takový dost nerozhodný.
1: Jo, jo, bylo to nerozhodný.
0: No, a komu si dával hlas teda, pro takový dost nerozhodný?
1: Jo, jo, bylo to nerozhodný.
0: No, a komu si dával hlas teda, prozraď nám to, rozhodný.
1: Jo, jo, bylo to nerozhodný.
0: No, a komu si dával hlas teda, prozraď nám to.
1: Jo, bylo to nerozhodný.
0: No, a komu si dával hlas teda, porozraď nám to.
1: Rozhodný.
0: No, a komu si dával hlas teda, porozraď nám to.
1: No.
0: No, a komu si dával hlas teda, porozraď nám to.
1: No.
0: Hlas teda, porozraď nám to.
1: No.
0: A porozraď nám to.
1: Dvojce. No. Dvojce.
0: Jo, no tak...
1: Dvojce.
0: Jo, no tak to si myslím...
1: Dvojce.
0: Jo, no tak to si myslím právě, že se i povedlo...
1: Dvojce.
0: Jo, no tak to si myslím právě, že se i povedlo... Dvojka byly... Jo, no tak to si myslím právě, že se i povedlo... Dvojka byly právě... Tak to si myslím právě, že se i povedlo... Dvojka byly právě stouni, takže nejenom oni, ale... Právě, že se i povedlo... Dvojka byly právě stouni, takže nejenom oni, ale je tam i slušná... Povedlo... Dvojka byly právě stouni, takže nejenom oni, ale je tam i slušná nabídka hostů, že nejenom oni, ale je tam i slušná nabídka hostů na té desce, už jenom oni, ale je tam i slušná

0: nabídka hostů na té desce už za půl hodinky, co je slušná nabídka hostů na té desce už za půl hodinky, co za půl hodinky za nějakých necelá nabídka hostů na té desce už za půl hodinky, co za půl hodinky za nějakých necelých 20 nabídka hostů na té desce už za půl hodinky, co za půl hodinky za nějakých necelých 20 minut si to pustíme a té desce už za půl hodinky, co za půl hodinky za nějakých necelých 20 minut si to pustíme už za půl hodinky, co za půl hodinky za nějakých necelých 20 minut si to pustíme, ale předtím, než teda budou, tak dáme Brutus rovné, jak si chtěl. Gorila je na cestě, než teda budou, tak dáme Brutus rovné, jak si chtěl. Gorila je na cestě, užij si ji, tak dáme Brutus rovné, jak si chtěl. Gorila je na cestě, užij si ji, čau. Brutus rovné, jak si chtěl. Gorila je na cestě, užij si ji, čau. Jak si chtěl. Gorila je na cestě, užij si ji, čau.
1: Ahoj.
0: Gorila je na cestě, užij si ji. Čau.
1: Ahoj.
0: Tě užij si ji. Čau.
1: Ahoj.
0: Čau.
1: Ahoj.
0: Čau.
1: Ahoj.

0: Zickzack. Zickzack. Zickzack. Rammsteiny objednala Hanka Ondrovi. Zickzack. Rammsteiny objednala Hanka Ondrovi. Poslechli jsme v... Cikcak, Rammsteiny objednala Hanka Ondrovi, poslechli jsme v 18. Cikcak, Rammsteiny objednala Hanka Ondrovi, poslechli jsme v... Rammsteiny objednala Hanka Ondrovi, poslechli jsme v 18.41. Teď jsme v 18.41. Teď už je na drátě Pepa. Před malou chvílí zavolal docela na 41. Teď už je na drátě Pepa. Před malou chvílí zavolal docela nejrychlejc, takže 41. Teď už je na drátě Pepa. Před malou chvílí zavolal docela nejrychlejc, takže na drátě Pepa. Před malou chvílí zavolal docela nejrychlejc, takže výběr dalšího songu. Před malou chvílí zavolal docela nejrychlejc, takže výběr dalšího songu bude zrovna na něm. Pep zavolal docela nejrychlejc, takže výběr dalšího songu bude zrovna na něm. Pepo čau. Docela nejrychlejc, takže výběr dalšího songu bude zrovna na něm. Pepo čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Takže výběr dalšího songu bude zrovna na něm. Pepo čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Prozrať dalšího songu bude zrovna na něm. Pepo čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Prozrať nám je a bude zrovna na něm. Pepo čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Prozrať nám je a prosím tě běž trošku. Pepo čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Prozrať nám je a prosím tě běž trošku od toho rádia.
1: Ahoj, ahoj.
0: Prozrať nám je a prosím tě běž trošku od toho rádia, ať se neslyšíme malionkrát.

Zi společně s Ivet a se Zuzkou. Zahraje něco společně s Ivet a se Zuzkou. Zahraje něco od Van Halen s Ivet a se Zuzkou. Zahraje něco od Van Halen a se Zuzkou. Zahraje něco od Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Pakou. Zahraje něco od Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Panamu. Zahraje něco od Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Panamu. Vzkaz přečtený od Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Panamu. Vzkaz přečtený, píseň odehraná od Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Panamu. Vzkaz přečtený, píseň odehraná a jestli můžu poprosit třeba Panamu. Vzkaz přečtený, píseň odehraná a může mít na další set třeba Panamu. Vzkaz přečtený, píseň odehraná a může mít na další song a na zprávu. Vzkaz přečtený, píseň odehraná a může mít na další song a na zprávu od Čmeldy. Ahoj, čtený, píseň odehraná a může mít na další song a na zprávu od Čmeldy. Ahoj, Bejku, odehraná a může mít na další song a na zprávu od Čmeldy. Ahoj, Bejku, můžeš nám prosím zahrát a může mít na další song a na zprávu od Čmeldy. Ahoj, Bejku, můžeš nám prosím zahrát další song a na zprávu od Čmeldy. Ahoj, Bejku, můžeš nám prosím zahrát od Adclips a na zprávu od Čmeldy. Ahoj, Bejku, můžeš nám prosím zahrát od Adclips, wiwau lalik, zahrát od Adclips, wiwau lalik, blablabla, už toho mám taky dneska asi hodně, tak wiwau lalik, blablabla, už toho mám taky dneska asi hodně, takže znova wiwau lalik, blablabla, už toho mám taky dneska asi hodně, takže znova můžeš, blablabla, už toho mám taky dneska asi hodně, takže znova můžeš nám prosím pustit, blablabla, už toho mám taky dneska asi hodně, takže znova můžeš nám prosím pustit od Eclipse, mám taky dneska asi hodně, takže znova můžeš nám prosím pustit od Eclipse asi hodně, takže znova můžeš nám prosím pustit od Eclipse Viva Lavi, takže znova můžeš nám prosím pustit od Eclipse Viva La Victoria, můžeš nám prosím pustit od Eclipse Viva La Victoria, jenom tak pro radost prosím pustit od Eclipse Viva La Victoria, jenom tak pro radost díky moc Čmelda pustit od Eclipse Viva La Victoria, jenom tak pro radost Eclipse Viva La Victoria, jenom tak pro radost díky moc Čmelda, Šipka, Natálka La Victoria, jenom tak pro radost díky moc Čmelda, Šipka, Natálka, Evina Kačka, jenom tak pro radost díky moc Čmelda, Šipka, Natálka, Evina Kačka, Martin, jenom tak pro radost díky moc Čmelda, Šipka, Natálka, Evina Kačka, Martin mladší a pro radost díky moc Čmelda, Šipka, Natálka, Evina Kačka, Martin mladší a spol. Díky moc, Čmelda, Šipka, Natálka, Evina Kačka, Martin mladší a spol. Díky moc, Čmelda, Šipka, Natálka, Evina Kačka, Martin mladší a spol. Díky moc, Čmelda, Natálka, Evina Kačka, Martin mladší a spol. Díky moc, Čmelda, Kačka, Martin mladší a spol. Díky moc, Čmelda, mladší a spol. Díky moc, Čmelda, díky moc, Čmelda. Čmelda.

Co jsme hráli, to obě... Co jsme hráli, to objednal Honzis. Co jsme hráli, to objednal Honzis společně. Co jsme hráli, to objednal Honzis společně. Co jsme hráli, to objednal Honzis společně s Ivet. Co jsme hráli, to objednal Honzis společně s Ivet a se Zuzkou. Zahraj něco, objednal Honzis společně s Ivet a se Zuzkou. Zahraj něco, objednal Honzis.

0: všem zařídila Pearl Jam a byl to vlastně poslední song v dnešním roku.
1: Hlasování skončilo už před taky vy sami v našem rokovém referendu.

referendu. Hlasování skončilo už před hodinou. Vyhráli to Stoney v našem rockovém referendu. Hlasování skončilo už před hodinou. Hlasování skončilo už před hodinou. Vyhráli to Stoney, letošní novinka, a jejich hlasování skončilo už před hodinou. Vyhráli to Stoney, letošní novinka, a jejich už 25. Vyšlo to včera. Vyšlo to v červenci, necelý tři roky po Hackney Diamonds, za kterou si Rolling Stones odnesli i Grammy. Paul McCartney třeba, tak ten si střihnul basu.

0: V Covered in You, ten umí vzít dech. Paul McCartney třeba, tak ten si střihnul basu v Covered in You. Robert Smith z The Cure přidal kytaru a vokály. Za Varhanama sedí East in You, Robert Smith z The Cure přidal kytaru a vokály, za Varhanama sedí Steve Robert Smith z The Cure přidal kytaru a vokály, za Varhanama sedí Steve Winwood a Bruno Mars z The Cure přidal kytaru a vokály, za Varhanama sedí Steve Winwood a Bruno Mars tak přidal kytaru a vokály, za Varhanama sedí Steve Winwood a Bruno Mars tak kytaru a vokály, za Varhanama sedí Steve Winwood a Bruno Mars tak ten za Varhanama sedí Steve Winwood a Bruno Mars, tak ten tady tluče do Kravskýho.
1: Falešným jménem The Cockroaches jenom na tisícovce.

vinylů. V Brit The Cockroaches jenom na tisícovce vinylů. V Británii Cockroaches jenom na tisícovce vinylů. V Británii album skončilo vlastně na tisícovce vinylů. V Británii album skončilo vlastně na první covce vinylů. V Británii album skončilo vlastně na prvním místě. V Británii album skončilo vlastně na prvním místě, paráda za mě. Taky Britány album skončilo vlastně na prvním místě, paráda za mě. Taky už 15. bylo vlastně na prvním místě, paráda za mě. Taky už 15. v kariéře na prvním místě, paráda za mě. Taky už 15. v kariéře od nich bylo, který místě, paráda za mě. Taky už 15. v kariéře od nich bylo, který bralo zlato, a paráda za mě. Taky už 15. v kariéře od nich bylo, který bralo zlato, a stouně tímhletím. Taky už 15. v kariéře od nich bylo, který bralo zlato, a stouně tímhletím počtem 15. v kariéře od nich bylo, který bralo zlato, a stouně tímhletím počtem 15. prvenství v kariéře od nich bylo, který bralo zlato, a stouně tímhletím počtem 15. prvenství vlastně bylo, který bralo zlato, a stouně tímhletím počtem 15. prvenství vlastně srovnali krok to, a stouně tímhletím počtem 15. prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. Stouně tímhletím počtem 15. prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. No, tak si je pojďme počtem 15. prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. No, tak si je pojďme dát. 15. prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. No, tak si je pojďme dát. 15. prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. No, tak si je pojďme dát. The Rolling Stones vlastně srovnali krok s Beatles. No, tak si je pojďme dát. The Rolling Stones a jejich nejnovější srovnali krok s Beatles. No, tak si je pojďme dát. The Rolling Stones a jejich nejnovější Beatles. No, tak si je pojďme dát. The Rolling Stones a jejich nejnovější album Foreign. No, tak si je pojďme dát. The Rolling Stones a jejich nejnovější album Foreign Tanks. Pojďme dát. The Rolling Stones a jejich nejnovější album Foreign Tanks. The Rolling Stones a jejich nejnovější album Foreign Tanks. K tomu mějte sobotní večer zrovna a jejich nejnovější album Foreign Tanks. K tomu mějte sobotní večer zrovna takovej, jaký je nejnovější album Foreign Tanks. K tomu mějte sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít. Foreign Tanks. K tomu mějte sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít. A k tomu mějte sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít. A naslyšenou zase někdy při rokovce. Sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít. A naslyšenou zase někdy při večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít. A naslyšenou zase někdy při rokovém víkendu se novej, jaký ho chcete mít. A naslyšenou zase někdy při rokovém víkendu se na vás už teď těšit. A naslyšenou zase někdy při rokovém víkendu se na vás už teď těší Alex. Slyšenou zase někdy při rokovém víkendu se na vás už teď těší Alex. A teď už rokový někdy při rokovém víkendu se na vás už teď těší Alex. A teď už rokový referendum. Rokovým víkendu se na vás už teď těší Alex. A teď už rokový referendum. Se na vás už teď těší Alex. A teď už rokový referendum. Už teď těší Alex. A teď už rokový referendum. Alex. A teď už rokový referendum. A teď už rokový referendum. Rokový referendum. Referendum.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás muzika. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový album na

Even Flow. Even Flow objednala Martina. Even Flow objednala Martina, jenom tak pro lepší. Even Flow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer. Even Flow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem. Even Flow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem zařídila. Even Flow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem zařídila. Flow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem zařídila Pearl Jam. A Martina jenom tak pro lepší večer nám všem zařídila Pearl Jam. A byl pro lepší večer nám všem zařídila Pearl Jam. A byl to vlastně poslední song nám.

záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Referendum. Na vašem hlasu záleží.

Vyberte si rokový Rok je slušná muzika. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Rok je slušná muzika. Vyberte si rokový album na

Rokový referendum. Rokový referendum. Rokový referendum.

Yeah.

Let's

0: opraví?
1: Zedník.
2: Malíř.
0: To oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to opraví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
0: Fouká, střecha padá, kdo pak nám to opraví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
1: Ale
0: tak, kdo pak nám to opraví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno
0: nám to opraví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí rugby.
2: Zedník.
1: Malíř.
2: Topenář. Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí rugby.
2: Zedník.
1: Malíř.
2: Topenář. Podlaha.
1: Ale ne, na to všechno stačí rugby. Rekonstrukce bytů.
2: Topenář.
1: Podlaha.
2: Ale ne, na to všechno stačí rugby. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho.
2: Ale ne, na to všechno stačí rugby. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
2: Ale ne, na to všechno stačí rugby. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Všechno stačí rugby. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více info byty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací na rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací na rekbity tu.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Udělat z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity z vašeho bytu. Opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
2: Informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
2: Ty.cz.
3: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality.
4: Radio House.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Radio House.
3: Kvality.
4: Radio House 300 Cross. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Skrus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House. .cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Sedíš pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Sedíš celý den malých firem na radiohouse.cz.
5: Sedíš celý den na
4: radiohouse.cz.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů.
4: .cz.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš. Celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš. Přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě

Je kreativní a cool práce, přeboješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu, práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď kreativní a cool

termíny. To je Autospravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezplatní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka.se a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka.poruchy.cz termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka.poruchy.cz. Je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka.poruchy.cz. Jezděte bez-servis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka.poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka.poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Jděte na bez-pomlčka.poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez-pomlčka.poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. CZ. Jezděte bez poruchy. Jděte bez poruchy.

0: život. Nechceme CVčko, prostě o sobě nami prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Chceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Chceme ho
0: čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Chceme ho postavit vlastním
0: na radiohouse.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Vibrhouse.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfikama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix.
2: Dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s
2: materiál. A vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte s
2: vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdce.
2: Náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
3: Ale, copak?
1: Fix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Ale, copak? Pískají brzdy?
1: Děte s rozumem, budujte srdcem.
3: Ale, copak? Pískají brzdy?
1: Rozumem, budujte srdcem.
3: Ale, copak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek?
1: Svíte srdcem.
3: Ale, copak? Pískají brzdy? Bouchá podvozek? Svítí kontrol... Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrol... Copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Kdy bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. To a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Víme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesko. Servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesko 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskovou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a

Aktuální. Aktuální rokový referendum. Aktuální rokový referendum je minulostí. Aktuální rokový referendum je minulostí, ale aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu Rokový rádio připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu Rokový rádio. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu Rokový rádio. Příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu Rokový rádio CZ. Si budete moct odhlasovat na našem webu Rokový rádio CZ. Rok rádio. Budete moct odhlasovat na našem webu Rokový rádio CZ. Rok rádio. Hlasovat na našem webu Rokový rádio CZ. Rok rádio. Rokový rádio CZ. Rok rádio. Je slušná muzika. Rádio CZ. Rok rádio. Je slušná muzika. CZ. Rok rádio. Je slušná muzika. Rok rádio. Je slušná muzika. Rádio. Je slušná muzika. Je slušná muzika.

Propásli jste středeční... Propásli jste středečního... Propásli jste středečního hosta... Propásli jste středečního hosta, zajímá vás... Propásli jste středečního hosta, zajímá vás, co se konkrétní týden... Propásli jste středečního hosta, zajímá vás, co se konkrétní týden událo... Propásli jste středečního hosta, zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii... hosta, zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii... Chcete znát? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legend, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendární týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp v rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s... Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi moci? Příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motolp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Roková. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Roková kronika. Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Roková kronika. Deska plně k dispozici. Hvězdný host Roková kronika. Deska měsíce a motoci. Hvězdný host Roková kronika. Deska měsíce a motokeci speciál. Roková kronika. Deska měsíce a motokeci speciál. Kronika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu roko a motokeci speciál. Najdete je na našem webu rokovíradio.cz a na keci speciál. Najdete je na našem webu rokovíradio.cz a na striál. Najdete je na našem webu rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Najdete je na našem webu rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný webu rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. I podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Kdykoliv, kdekoliv. Kdekoliv.

čtyři ráno. Jsou čtyři ráno. Jsou čtyři ráno. Jsou čtyři ráno. Nad Prahou vládne tma. Jsou čtyři ráno. Nad Prahou vládne tma. Nad Prahou vládne tma.

a za zdí kostela. Čtyři ráno a za zdí kostela.

součti si ráno, pro ten, součti si ráno, pro ten, součti si ráno, pro ten, a účti si ráno, pro ten, atentát si ráno, pro ten, atentát, no, pro ten, atentát.

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. A Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáčíme. Víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám končí v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock yes. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

ze záhrobí sílí, temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova hrobí sílí, temné utrpení, modlitba ve sklepení, temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká je. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžké utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyšení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím slova tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím poslední tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím poslední včelu tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím poslední včelu. Slyším,

co kráčí. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí. A díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí. A vínku chytám pomalinku, o co kráčí. A už mi to stačí. Chytám pomalinku, o co kráčí. A už mi to stačí. Muzám pomalinku, o co kráčí. A už mi to stačí. Muza mi říká, o co kráčí. A už mi to stačí. Muza mi říká, co kráčí. A už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde. A už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka. Už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka. Snad jeho přání chyt. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka. Snad jeho přání chycem. Mi říká, že tu jde o gabčíka. Snad jeho přání chycem do dlaní. A že tu jde o gabčíka. Snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto projde o gabčíka. Snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto pro sebe ušetřím. Snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto pro sebe ušetřím. Posled jeho přání chycem do dlaní. A za sto pro sebe ušetřím poslední včelu, chycem do dlaní. A za sto pro sebe.

Ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu z hluby. Ozvěna hlasu z hluby. Ozvěna hlasu z hlubiny času. Ozvěna hlasu z hlubiny času. Ozvěna hlasu z hlubiny času. Zní v hlavě jako ze sna. Ozvěna hlasu z hlubiny času. Zní v hlavě jako ze sna probuzení. Na hlasu z hlubiny času. Zní v hlavě jako ze sna probuzení. Z hlubiny času.

Zmrznul ve tři kránu, ruce na piano, zmrznul čas a náhle zazněl kránu, ruce na piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas, ruce na piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Ruce na piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o pozici. Zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o pozici. A náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele. Zněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele. Vodu po... V tmavý cele mluvil o poslední včele. Vodu popás nervy na tmavý cele mluvil o poslední včele. Vodu popás nervy na doraz a mluvil o poslední včele. Vodu popás nervy na doraz. Rak poslední včele. Vodu popás nervy na doraz. Rak kvete. Vodu popás nervy na doraz. Rak kve starý kost. Vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti neznám, pás nervy na doraz. Rakve starý kosti neznám, jsou na doraz. Rakve starý kosti neznám, souvislosti kolem se stří. Rakve starý kosti neznám, souvislosti kolem se. Rakve

váhu, objevíš odvahu, nemyslení, dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt, dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt, ani na jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt, ani na vězení, objevíš odvahu, nemysli na smrt, ani na vězení, ti dvíš odvahu, nemysli na smrt, ani na vězení, ti dva to věděli, nemysli na smrt, ani na vězení, ti dva to věděli, že jeli na smrt, ani na vězení, ti dva to věděli, že je za smrt, ani na vězení, ti dva to věděli, že je zastřelí vězení, ti dva to věděli, že je zastřelí, a možná z toho, ti dva to věděli, že je zastřelí, a možná z toho má být poučení, dva to věděli, že je zastřelí, a možná z toho má být poučení, že je zastřelí, a možná z toho má být poučení, daleko zastřelí, a možná z toho má být poučení, daleko odvalí.

padlého. Zřím do tváře padlého. Zřím do tváře padlého výsadkáře. Zřím do tváře padlého výsadkáře. Čelomir. Zřím do tváře padlého výsadkáře. Čelomir. Zřím do tváře padlého výsadkáře. Čelo mi rosí, jak přízrak mě prosáže. Padlého výsadkáře. Čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Padlého výsadkáře. Čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. A děvy z výsadkáře. Čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. A děvy Sloveno. Čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. A děvy Sloveno. Zapsáno, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať jí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Sloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti.

Tam souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Tam souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné uclosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modl se střílí a hlas ze záhrobí sílí.

Rock Radio. Rock Radio. Roko. Rock Radio. Rock Radio. Roková noc. Rock Radio. Roková noc. Každý večer od 10 startuje Rock Radio. Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio. Roková noc. Každý večer od 10 startuje Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Roková noc. Slušná noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Roková noc. Slušná roková. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Roková noc. Slušná roková muzika. A leti startuje na Rock Radio Roková noc. Slušná roková muzika. A legenda českého Rock Radio Roková noc. Slušná roková muzika. A legenda českého éteru Jirka Roková noc. Slušná roková muzika. A legenda českého éteru Jirka Ně. Slušná roková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná roková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Roková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. A legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluvskýho éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraj. Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Roková noc. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Roková noc si moc nemluví. Za to slušně hraje. Roková noc si nemluví. Za to slušně hraje. Roková noc s Jirkou Němým. Za to slušně hraje. Roková noc s Jirkou Němým. To slušně hraje. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Radio hraje. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušné. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je sková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

0: Jasně, tenhle svět
1: a stráže holiká se.
0: Jasně, tenhle svět je náš,
1: stráže holiká se.
0: Jasně, tenhle svět je náš,
1: holiká se.
0: Jasně, tenhle svět je náš, jasně, tenhle svět je náš. Opilej

českých luhů a hájů a němí. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben. I spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben. I gakový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben. I garáží. Rokova českých luhů a hájů, českých zkušeben. I garáží. Roková noc od 10 večer a hájů, českých zkušeben. I garáží. Roková noc od 10 večer až do rána, českých zkušeben. I garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na ven. I garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rok, usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jir kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka jest, je tu roková noc a Jirka němý a s ním spousta slušných. Je tu roková noc a Jirka němý a s ním spousta slušných rokovým. Roková noc a Jirka němý a s ním spousta slušných rokovým. Noc a Jirka němý a s ním spousta slušných rokovým muziky.

Allergisch ins Bett. Allergisch ins Bett.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu Nová. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu Nová deska. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu Nová deska škvorů na hraně. 15. října spatří světlo světa z Brusu Nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle spatří světlo světa z Brusu Nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme. Světlo světa z Brusu Nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat. Brusu Nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. A deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme můžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu Nové i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce? Kde z Brusu Novej tradiční podcast Deska měsíce? Kde z Brusu Novej kousek škvorů rozekást Deska měsíce? Kde z Brusu Novej kousek škvorů rozebere s Petrem měsíce? Kde z Brusu Novej kousek škvorů rozebere? Kde z Brusu Novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou? Kde z Brusu Novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem? Škvorsu Novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka. Kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka. Rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na rokrem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Pět večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou. Pustíme celou.

Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rádio nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage se ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší přát. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami i s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc čů, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, kůl a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy jinde ne, Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy jinde neuslyšíš. Víc českýho roku, nikdy jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage, nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu neuslyšíš. Laď Rock Radio

Sweet.

bez dvou za... Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej vše... A Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož. Muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož. Kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí o mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový od zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Roko novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, nek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den o žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18, den od 15 do 18 na Rock Rádiu. 18 na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

Jeden za 18. Jeden za 18, druhej bez. Jeden za 18.

až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Na nebesku. Až jednou zaklepu. Na nebesku. Právě jednou zaklepu.

až jednou zatluču na ty velký, až jednou zatluču na ty velký, až jednou zatluču.

Zeptaj se chlapče zlob na ty velký dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si ty dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si. Zeptaj se chlapče zlobil si. A já. Zeptaj se chlapče zlobil si. A já na. Zeptaj se chlapče zlobil si. A já na to, že kdeže, že. A já na to, že kdeže, až budu jednou. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. To, že kdeže, až budu jednou spát. Až budu jednou

až budu, ani to sáčko na míru, až budu jednou spát, na míru, až budu jednou spát.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeň a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Pras s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práde. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.

0: prosím tě, nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic nevzal. Ty seš obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic ne. Ty seš obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej, ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej a hlavně po ničem. Dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš. Nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
1: Rock Radio.
0: Mě po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
1: Rock Radio.
0: Pátrej, ty buď rád, že seš.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Taky jste měli... Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte... Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společem měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odbor. Čerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Drahý v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Drahý v dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Na je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. A muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě ni...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejnej chudák, kterýho vyhodili i od dráhy, prostě.

in my way. Well,

0: na hraně ve čtvrtek Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října u Chudanem. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrát. Škvor a novinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. Na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rokrádio. Na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rokrádio. 9 večer vám desku pustíme celou. Rokrádio. Nářez. Opravdu vám desku pustíme celou. Rokrádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Pustíme celou. Rokrádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rokrádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do...
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde...
0: Pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit... Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli
1: do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde, protože z dívka
1: nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde, protože z dívka noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat.
2: Sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu. Budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla. Tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka.
1: Vedle domu, kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
1: Mají čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Radio.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Radio.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Do zítřka to zaplatím.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Platím.
0: Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů. Na hraně a my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův track. Škvor a novinky rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem.

Forever trusting your heart. Forever trusting.

letní den. Před bouřkou. Horký letní den. Před bouřkou. Horký letní den. Před bouřkou. Před bouřkou. A město. Před bouřkou. A město. Před bouřkou. A město. Před bouřkou. A město. Halí. A město. Halí. A město. Halí. Těžkej. A město. Halí. Těžkej mrak. A město. Halí. Těžkej mrak. Město. Halí. Těžkej mrak. Halí. Těžkej mrak. Těžkej mrak. Benda. Těžkej mrak. Benda. Těžkej mrak. Benda. Benda. Vyjíždí sám. Benda.

Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestře, tělo mý za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Se vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kost. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostem od malatínu. Dejte mi dávku. Mojí duši.

0: každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina s ní přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. Objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podlá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připeč se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a nasí režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservíru. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. To jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední pejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od jeden objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Rok každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez.
0: 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás po
0: na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás piju. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Pánové, já jsem četl v časopise
1: Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničí.
1: Vás pobaví.
2: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost. Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průlom četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že časopise 100+1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná zajímavosti, takovou zajímavost, že průměrná ženská zajímavost, že průměrná ženská žena myslí, že průměrná ženská žena myslí na sex, průměrná ženská žena myslí na sex každých pět ženská žena myslí na sex každých pět minut ženská žena myslí na sex každých pět minut a žena myslí na sex každých pět minut a průměrný člověk myslí na sex každých pět minut a průměrný člověk jako muž myslí na sex každých pět minut a průměrný člověk jako muž chlap každých pět minut a průměrný člověk jako muž chlap pět minut a průměrný člověk jako muž chlap a průměrný člověk jako muž chlap na to myslí každých sedm průměrný člověk jako muž chlap na to myslí každých sedm minut jako muž chlap na to myslí každých sedm minut muž chlap na to myslí každých sedm minut na to myslí každých sedm minut.
3: A co z toho jako vyplývá?
2: Na to myslí každých sedm minut.
3: A co z
2: každých sedm minut.
3: A co z toho jako vyplývá?
2: Minut.
3: A co z toho jako vyplývá? A co z toho jako vyplývá?
2: Že jsem průměrná ženská.
3: Co z toho jako vyplývá?
2: Že jsem průměrná ženská.
3: Vyplývá.
2: Že jsem průměrná ženská. Že jsem průměrná ženská. Že jsem průměrná ženská.

Pro boha se střídejte. Rock Radio. Pro boha se střídejte mi do zín. Rock Radio. Pro boha se střídejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí. Pro boha se střídejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí. Pro boha se střídejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Pro boha se střídejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi boha se střídejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku.

0: Rock Radio. Konec legra.
1: Jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Honí vás mlsná. Máte chuť na... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádný... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídel rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vyber. Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rokrá. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rokrádiu. Jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rokrádiu. Každý všední den u si vybere každej. Elektrický oběd na rokrádiu. Každý všední den úder. Každý elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopoledne. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímej oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes.

0: kdekoliv. Jet kdykoliv, kdekoliv. Rock Radio. Koliv, kdekoliv. Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: To máte?
2: Našel jsem to.
1: Našel jsem to.
2: A jakou si
1: našel jsem to?
2: A jakou si myslíte, že to má asi cenu? A jakou si myslíte, že to má asi cenu? A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
1: No to právě nevím.
2: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
1: No to právě nevím. No to právě nevím.
2: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5.
1: Ano.
2: Možná i 10. Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5.
1: Ano.
2: Možná i 10 korun. Podívejte, já vám za to můžu dát 5.
1: Ano.
2: Možná i 10 korun. Já vám za to můžu dát 5.
1: Ano.
2: Možná i 10 korun. To můžu dát 5.
1: Ano.
2: Možná i 10 korun. Můžu dát 5.
1: Ano.
2: Možná i 10 korun.
1: Ano.
2: Možná i 10 korun.
1: Děkuji.
2: Možná i 10 korun.
1: Děkuji.
2: Korun.
1: Děkuji.
0: Rock Radio.
1: Děkuji.
0: Rock Radio.
1: Děkuji.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Děkuji.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétně... Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici sportu. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a Motokeci speciál. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv.